fliky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený. Víš? Aby ho nikdo nepoznal, když krade jahody.

chuť na kokos. Schválně hádej, proč má slon vepředu dva dlouhý kly, aby když vrazí do stromu, se nepraštil do hlavy.

pro dva, prosím, jedno místo pro dva. Jen si sedněte. Jak vidíte, kavalíři ještě nevymřeli. Vážení cestující, jestli jsme všichni, tak můžeme vyrazit. A pozor,

0: One, two, three.
1: Jo, bagr má lžíci, přece aby se nadlá v země. No a mně se zdálo o bagrovi, co dostal chuť na mě.

0: je, na nic jsem nečekal a čepici jsem popad. A je, o, jak jsem byl v pyžamu, tak jsem rychle vypad.
1: A je,
0: zdrhám, slyším bagra, jak se z okna dere. Otočím se a on toužící, všechno kolem žere.

telátko oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky, ach jak je milé.

Nebojte, to je krajta tygrovita, ta nekouše.

teď vachtání, to jsou asi vachtani. Vedle s tichou rozkoší, tam si hroši lenoší, lvi a taky tygříci, nemohou mi odříci podívanou krmení.

0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez kytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A hele, mese, ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
0: Inu v lese, pod keříčky, blízko naší mělké říčky.
3: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
2: No to je nápad, máti.
0: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: podzávějí. Podzávějí. Ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka.

Blázny blouznit. Říkáte o mně věci takové, o jakých chcete snít a jakým chcete věřit. Pravdivé však nemusí být.

pravé dílo střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

víš, ale důležité je sdílet pravidelně, třeba dejme tomu 9 večer, si vyfotíš fotku, dáš na to nějaký dobrý filtr, prostě nasdílíš to na face rovno a jedeš, chápeš to.

Jou, technici povolání to, jsou páni to, jsou páni low. Pešníci z profese, nejlepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Žádné jiné řemeslo nikdy tolik neneslo.

Houni lou, pechník je nesmlouvavý lou, ten ho strašně baví, co šlo hned to nevydá, jelikož je nelidá.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí podcast Žili byli.
1: Žil byl jednou jeden polárník, Roald Amundsen. Dnes už na Zemi není moc míst, na která by nestoupila lidská noha. Běžně dovolenkujeme tam, kam se bylo v minulosti jen velmi obtížné dostat. Probádat neznámé končiny, kdysi znamenalo slávu. Na mnoha z těchto objevených území sice už dávno žili domorodí obyvatelé, ale to se podle evropských cestovatelů jaksi nepočítalo. Lidským zvědavcům dlouho odolávaly třeba oba zemské póly. To jsou dva protilehlé body na planetě, kterými prochází zemská osa, tedy pomyslná přímka, okolo které se Země jednou za den otočí. Severní pól leží v Arktidě a je pokrytý ledem. Je to nejsevernější místo na planetě, dál na sever se prostě jít nedá. Když byste na něm stáli a vydali se od něj kterýmkoliv směrem, půjdete kam? Vždycky na jih. Jižní pól najdete zase na opačné straně zeměkoule, v Antarktidě, a taky je tam led a mráz. Kdo by se tam tedy hnal? Třeba Roald Amundsen. Narodil se roku 1872 v Norsku. Už jako malý hltal dobrodružné příběhy o cestovatelích a chtěl se stát polárníkem. Na několika výpravách si pak vyzkoušel život v drsném mrazu. Od inuitů, kterým se dříve nesprávně říkalo eskimáci, se naučil, jak přežít. Snil, že jako první dosáhne severního pólu. S velkou slávou připravil expedici, ale pak zjistil, že ho předběhli Američané. Štěstí bylo, že má planeta dva póly. Nikomu nic neřekl, nechal všechny nastoupit na loď a teprve po vyplutí jim oznámil, že došlo k malé změně a místo na sever míří na jih. Do Antarktidy dorazili prakticky současně s britskou výpravou vedenou Robertem Scottem, který dobytí jižního pólu plánoval už několik let a rozhodně tedy nečekal, že mu bude někdo šlapat na paty. Když se to dozvěděl, nedal na sobě prý nic znát, ale určitě musel být lehce rozladěn. Začal tak velký polární závod. Amundsen měl z dnešního pohledu navrch. Byl skvělý organizátor a měl cenné znalosti od inuitů. Ze všeho nejvíc vyzdvihoval pečlivou přípravu, kterou považoval za klíč k úspěchu. Pro přepravu vybavení použil saně tažené psy. Britové, kteří Antarktidu již před lety navštívili, sadili hlavně na motorové saně a poníky. S obojím měli velké problémy a výbavu nakonec museli táhnout sami. Amundsenovi chlupáči fungovali bezchybně a navíc výpravě posloužili i jako večeře. Z 52 psů tenhle výlet přežilo jen 11. Lepší ruku měl i při výběru oblečení. Sadil na inuitskou módu a s přáteli se navlékli do kožešin. Takový oděv hřál, byl prodyšný a dobře se v něm hýbalo. Scott naopak sadil na látky, které navlhly potem, a jeho výprava trpěla zimou. I přesto do poslední chvíle doufal, že pól spatří jako první. Jaké muselo být jeho zklamání, když na něm objevil norskou vlajku a dopis s pozdravem od Amundsena. Ten do cíle dorazil o měsíc dřív, přesně 10 dní před Vánocemi, 14. prosince 1911. Cesta tam a zpět do základního tábora mu zabrala 99 dní. Scottův tým byl na tom špatně. Pól, ach bože, jaké hrozné místo. Teď nás čeká cesta domů a zoufalý boj. Jsem zvědavý, jestli to zvládneme. Napsal si Brit do deníku. I přes hrdinskou snahu se jim to nepovedlo. Vyčerpaní a hladoví polárníci umrzli jen pár kilometrů od skladu se zásobami. Amundsen pak vyjádřil obdiv nad jejich odvahou i odborným přínosem. Na rozdíl od jeho expedice byla ta Scottova zaměřena i na sběr vědeckých dat a vzorků, což jí stěžovalo už tak náročný úkol. Amundsen pokračoval ve svých odvážných výpravách a jak žil, tak také zemřel. Jeho letadlo zmizelo při záchranné misi pátrající po ztracené vzducholodi. Už ho nikdy nikdo neviděl. Roald zkrátka žil svůj sen a stal se slavným dobrodruhem, i když, jak sám prohlásil, dobrodružství je jen špatné plánování. Historie hold přeje připraveným.
0: Další díly podcastu Žili byli najdete na webu radiojunior.cz, v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Hello! Chceš si zkusit angličtinu jinak než učebnice?
1: Angličtina s rádiem Junior, to jsou vtipné hlášky, známé i neznámé příběhy, písničky a zábava bez šprtání.
0: Poslouchat můžeš každé pondělí od 10 hodin.
1: Odvysílané díly a další informace najdeš také na www.radiojunior.cz.
0: Goodbye.

0: come nemenu.
1: Žili byli.
2: Ne, to není začátek pohádky.
1: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
1: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
1: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
1: radiojunior.cz.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Holky a kluci, vítám vás u nového dílu Zvídavce. Pojďme se společně vrhnout na tu dnešní zajímavost. Když se podíváte na tuhle žabku, otylku hnědou, jako první vás napadne, že má vážně špatnou náladu. Její výraz připomíná spíš postavičku z animovaného seriálu nebo naštvané avokádo než běžnou žábu. Otylky jsou totiž taky celkem nafouklého tvaru, jak český název napovídá. Nafukování těla používají jako obranný mechanismus. V případě ohrožení taky vydávají vysoký pištivý zvuk. Pochází z horských svahů podél jižního pobřeží Jižní Afriky. Vyskytují se minimálně ve výšce 1000 metrů nad mořem. Ve skutečnosti ale tyhle žabky nejsou naštvané ani smutné. Takhle prostě otylky hnědé vypadají. Většinu času tráví pod zemí, hloubí si až 15 cm hluboké nory, přes den spí a v noci vyráží na svačinku. Maximálně 5 cm velká žabka se v divoké přírodě dožívá kolem 4 až 15 let. Mezi predátory, kteří ji mohou ohrozit, patří hadi, draví ptáci nebo pralesní prasata, takže záleží, kdy na ně otylka narazí. Jako většina žab se i tahle krasavice živí malým hmyzem a taky červy, pavouky a tak dál. Když potřebuje, dokáže si šikovně složit nohy pod své tělo. Neumí sice plavat, ale když se nafoukne, tak pluje po vodě, dokud nenarazí na pevnou půdu. Potůček, řeku nebo jezírko tedy ke svému životu nepotřebuje. Stačí jí vlhkost, kterou načerpá z půdy. Otylky mají rády svůj klid a lehce se vyděsí. Tomu by odpovídal jejich naštvaně smutný výraz, ale ten opravdu nenaznačuje, že jsou tyhle žabí avokáda v depresi. Líbí se vám otylka hnědá? Napište mi. Moji milí zvídavci, pokud chcete o žabce, které se přezdívá naštvané avokádo, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

0: poklady.
1: Královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
0: zlatovláska, sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Pod plachtami plně rozvinutými brázdila plachetnice dobrodružství neposedné moře. V dáli se rozpoutala bouře, ale bylo vidět jen občasné zablísknutí. Hub s Hopem se ochomítali na zádi lodí a vyprazňovali do moře sud se zbytky potravin. Za lodí se táhl houf podivných ryb, které si na nečekané hostině znamenitě pochutnávali. Byly to letouní měkoploutví. To jsou takové ryby, které mají dlouhé a široké ploutve a dokáží uletět i 200 délek žraločího ocasu. Labužnicky si pomlaskávali a co chvíli některý vzlétl, aby opičákům za ty dobroty poděkoval. U kormidla zaučoval kormidelník rybička plavčíka, jak řídit loď.
1: Aby se z tebe stal dobrý námořník, plavčíku, musíš vědět, že na lodi je každá práce důležitá. Nemysli, že hlavní je stát u kormidla nebo na kapitánském můstku. Na lodi je taky kuchyně. A v té se musí plavčík vyznat právě tak dobře jako kuchař. Měj v úctě škrabku na brambory, zrovinka tak jako lodní kompas. Budeš si to pamatovat.
2: Budu, kormidelníku.
1: A proč se tady vyhýbáš škrabání brambor, he?
2: Škrabání je velice těžké, kormidelníku. Kuchař udělá šmik šmik a na dva šmiky bramboru oškrábe. A já kdybych udělal 10 šmiků, pořád ještě na ní zůstane co škrábat.
1: Poněvadž škrabání zanedbáváš. A to se mi na tobě nelíbí. To se mi vůbec nelíbí. Příštích 14 dní, plavčíku, bude vrchní kuchař vařit brambor, který ty oškrábeš. A až budeš umět oškrábat brambory aspoň na 5 šmiků, potom tě zase pocvičím u kormidla.
2: No, je to sice těžké, ale přičiním se, aby to bylo aspoň na 4 šmiky.
1: Věřím ti. Jsi ještě mladý a mládí se musí učit. Neboť, plavčíku, ve světě není místa pro hlupáky a tím méně na naší plachetnici. A teď si zajdu do kajuty pro tabáček, nemám už ani ždibek. Nespouštěj ruce z kormidla a oči z kompasu. Směr severovýchod.
0: Kormidelník rázně odkráčel do své kajuty a plavčík si u kormidla připadal jako admirál 7 moří. Zamával plachtám, zamával oblakům a pevně sevřel kormidlo.
3: Třepetá se plachta na stožáru, na vlnách se škunerky mácí. A v strážním koši plavčík má 100 očí, námořníci to jsou šviháci.
0: A v tom se stalo něco nepředvídaného. Rána jako z děla, loď se otřásla, vratiplachtový stěžeň praskl a položil se přes palubu od přídě k zádi. Košová plachta se utrhla, zvolna se snesla a zakryla celou palubu. Kapitán velryba opustil kapitánský můstek v sedě a kormidelníkovi rybičkovi vyklouzla dýmka z úst. Po nakloněné palubě sklouzla do spěněné vody. Kapitán okamžitě odhadl situaci.
4: Loď uvízla na Mělčině.
5: Loď uvízla na Mělčině.
1: Má dýmka v moři.
5: Dýmka v moři.
4: Jak se z Mělčiny dostaneme?
1: Jak vylovím svou dýmku?
4: Jestli se nám nepodaří dostat loď co nejdřív na hloubku, slunce nás vysuší jako tresky.
1: Abych zachránil svou dýmku, musel bych se proměnit v mořskou panu.
4: Námořníci, opravte stěžeň a dejte do pořádku plachty. U všech mořských řasinek na lodi musí být všechno na své místě i v největším nebezpečí.
1: A přitom se porozhlídněte po mé dýmce, námořníci.
0: V tom zmatku, v tom zděšení si hned nikdo nevšiml, že Hub s Hopem nejsou na palubě. Námořníci prohledali celou loď. Marně. Nikdo nepochyboval, že je náraz lodi na Mělčinu smetl přes palubu. Na středním stěžni zavlála černá vlajka smutku. Kam se poděli opičáci? Chvíli před nárazem lodi krmili na zádi letouny měkoploutvé. Když sud vyprázdnili, zamávali letounům a hleděli za nimi, jak jeden po druhém mizí pod hladinu.
6: Ti letouni museli mít hlad, veď hubičku.
7: Hlad, to já znám. To není nic příjemného.
6: Kde pak?
7: Jen si vzpomeň, když jsme ještě bydleli na ostrově, jak tenkrát dlouho pršelo, pamatuješ? A my neměli nic k jídlu. To nám nějak žbrumlalo v žaludku.
6: Jestli pak taky lidem žbrumlá v žaludku, když mají hlad?
7: Aby nežbrumlalo, protože lidi jsou jako opice.
6: Ba ne, hubičku.
7: Jak?
6: Lidi nejsou jako opice. Opice jsou jako lidi.
7: To bych moc rád věděl, jak si na takovou hloupost přišel.
6: Když jsme tuhle mlý nádobí, kuchař se divil, jak to umíme a povídal, ti opičáci jsou jako lidi.
7: No, ale včera zase, jak plavčík šplhal do strážního koše, povídal kapitán, ten kluk je jako opice.
6: Jo.
7: No?
6: Tak já nevím.
7: Já taky ne.
6: Asi budou lidi jako opice?
7: No.
6: A opice jako lidi?
7: No, jinak to nebude.
6: Viď?
7: No, pojď, doneseme ten prázdný sud do kuchyně.
6: Mně se do kuchyně nechce, hubičku.
7: Proč pak?
6: Pojď si na něco hrát. Třeba na slepou bábu.
7: A budeš dělat slepou bábu?
6: Ty bys si dělat nechtěl, hubičku. Já bych ti zavázal očička a hledal bys mě.
7: Jo. A potom bys říkal, že všechno chci dělat já.
6: Tak dobře. Zaváž mi oči.
7: No. Ty si řekneš, zaváž mi oči. A čím asi?
6: Ty nemáš kapesník, hubičku.
7: A ty taky ne, hubičku.
6: Tak mi přikryj hlavu tím prázdným soudkem. Ale opatrně. Ať mi neodřeš uši.
7: Dobře.
6: Opatrně.
7: No.
6: Opatrně.
7: Nekoukáš?
6: Nekoukám.
7: Vidíš?
6: Nevidím.
7: Tak mi dej ruku. Slepá bábo, kam tě vedu?
6: Do kouta.
7: Co tam vidíš?
6: Kouta.
7: Co pak ještě?
6: Bílou jehlu, černou nit.
7: Tak mě, slepá bábo, chyť.
0: Hup hopa roztočil, hop se zatočil, až se mu hlava zamotala. Udělal několik kroků a najednou bác. Tím soudkem, v kterém měl schovanou hlavu, narazil do stěžně. A to bylo zrovinka v tu chvíli, kdy loď dosedla na Mělčinu. Ačkoliv byl na palubě náramný zmatek, opičáci se krčili pod plachtou a ani nedudali.
6: Ty jsi tomu dal, hope? Co se stalo, hubičku?
7: Narazil si hlavou do stěžně a porazil si ho. Všechny plachty spadly.
6: Je, minánku, já nerad, hubičku, vždyť jsem neviděl, ani trošku jsem nekoukal.
7: Tak si měl koukat. Já taky koukám, když ňukám.
6: Jo?
7: Trošinku.
6: No co teď? Pomůžeš mi ten stěžeň postavit, hubičku?
7: Jo. A co, když si zadru třísku do packy?
6: No tak já bych ti ji pofoukal, hubičku.
7: Tak dobře, pomůžu ti. Poněvadž, abys věděl, jeden druhému si máme pomáhat.
6: Jak to víš, hubičku?
7: Kapitán to říkal námořníkům. A teď jim taky něco říká. Slyšíš?
4: Námořníci, košovou plaktu na stěžeň. Hej, rup!
5: Hej, rup!
0: Námořníci vytáhli plachtu a protože se jí hub s hopem drželi, octli se na stěžni. V první chvíli si mysleli, že jsou v plachtě dvě díry, ale kapitán Opičáky poznal.
4: U všech morských úklejů, co to tam vyvádíte?
6: Pomáháme vytahovat plachtu, kapitáne.
7: Protože jeden druhému si máme pomáhat.
5: Hurá! Hurá!
4: Námořníci, je s námi zle. Loď z Mělčiny nedostaneme, leda by měla křídla.
7: Křídla mají létající ryby, kormidelníku.
1: Jaké létající ryby?
7: Letouni, co jsme je krmili.
1: A co? Co mají letouni dělat s námi?
7: No, Jeminanku, mohli by s námi odletět. My bychom je poprosili.
1: Já to vždycky říkal, že opice jsou jako lidi.
7: Ale někdy jsou lidi jako opice.
1: Lidi jako opice, opice jako lidi, miláčkové, všecko jedno. Teď letouny zavoláme a řekneme jim, v jakém jsme nebezpečí.
0: A protože i na moři platí, že jeden druhému si máme pomáhat, letouni se nenechali dlouho pobízet. Vznesli se nad loď, zakousli se do stěžňů a odletěli s lodí o 25 délek žraločích ocasů jihovýchodně a tam loď spustili na hlubokou vodu.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

Jurečka vnikl bacil v roztrhaným kabátku a ten bacil vzal si za cíl mučit naši Agátu.

Hlíbat si vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

0: ubrzíme to podrážkou.
1: Kdo neumí řídit,
0: dá si odstan hlinitý.
2: Dá si odstan hlinitý.
1: Setkáme-li se s poruchou,
0: dojdeme k cíli porukou.
1: Setkáme-li se s bahnem,
0: okamžitě zahneme.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku bez Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Čaučky, ahoj kluci, vítejte v mé, tady Ušounově pohádkové školce.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj Ušoune.
0: Hele, Jani, slyšíš to?
1: Jasně, že to slyším. Kamarádi, vy taky, že jo? A já už i vím, kdo to je.
0: A vy to, holky a kluci, právě teď uhodnete, že jo? Ušounova hádanka.
1: No jasně, kamarádi, řekněte nám, koho to právě slyšíme.
0: Tak, kamarádi, řekneme to všichni pěkně najednou. My to totiž víme. 3, 2, 1, holub.
1: Je, ty jsi ale moc krásný holoubek. No tak pojď na návštěvu do Ušounovy pohádkové školky, když sem tak moc chceš.
0: Jasně, pojď dál.
1: Je, Ušoune, to není jen tak nějaký holub. To je holub poštovní.
0: Je, tak to má pro nás možná nějakou zprávu. Co říkáš, holoubku?
1: Má?
0: Jani, tak honem to přečti. Já jsem tak hrozně zvědavý, kdo nám to píše.
1: Je, píše nám pohádkový dědeček, že uvízl v pohádce hrnečku vař.
0: No jo, to já vím, že pohádkový dědeček chodí občas do téhle pohádky mlsat.
1: Jenže tentokrát se mu prý nepovedlo včas se vrátit. Ještě, že stihl poslat holoubka.
0: Jani, no ale jak mu pomůžeme?
1: Nejdřív máme jít do jeho domečku, kde leží pohádková knížka.
0: A víte co, kamarádi? Vy si zatím osvěžte paměť a poslechněte si, v jakéže to pohádce nám dědeček z pohádky uvízl.

0: holky a kluci, stále posloucháte Mou, tady už a novou pohádkovou školku.
1: A my už jsme v dědečkově domečku.
0: Tady, Jani, tady je ta pohádková knížka, kterou hledáme.
1: Šikula už jou ne.
0: No?
1: Jo, tady je ale spousta krásných starých českých pohádek.
0: A Jani, víš, že by se nám ty pohádky mohly hodit pro náš dnešní úkol?
2: Ušounův úkol.
1: Já jsem napjatá jak kšanty, Ušounku.
0: Tak pozor, jo? Já budu listovat knížkou a vždycky řeknu začátek názvu pohádky a ty ho s kamarády dopovíš.
1: Bezva, tak povídej.
0: Tak já jedu. O neposlušných...
1: Kůzlátkách.
0: Jo, o slunečníkovi.
1: Měsíčníkovi.
0: A?
1: Větrníkovi.
0: Jo. O červené...
1: Karkulce.
0: O sněhurce.
1: A sedmi trpaslících.
0: Jo. O smolíčkovi.
1: Pacholíčkovi.
0: Pozor, pohádka. Hrnečku.
1: Pař.
0: Jo. Hurá. Vy jste všechny pohádky krásně poznali. A navíc už máme i tu s naším pohádkovým dědečkem. Ahoj, dědečku.
1: Hele, vypadá to, jako by byl náš dědeček v pohádkové knížce namalovaný od vždycky.
0: No, jak tam stojí ve sladké kaši. Taky bych si dal mňam.
1: Ještě ty, Ušoune, abych nakonec nevysvobozovala z kaše dva mlsouny. Radši najdi dědečkovu knihu kouzel a já zatím pustím holkám a klukům zasplněný úkol pohádku.
2: Ušounova pohádka.

Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Raci.

0: Jednoho dne přišlo telátko za maminkou krávou a řeklo:
1: Maminko, já bych potřebovalo něco vysvětlit.
0: Tak běž prosím tě za tatínkem, já pospíchám na nákup.
1: A proč?
0: Protože v samoobsluze je právě teď akce každý třetí metrák slámy zdarma.
1: Aha.
0: Maminka se zapřáhla do žebřiňáku a odjela na nákup. Telátko šlo tedy za tatínkem. Tatínek Bejk seděl před televizí a sledoval býčí zápasy.
1: Tatínku?
2: Ano?
1: Já bych potřebovalo něco vysvětlit.
2: A co pak ti není jasné, telátko?
1: No, není mi jasné, co to je ráci.
2: Ráci? Ty myslíš raci?
1: Asi jo.
2: Raci jsou zvířátka, korýši. Žijí v řekách a v jezerech. Mají klepeta a krunýř a chodí pozadu. A protože už je jich na světě málo, tak jsou chránění.
1: Aha.
2: Vy jste se o nich učili ve škole?
1: Zpívali jsme o nich písničku.
2: Písničku? No tak mi je zaspívej.
1: Chceš?
2: Jistě.
0: Řekl tatínek a telátko spustilo.
1: Ovčáci, čtveráci, vy jste naši víčku i tu čočovi.

0: holky a kluci, stále posloucháte už novou, tedy mou pohádkovou školku. Dneska jsme s Janou u dědečka v domečku a hledáme kouzelnou knihu.
1: Protože pohádkový dědeček je velký mlson, ale vždyť vy to víte. Víte, že často se dává u cesty a kde jakého pocestného prosí o buchtu.
0: No, a když zrovna nejsou na skladě pocestní, tak zakouzlí a jde se namlsat do pohádky hrnečku vař.
1: No jo, ale tentokrát z té kaše nemůže ven.
0: Jo, Jani, a nepomohlo by místo kouzelné knihy cvičení?
1: Cvičení? No zkusit to můžeme.
0: Ušounovo cvičení.
1: Holky a kluci, dědečku, ty taky. Slyšíte nás?
0: Jo, jo, jo, kýve hlavou, Jani.
1: Tak jdeme na to. Kamarádi, představte si, že máte nohy přilepené k podlaze kaší a snažíte se je odtrhnout. Uděláme to tak, že ručičkou tlačíme na stehínko, ale zároveň chceme zvednout nohu.
0: Jo, zkusíme odlepit jednu nohu. No, tak a druhou nohu, jo.
2: Já, to je dřina.
0: Jo, jo, jo.
1: To je dřina. A zase se nám přilepily zpátky ty nohy a rukama tlačíme nohy k zemi a nohy se snažíme odlepit od země. A ještě druhou nohu.
0: Tak, a teď jsme zjistili, že máme kaši na pravém rameni.
1: Ale sundavat si ji budeme levou, tedy tou druhou rukou.
0: A teď máme kaši zase na levém rameni a sundáváme si ji pravou. Takhle to střídáme, vy?
1: A pořádně si očistíme jedno rameno a druhé rameno.
0: A jedno a druhé.
1: A jestli si, holky a kluci, pletete pravou a levou ruku, tak jako někdy já, prostě si z každého ramene sundáváte kaši tou opačnou rukou.
0: Jo. No a teď si procvičíme jazyk.
1: Představte si, jako by přímo před vámi stála veliká hora kaše a vy si chcete líznout.
0: Tak, lízněte si třeba pětkrát pěkně ze spoda nahoru až nahoru té hory, ať nám neodcházíte ze školky hladoví.
1: Pořádně procvičte plajzák.
0: Jo, to je dobrota. Mňam, to je ale dobrota.
1: A jak je na tom ten pohádkový dědeček? My jsme si sice zacvičili, ale on se z té kaše pořád ještě nedostal.
0: No tak jdeme zase hledat tu kouzelnou knihu. Určitě tu někde musí být.
1: A pro vás tu máme samozřejmě písničku, kamarádi.
0: Ušounova písnička.

0: holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, kde je Ušoun borec, veleborec? Prostě frajer.
1: Ano, to je. Našel totiž kouzelnou knihu, abychom mohli už konečně vysvobodit našeho mlsného pohádkového dědečka z pohádky Hrnečku vař.
0: Ano, to by chtělo fanfáru. Přesně tak. Našel jsem ji a teď je potřeba přečíst kouzlo. Tak, Janičky.
1: Abrakadabra, dělám za pohádkou tečku, aby se dědeček vrátil do domečku.
0: Hurá! Dědeček je zpátky!
2: Děkuju vám, děti. A nic mi ani neříkej. Dobře vím, že se mi to nepovedlo. A samozřejmě se z toho poučím a už nikdy do pohádky mlsat nepůjdu.
1: Dědečku, myslíš, že ti to věřím?
0: Já ti to teda taky nevěřím. Myslím si, že ti to vydrží, jen než tě začne zase honit mlsna.
1: No, moje řeč.
2: Ale děti, co kdybyste mi místo toho láteření raději zaspívali?
0: No takže si to ty, dědečku, tak jo.
2: A mohla by to být moje oblíbená mazurka?
1: No jasně.
0: Ušounovo zpívání.
1: Měla babka 4 jabka a dědoušek jen 2. Dej mi, babko, 1 jabko, budeme mít stejně. Měl dědoušek, měl kožíšek a babička jubku. Pojď, dědoušku, na mazurku, já si s tebou dupnu.
2: Děkuju, děti. A teď už hybaj zpátky do Ušounovy pohádkové školky. Jsem hrozně moc unavený a musím si pořádně odpočinout.
0: Jo, tak ahoj, dědečku, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: To byla rychlost.
1: No, to ano. A holky a kluci si rádi dají ještě jednu veselou hádanku.
0: Ušounova hádanka.
1: Co to právě slyšíte, holky a kluci?
0: Co to slyšíme? 3, 2, 1. Dědečka, jo, slyšíme dědečka, jak tluče špačky.
1: Cože?
0: Neboli chrundí brundí, neboli spí. No dobře, dobře, řeknu to úplně přesně. Slyšeli jsme dědečka, jak chrápe.
1: Přesně tak, to jednoho zmůže být celý den v kaši, viď? Jen ať si dědeček pěkně schrupne a my se budeme pomalu loučit.
0: Ještě vás ale jako vždycky moc hezky poprosíme o obrázky.
1: Namalujte nám prosím hrneček z pohádky Hrnečku vař.
0: A nebo pohádkového dědečka, který v té kaši z téhle pohádky uvízl.
1: No a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: A my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Teď už ale. Ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a mlsejte s rozvahou.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun Rušoun
1: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dáme samozřejmě ještě jednu pěknou písničku. Tak ahoj.
0: Ahoj. Ušounova písnička k tanci.

0: Rádio Junior.
1: Slyšíš v noci z boudy tichý vzdy?

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

tango a nejvyšší mám rang. Já jsem víc než člověk, jsem král orangutan, jsem král všech králů král, jsem král orangutan. Teď já jsem králem opic všech, jsem v džungli prominent, jsem králem již už ne.

0: Petrem Ševčíkem.
1: Ahoj všichni, norské putování pokračuje. Doufám, že vás bavily ty předchozí díly, které byly hodně tematické. Bavili jsme se o nejmístech Norska, kultuře a známých osobnostech. Ale tentokrát to bude takový myšmaš, ode všeho trošku, takže si myslím, že si v tom každý najde to svoje. Tak třeba si vysvětlíme, proč v Norsku někdy slunce nezapadá nebo nevychází. Projedeme se nejdelším tunelem, probereme nějaké ty geografické zajímavosti a věnovat se budeme také památkám, počasí a přírodě. Jo a takovou perličkou bude příběh o zaručeně nejdivnějším zákonu, který platí právě v Norsku. Nuda to rozhodně nebude, tak si zbalte baťušky, vyrážíme směr Norsko. Přeju fajn poslech.

Na začátek pojďme mrknout na jednu geografickou zajímavost, která hodně ovlivňuje život v Norsku. Když se podíváte na mapu, zjistíte, že Norsko je hodně na severu. A myslím jako nejenom na sever od České republiky, to samozřejmě ano, ale teď myslím na severu naší zeměkoule. Právě kvůli poloze Norska tam nastává něco, co v Česku neznáme, a to polární den a polární noc. Abychom si vysvětlili, co to přesně je, musíme si nejdřív říct něco o polárním kruhu. Jde o zeměpisnou rovnoběžku, nebo řekněme takovou pomyslnou čáru, která na jihu prochází pouze Antarktidou, ale na severu prochází třeba Kanadou, Ruskem, Švédskem i Norskem. Když si to zjednodušíme, tak severní polární kruh pomyslně porcuje horizontálně Norsku na dvě poloviny. A teď přichází to podstatné. Pokud se nacházíte za polárním kruhem, tedy ještě více na sever, tak tam můžete zažít něco, čemu se říká právě polární den nebo polární noc. Úplně jednoduše, polární den znamená, že je to den, kdy vůbec nezapadne slunce. Jakože jdete ve dvě ráno ven a tam to vypadá, jako by bylo pozdní odpoledne. Sluníčko je pořád na obloze a neschová se ani na minutu. A polární noc je pravý opak. Slunce za celý den nevyjde. Je prostě pořád tma celých 24 hodin. Přitom platí, že čím více na sever od severního polárního kruhu jste, tím více polárních dnů nebo nocí tam je. Třeba ve slavném norském městě Tromso trvá polární den zhruba 76 dní a polární noc přibližně 2 měsíce. A když to vezmeme do extrému, tak na severním pólu, což je nejsevernější místo naší planety pochopitelně, je 6 měsíců polární noc, tedy jenom tma, a pak 6 měsíců jenom světlo, tedy polární den. To vysvětlení, proč to tak je, není úplně jednoduché na pochopení, ale souvisí to zkrátka se sklonem zemské osy vůči rovině oběžné dráhy kolem slunce. Zažít polární noc a den musí být super, ale žít v tom delší dobu, to už je úplně jiný příběh.

Co se děje s lidským tělem, když čelí polární noci? Pojďme si to vysvětlit. Polární noc má na lidský organismus zásadní vliv, protože evolučně jsme nastaveni na pravidelné střídání světla a tmy. Sluníčko vlastně seřizuje naše vnitřní hodiny, aby nám tělo fungovalo dobře. Když sluníčko není, nastává problém. Protože jsou lidé častěji ve tmě, nebo alespoň v šeru, tak se v jejich těle vytváří více melatoninu. To je hormon, který říká našemu mozku jednoduše běž spát. Výsledkem je to, že je člověk více a často unavený a navzdory tomu třeba i špatně spí. V těle se také snižuje tvorba serotoninu, což je hormon štěstí, a tak se člověk cítí víc smutný nebo podrážděný. Pak je to třeba nedostatek vitamínu D a tak dále a tak dále, takže není moc o co stát. Severané ale mají na to své postupy, jak tyhle dopady zmírnit. Třeba používají speciální lampy, které si ráno zapnou, a i když je venku tma, tak tělo vnímá světlo z téhle lampy podobně jako sluníčko, takže nastartuje všechny ty procesy v těle správně. A nebo vyznávají něco, čemu říkají koselik. Tedy taková myšlenka, že když už je pořád tma a my musíme být doma, pojďme si ten domov zútulnit, zapálit si svíčku, dát si vanu, potkat se s přáteli, prostě udělejme si to hezký, to je koselik. Asi nemusím úplně dlouze vysvětlovat, co dělá s naším tělem polární den, je to totiž přesně naopak, ale naštěstí vytvořit si doma tmu je celkem snadné. Severané jsou na to zvyklí a tak vědí, že musí mít doma perfektní zatemnění, nosí třeba i speciální sluneční brýle před tím, než jdou spát, aby se tělo na ten spánek nastavilo. A dodržují dobu, kdy jdou spát bez ohledu na to, jestli je venku světlo nebo tma. S dnešními technologiemi a vychytávkami už je možné nad polárním dnem a nocí trochu vyzrát, ale stejně to musí být dost náročné.

Přátelé, teď už obrátíme list a mám pro vás jednu zajímavost týkající se dopravy v Norsku. V této zemi je opravdu náročný terén na budování silnic a dálnic. To proto, že vnitrozemí je plné vysokých hor, pobřeží je extrémně členité kvůli fjordům, tedy takovým velkým mořským zálivům, a do třetice jednoduchosti dopravy nenahrává ani celkové klima. V Norsku jsou opravdu dlouhé a mrazivé zimy. Zřejmě právě z toho důvodu se Norové stali mistry světa ve stavění tunelů. Udělat tunel je extrémně drahé a zároveň časově mnohem náročnější, než postavit obyčejnou silnici na zemi. Ale v této zemi je to prostě dost často tak, že buď to postaví tunel, nebo nic, anebo když už teda jde postavit tu cestu, tak to po ní bude trvat na druhou stranu čtyřikrát tak dlouho. No a tak vznikl v Norsku Lærdalský tunel, který propojuje města Lærdal a Aurland na hlavní trase mezi Oslem a Bergenem. Tento tunel měří neuvěřitelných 24,5 kilometru, což znamená, že jde o nejdelší silniční tunel na světě. Zajímavé je, že při jeho stavbě mysleli na to, aby se řidičům v tunelu neudělalo nevolno. Přece jenom jedete nějakých 20 až 25 minut skrz tunel, ze kterého nemůžete ven, tak by se asi mohlo stát, že někdo začne trochu panikařit. Proto je tunel rozdělen do 4 kratších úseků, mezi kterými mohou řidiči zastavit a odpočinout si. Tato odpočívadla jsou záměrně nasvětlena trochu jinak než samotný tunel, ale i v tunelu si dali záležet, abyste se tam cítili dobře. Třeba už jen to, že celý strop tunelu je nasvícen modře, což má řidičům připomínat oblohu, neboli pocit, že jste vlastně venku. A taky má tunel speciální ventilační systém, takže čerstvý vzduch je zaručen po celé délce tunelu. To mi přijde taky fajn. Ale stejně, když tím tunelem projíždíte, tak máte nad hlavou asi 1,4 kilometru vysokou skálu, což je docela děsivý. A ještě přidám poslední perličku o tomto tunelu. Norové postavili 24,5 kilometru za 5 let, jenom pro srovnání. Pražský tunel Blanka má jenom 5,5 kilometru a stavěl se 8 let. No, Norové jsou zkrátka trochu někde jinde.

Pojďme si teď trochu přiblížit jednu velmi obecnou geografickou zajímavost Norska, která člověka zpravidla netrkne na první dobrou. Už asi víte, že v této zemi žije přibližně 5,5 milionu obyvatel. To je zhruba polovina toho, co v České republice. Ale na druhou stranu celková rozloha Norska činí něco málo přes 385 tisíc kilometrů čtverečních. Tedy jde o bezmála pětkrát větší zemi než Česko. A asi chápete, kam tím mířím? V Norsku je hustota zalidnění jenom přibližně 15 obyvatel na kilometr čtvereční. Lidově řečeno, je tam spousta oblastí, kde není ani noha. Ten důvod je celkem prostý. Norové si zakládají na tom, že mají krásnou přírodu a chtějí nechat svůj prostor. Navíc na velké části Norska se prostě žít ani nedá, protože jsou tam hlavně skály, hory, sníh a led. Takže logicky se obyvatelé už kdysi dávno usadili jenom tam, kde se dá přežít. I to je důvod, proč je obyvatel Norska málo a že jsou soustředěni do větších měst. Statistiky říkají, že bezmála 9 z 10 obyvatel Norska žije ve městech typu Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger a podobně. V Norsku dokonce existují obrovské, nikým neobydlené oblasti. Asi nejslavnější je největší národní park v Norsku jménem Hardangervidda. Co mi ale přijde super, tak Norská turistická asociace tam postavila síť chatek, kde se můžete ubytovat jen tak a putovat tamnější krajinou od chatky k chatce. Těch chatek existuje asi 500 po celém Norsku. Mají základní vybavení a vyskytují se na dobře značených trasách. Za mě fakt jako bezva, že má člověk možnost kde složit hlavu, když cestuje takhle divokou přírodou a navíc je to zadarmo. V Norsku zkrátka mají spousta volného životního prostoru. Výhodou je, že Norové prostě obecně nemusí šetřit místem, třeba i ve městech. Prakticky tam nenajdete mrakodrapy nebo budovy podobného typu, protože to prostě není nutné, jako třeba v Japonsku. Na druhou stranu, pokud bydlíte blíže přírodě, musíte jezdit velké vzdálenosti třeba do obchodu, do města a podobně. Zkrátka, má to své pro i proti.

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

0: Teď už vás vezmu na souostroví Špicberky, které je součástí Norska, ovšem od jeho pevninské části jsou ostroví vzdálené minimálně 650 kilometrů. Největším městem na Špicberkách je Longyearbyen a právě tam mají jeden z nejpodivnějších zákonů na světě. Lidé tam nesmí zemřít ani být pohřbeni. Tento zákon tam platí už od 50. let a na první pohled je to naprostý nesmysl, ale má to svůj důvod. Longyearbyen, kde je jen něco málo přes 2000 obyvatel, se nachází hluboko za polárním kruhem a patří k nejchladnějším obydleným místům na světě. A právě extrémní mrazy stojí za neobvyklým zákazem. Mrazivé podnebí totiž způsobuje, že lidské tělo se v půdě téměř nerozkládá. Přišli na to v roce 1950, do té doby ve městě fungoval hřbitov, kde bylo pohřbeno asi 44 lidí, jenomže vědci zjistili, že těla zůstala po desítkách let téměř dokonale zachovalá a objevili v nich ještě stále živé vzorky viru španělské chřipky. Měli strach, že by se viry mohly šířit a způsobit třeba i celosvětovou epidemii. A tak vymysleli tento zákon, hřbitov uzavřeli a ostatky byly převezeny na norskou pevninu. A pokud se ptáte, co tam dělají s lidmi, jejich život se blíží ke konci, no prostě je převezou na norskou pevninu. To ale není všechno ze zvláštností tohoto malého městečka. Na Longyearbyenu nemůžete třeba i vlastnit kočku, protože mají strach, aby kočky neohrožovaly populace vzácných druhů ptáků. A ve městě se také nemůže nikdo narodit. To má celkem jednoduché vysvětlení, prostě tam není porodnice. Pro nás jsou tahle pravidla celkem nepředstavitelná, ale vyplývají z geografie tohoto rozmanitého státu a uznejte, když jsme si to takhle vysvětlili, dává to smysl, ne?
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Na cestě Norskem jsme od začátku prošli spoustu známých míst, ale zatím jsme se vůbec nezmínili o historických památkách. No, popravdě, ono to má svůj důvod. Norsko rozhodně není zemí, která by lákala návštěvníky a turisty na bohatou plejádu superhistorických památek, obřích hradů a katedrál, které známe tady ze střední Evropy. Má to v podstatě tři hlavní důvody. Za prvé, Norové historicky používali ke stavbě čehokoliv, především dřevo, protože v Norsku jsou stromy všudy přítomné, takže to byl nejdostupnější a nejlevnější materiál. Jenomže dřevo v takhle drsném klimatu za prvé podléhá lehko zkáze a za druhé navíc, když vznikl v historii požár, tak neexistovali hasiči, že by to rychle uhasili. Místo toho dost často lehly popelem celé vesnice i města. Vzpomeňme na příběh hlavního města Norska. Pro ty, kdo neslyšeli první díl našeho putování, jenom připomenu. Oslo bylo založeno už kolem roku 1048 norským králem Haraldem III. Ale v roce 1624 bylo kompletně zničeno požárem. Z původního města dnes bylo prakticky nic. Nebo, abychom byli teda fér, dodnes v Oslu najdete nějaké pozůstatky, takové ty kamenné základy a zříceniny, ale kdybyste nevěděli, že jde o památku, tak si toho vlastně ani nevšimnete. Prostě je to třeba taková malá kamenná zítka, nijak zajímavá, a podobně to bylo fakt v celém Norsku. Požár prostě v historii mnohokrát zaúřadoval a všechno zmizelo. Druhý důvod, proč v Norsku není tolik historických památek, je celkem překvapivě to, že Norsko historicky nepatřilo mezi bohaté země. Dneska, když se řekne Norsko, tak si člověk představí tu nejvyšší životní úroveň, ale to proto, že je to prostě jako je úplně jiná doba. Norsko začalo bohatnout až v 60. letech díky velkým nalezištím ropy. Ale v minulosti bylo pro přežití důležité hlavně to, jestli se daří úrodě, a ne nějaká ropa, to nikoho nezajímalo. Jenomže v Norsku jsou jenom 3% půdy, 3%, na které je možné vůbec něco pěstovat. Navíc klima je drsné, takže pomeranče vám tam třeba nevyrostou nikdy, že jo? Na to je potřeba hodně sluníčka a to v Norsku prostě není. Tím třetím důvodem, proč v Norsku chybí kulturní památky v takovém počtu, jako třeba u nás, je bohužel politický. Norsko bylo dlouhou dobu od 14. do 19. století, nebo přesně řečeno 434 let, pod nadvládou Dánska. Všechno důležité se stavilo většinou v Dánsku a Norsko bylo takovým chudým příbuzným. Žádný královský dvůr nebo šlechta, tady prostě žádná honosná sídla nejsou. Navzdory všem těmto důvodům, nějaké historické památky v Norsku přece jenom najdete.

Pojďme teď prozkoumat tři nejvýznamnější pamětihodnosti Norska. Velice slavný je takzvaný roubený kostel ve městě Urnes. Jde o dřevěný sloupový kostel z první poloviny 12. století, což z něj dělá pravděpodobně nejstarší kostel svého druhu na světě. A je proto také zapsaný na seznamu UNESCO. O roubených kostelech se říká, že pamatují ještě Vikingy, jelikož kmeny stromů používané při jejich stavbách vyrůstaly právě v těchto dobách. Na druhou stranu, a zcela na rovinu, pokud by člověk nevěděl, že jde o významnou historickou památku, na první pohled vás asi tolik nezaujme. Je to prostě taková dřevěná chajda s malým hřbitovem, takže jo, roztomilá, ale poměrně nenápadná stavba. Co vás naopak na první dobrou určitě zaujme, tak je přístav Bryggen ve městě Bergen. Jde o nejstarší část města, kde jsou takové hezky barevné domky, staré asi 300 let. Celkem jich tam je 58 ve dvou řadách a místo, kde si sloužilo jako centrum obchodu. Dneska je z toho taková promenáda s restauracemi a obchody a vypadá to strašně romanticky. Ta historická hodnota je tam v podstatě taková třešnička na dortu. Myslím si, že by se vám tam líbilo, i kdyby vás historie vůbec nezajímala. A věřím tomu, že zaujme i Nidarosský dom ve třetím největším městě Norska v Trondheimu. Tato katedrála má 102 metrů na délku a 50 metrů na šířku, takže je to největší gotický chrám ve Skandinávii a zároveň nejseverněji položená středověká katedrála na světě. Byla postavena nad hrobem svatého Olafa, norského krále a patrona země. Od 11. století pak sloužila jako poutní místo a především místo korunovace norských králů. Krátce bych se možná ještě zmínil o zajímavém městečku Roros, kde se po staletí těžila měď a i tam najdete zachovalé dřevěné domky, díky čemuž to má jako fakt zvláštní ráz, celé to městečko. Mimochodem v lednu roku 1914 právě zde byl naměřen zajímavý teplotní rekord minus 50,4 stupně Celsia, takže pokud byste chtěli to městečko navštívit, nezapomeňte na teplé oblečení. A ze známých památek nezapomeňme ještě na pevnost Akershus v Oslu. Její stavba začala kolem roku 1300 a sloužila samozřejmě k obraně města. Zajímavé je, že stále slouží, protože její část dodnes využívá armáda. Tak tolik asi k norským památkám a i když to zní trošku hanlivě, Norsko prostě moc nevyniká úchvatnými pamětihodnostmi. O to krásnější je tamnější příroda.

Holka a kluci, když někam cestujete, není od věci podívat se na to, jaké bude počasí. Co se ale Norska týče, s počasím je to tam opravdu těžké. Kdybych to musel shrnout jedním slovem, tak počasí v Norsku je prostě nevyzpytatelné. Pojďme se spíš společně podívat na dvě takové polopravdy, které lidi v souvislosti s Norskem často skloňují. Za prvé, říkají, že v Norsku pořád prší. Předně. Je potřeba říct, že na Norsko se špatně nahlíží jako na celek. Je to opravdu velká země, je to podobné, jako kdybychom porovnávali počasí v Praze a v Římě třeba. Co se týče deště, jsou tam opravdu velké rozdíly. Západní pobřeží je třeba velice deštivé. O Bergenu se dokonce říká, že tam prší každý den. Takhle, ono to není každý den, ale prý v průměru 213 dní v roce, což jako fakt není málo. A zároveň více ve vnitrozemí Norska prší méně a i tak je to třeba 120 dní v roce, což teda mimochodem vychází na každý třetí den. Takže obecně v Norsku opravdu prší často, ale ne pořád a rozhodně ne všude. Panuje také obecná představa, že v Norsku je pořád zima. Je dobré si uvědomit, že Norsko je sice severským státem, ale je tam jedno velké ale. Hodně západní, jeho západní pobřeží omývá teplý golfský proud. V praxi to znamená, že po celém západě Norska jsou mnohem vyšší teploty, než byste čekali. V důsledku toho v Norsku nezamrzá přes zimu moře, což je takto na severu ojedinělé. A třeba na Lofotech, krásných ostrovech hodně na severu, je v létě i 18 stupňů. Zatímco v zimních měsících je to třeba jenom kolem nuly, což máte i v České republice. Prostě v Norsku neplatí, že čím severněji pojedete, tím větší zima tam bude. Platí to víceméně ve vnitrozemí, ale rozhodně ne na západním pobřeží. A k počasí přidám ještě teplotní rekordy. Nejvyšší teplota byla zde naměřena v roce 1970, konkrétně v obci Nezběn, a bylo to 35,6 stupně Celsia. A nejnižší teplota byla zaznamenána ve městě Karasjok, a to v roce 1886, minus 51,4 stupně Celsia. A to by nám asi o počasí stačilo, co vy na to?

Naše putování po Norsku bychom zakončili u fauny, tedy u zvířátek. V Norsku můžete natrefit třeba na polární lišku. Ta je v zimě úplně sněhobílá, takže se ve sněhu totálně ztrácí. A v létě její srst zhnědne nebo zšedne, takže opět se skvěle skryje mezi kameny a rostlinami. O polární lišce je známa jedna neuvěřitelná zajímavost. Lišky jsou zvyklé putovat za potravou hodně daleko. Dalo by se říct, že jsou to profi turisti. Když totiž vědci vybavili jednu polární lišku sledovacím zařízením, zjistili, že během pouhých 76 dnů urazila trasu o délce 3,5 tisíce kilometrů. To máte 46 kilometrů každý den a to ani nebyla nějaká jako speciálně vyšlechtěná liška, prostě jedna z davu. Pro norskou faunu je typický také papuchalk. To je pták, který žije ve velkých koloniích. Charakteristické jsou pro ně jasně červené nožky a výrazně barevný zobák, proto se jim také někdy přezdívá klauni oceánu. V Norsku jsou největším výskytem papuchalků vyhlášené především Lofoty a Vesterály. Co je zajímavé, Norové vyšlechtili kdysi psí plemeno Lundehund, neboli norský ptačí pes, a původně ho vyšlechtili proto, aby tady ty papuchalky lovil. Plemeno je zajímavé třeba tím, že má 6 prstů, jinak mají psi většinou 5 na předních a 4 na zadních. No a co se týče takové té drsné norské přírody, tak v Norsku žije třeba vlk, rys nebo rosomák. Ten vypadá jako takový malý medvěd, i když jde ve skutečnosti o velkou vlasičku. No a pak je to samozřejmě medvěd hnědý, těch je tam kolem 150, a lední medvěd, který žije v počtu kolem 300 zvířat na Špicberkách. No a tím asi nejvzácnějším je v Norsku pižmoň severní, kterého tam ovšem přivezli, a to v roce 1923 z Grónska v počtu několika málo jedinců. Dneska ta populace čítá asi 60 zvířat. Tak abyste si dokázali představit, je to něco mezi turem, ovcí a buvolem, tak asi tak. Tak asi takhle by v krátkosti vypadala procházka norskou přírodou a přátelé, jdeme do finále.

Ani se mi nechce věřit, že už jsme u konce. Putování po Norsku uteklo jako voda, ale víte, co se říká? Na každém konci je hezké, že něco nového začíná. Tak si nezapomeňte pustit také další díly nejenom o Norsku. Ve speciálním ranním restartu procestujeme prakticky celý sever. Podíváme se ještě do Finska, Dánska, Grónska přes Arktika na

0: Rádio Junior.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

Jirko, kdy jste se rozhodla pro dráhu u první nosnice? A to je zajímavé. A prosím, je něco, co zásadně nesnášíte? Opravdu. A co byste na závěr poradila našim pokvokačkám proti čmelíkům?

0: a je po mně.
1: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
2: Ano, ano, už je to tak.
1: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
2: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
1: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
2: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
1: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
2: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
1: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Hodně štěstí, zdraví, přejem Hájájovi. Hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
2: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
2: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hájáju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
2: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
2: Jupi! Aha.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Taky zbožňujete pohádky Karla Čapka? Jestli ano, tak rozhodně nikam neodcházejte. Jedna nás totiž právě teď čeká. Jmenuje se Pošťácká pohádka a vypráví o tom, jak šofér František napsal důležitý dopis Mařence. Ale problém je v tom, že zapomněl napsat adresu. Podaří se Pošťákovi jeho dopis doručit i bez adresy? Na motivy pohádky Karla Čapka pohádku Pošťáckou napsal František Pavlíček. Režie Jiří Horčička. Účinkují Jiří Bruder, Jiří Sovák, Ferdinand Krůta a další.

0: Co pak mi nesete?
1: Dneska to bude jedno rekomando z Prahy a tuhle složenka.
2: Ojeje, zase nějaké placení.
3: A pohlednice, nějací školáčkové vám posílají pozdrav.
0: Podívejme.
2: A jakou prý pro ně vymyslím novou pohádku?
1: Ty by toho chtěli, vždyť už jste jim sepsal, jestli se nepletu, pohádku psí i kočičí, vodnickou a tuláckou, policejní i doktorskou.
2: Zapomněl jste na loupežnickou.
1: No jo, a navíc ještě ptačí, no to je pohádek fůra. Já bych řekl, že už se žádná vybájit nedá, aby byla z brusu nová a k tomu veselá.
2: Ale taky dojemná.
1: A napínavá. Jak povídám, já už si žádnou další neumím představit.
2: A to já zase bych, jak tak na vás koukám, v té pláštěnce, v čepici s lakovým kšiltem a pošáckou kabelou. Co kdybych já, dejme tomu, sesumíroval pohádku o vás?
1: To jsou mi nápady. Kdo pak kdy slyšel pohádku o listonošovi?
2: No proč ne? Když můžou být pohádky o králích a loupežnících, o rytířích, černokněžnících a drvoštěpech nebo vodnících. Proč by nemohla být také jednou pohádka o pošťákovi?
1: Ale vždyť je to dočista obyčejné povolání. Zhola nic pro pohádkáře.
2: A co takový poštovní úřad? Aha, to je náramně zajímavé místo. Všude samá cedule, že kouřit je zakázáno, že voditi dovnitř psi se zapovídá, že běda tomu, kdo by se tam opovážil povíkovat, anebo si troufl plivnout na zem.
3: V tom teda máte pravdu. Tolik vyhlášek, příkazů a zápovědí nemají snad ve svých úřadovnách ani čarodějníci.
2: Z čehož je jasné, že pošta je místo významné a vele důležité. Já tam cítím až cosi tajemného.
1: Ale kdež? Tam je cítit akorát kouř, jelikož nám špatně táhnou kamna.
2: A jestli pak vás někdy, pane Kolbabo, napadlo, co se na takové poště děje v noci?
1: Co by se tam dělo? Akorát v koutku šustne myška, která si jde líznout lepidla. Mně můžete věřit, pane. Dělám pošťácký řemeslo hnedle 30 roků.
2: A to jste za ten čas na poště nezůstal ani jednou přes noc?
1: Já jsem rád, když odtamtud vypadnu úderem 6. a můžu si doma trochu odpočinout. Víte, co se takový listonoš za celý den nachodí, naběhá, nadrandí, nalítá, nahoní a našlape?
2: Ještě řekněte, že to máte spočítané.
1: Taky, že jo. Každý den to dělá 29 735 kroků, z toho je 8 249 schodů nahoru, pak zase dolů. A když si pomyslím, že jsou to stejně většinou jen tiskopisy nebo účty lidem pro zlost, tak mě to dočista přestává bavit.
2: Ale to je taková chvilková omrzelost.
1: Pane mistře, tahle pošťácká honička se mě zajídá už delší čas. Celý den v jednom kole a když se teď vrátím na poštu, abych ještě zamet vybral z kamen a dělal pořádek. Pane, poštovní úřad je místo neveselé, takové nijaké, kde pak tajemství, nebo dokonce pohádka.
2: Máte nějakou špatnou náladu a třeba zrovna dnes nebo zítra vás potká nějaká příhoda, co vám ji spraví?
1: Ta by se mohla přihodit leda v té vaší pohádce, jenže ta by se mohla stát všude jinde, než na naší poště. Dřív.
4: Kam se podělo koště a lopatka na smetí? A nebo že bych napřed vybral kamna?
1: Ještě jsou docela horký, to ne. Počkám, až popel vychladne. Aspoň si zatím nahřeju revma v zádech. Stáhneme kapku knot v petrolejce, tak? Nohy na židli.

0: Do práce. Do práce. Kolego listovní.
1: Ano.
0: Podívejte se, jak jsou roztříděny dopisy. A jestli je na balících uvedena správná váha.
1: Už se na tom pracuje, pane přednosto.
0: Jak pak to vypadá s bilancí peněžních zásilek?
2: Je, koukám, tuhle asi bude chyba v součtu.
0: Pan Kolbaba se jak těživ nespletaní obětník. Ukažte, kolego krejcárku.
2: No, tady prosím, pane přednosto.
0: 8, 19, 30, to máme 7, 65, 20 a 39, 20, to máme 104 koruny, 40 haléřů, ale vždyť to štimuje na halíř, krejcárku.
2: No jo, ona ta čtyřka na konci vypadá jako sedmička.
1: Pane přednosto, tady není na obálce úplná adresa, jen jméno příjemce a město Bambolimbonanda. Kde by to tak asi mohlo být?
0: Bambolimbonanda? Moment. Provinční městečko v království kanibálském. To je směr Benešov. Připište tam, kolego. Konečná stanice dráhy Dolní Trebizon, pošta Hrádek. Jak pak to vypadá s peněžní přepážkou?
2: Všecko pasuje, pane přednosto.
0: Telegramy? A balíky?
1: V pořádku, prosím.
0: Tak můžeme podat hlášení nahoru. Vytočte ministerstvo poš.
1: Už se na tom pracuje. Haló, ministerstvo. Předám. Prosím, pane přednosto.
0: Haló, haló. Tady kontrolní skupina poštovního úřadu v Dolní Farandě. Stop. Agenda bez závad. Stop. Zdejší personál pracuje spolehlivě. Stop. Pouze poštovní doručovatel Kolbaba propadl trudnomyslnosti a chce pošťáckou kabelu pověsit na hřebík. Stop. Končím hlášení. Těpéro. Stop.
2: Kdože to chce dezertovat od pošty?
0: Kolbaba Josef.
3: Kolbaba Josef!
4: Zde! Kde to jsem? A Rome, já tady usnul jako špalek.
0: Proč jste mi nehlásili jeho přítomnost?
2: Já si ho vůbec nevšim.
1: Byl schoulený v koutku.
2: Ani tam není vidět.
0: Pane Kolbabo, je vám známo, že po úředních hodinách nemáte v této místnosti co pohledávat?
4: Já si chtěl jen trochu odpočinout, než zametu a vyberu kamna, jenže na mě přišla dřímota. Ale co vy tady pohledáváte? Vy, mrňouskové?
0: Konáme svou služební povinnost.
4: Mně se nejdřív zdálo, že tu ťapkají myši, nebo že se tamhle z košíku vybatolila kuřata. A oni jsou to zatím pumprdící, nebo trpaslíci, či který čerchmat.
0: A ty to si vyprašuji! Žádní trpaslíci a tím méně čerchmantové. My tu působíme jako poštovní skřítkové, šotci neboli též elfové.
4: No jo, perelinky a čepičky máte dočista jako pošťáci. Ale že jsem si vás nikdy nevšiml.
0: My vycházíme z úkrytu vždycky až v noci, kdy na poště není živá duše.
4: Co pak tu děláte?
0: Dohlížíme, jestli dobře děláte svou práci. Provádíme drobné opravy telefonu a telegrafu. Podáváme hlášení na ministerstvo. A když jsme se vším hotovi.
1: Rozdáme si karty.
2: A mastíme do půlnoci, Maria.
0: Nechcete si s námi dát partičku?
4: Už jsem sice neměl karty v ruce, ani nepamatuju, ale když mě tak hezky zvete.
0: Krejcárku, zamíchejte. Kolega listovní sejme.
1: Už se na tom pracuje.
0: Já rozdávám krejcárek nese.
5: Osma.
1: Desítka.
0: Spadek. Pane Kolbabo, jste na zadě.
4: Tohle přece nejsou karty, ale obyčejné dopisy.
0: To se zdá vám. Pro nás jsou to kartičky přímo ideální.
4: Co já vím, tak nejnižší je v kartách sedmička, pak to pokračuje nahoru k desíce, potom je spodek, svršek, král. A nejvyšší je...
3: ESO!
4: Jenže vy jste si rozdali zalepené obálky, jedna jako druhá.
0: To jste vedle jako jedle, pane Kolbabo. Žádný dopis není jako jiný a platí víc nebo míň. Podle toho, co je v něm napsáno. Už je vám to jasné?
4: Ani zamák.
0: Tak podívejte, když jeden pošle dopis druhému jen z musu a dokonce ještě i zalže... Takové psaní je nižší karta než to, co dobrý člověk upřímně napíše svému příteli.
1: Ještě víc platí psaníčko z lásky.
2: A když dá někdo své znejmilejší celé své srdce, takové psaní je nejvyšší trumf, zrovna jako ESO.
0: Aha. Tak vidíte, že to nic není.
4: Jenže mi není jasné to hlavní.
0: Co pak?
4: Jak poznáte, co stojí v těch zalepených obálkách.
0: To je maličko.
4: Počkat. Abych se příkladně dověděl, co je v tomhle psaní, musel bych ho otevřít a přečíst.
0: To je taky možné. Jenomže my...
4: Poslyšte, jestli ty obálky rozlepujete a čtete, otevřít bez dovolení cizí dopis, to je porušení listovního tajemství. Velikánský hřích.
0: Ale ne, my vůbec nic nemusíme rozlepovat, protože i přes obálku vycítíme, co v dopise je.
1: Lhostejné dopisy jsou chladné jako psí čumák.
2: Za to ty upřímné přímo sálají.
0: Čím je zkrátka v dopise víc opravdového citu, tím je hřejvější. No, můžete si to vyzkoušet. Zavřete oči. A dejte si na čelo tenhle dopis. Cítíte něco?
4: Jako by mi někdo přiložil teplou dlaň na čelo?
0: To zdejší pan učitel napsal dobrému příteli srdečné blahopřání k 60.
4: Počkejte. Studené a teplé, to je jenom taková všeobecná věc. Ale jak to, že vy víte, co je v tom dopise slovo od slova?
0: Uhádneme to? Protože jsme...
3: Spohádky!
4: To se mi ulevilo, že s listovním tajemstvím je všechno v pořádku. No, tak se můžeme dát do Mariáše.
0: Už je pozdě. Za chvíli odbije půlnoc a my musíme zpátky do svých úkrytů.
4: Kde pak vlastně přebýváte?
0: To nesmíme prozradit. Znáte to, lidi jsou všelijací, mohli by nás vystrnadit.
1: Pane přednosto, hlásím, že je punktum 12.
0: Dobrou noc, pane Kolbabo. A třeba...
3: Naschledanou.
6: Dobré odpoledne, pane Kolbabo.
4: Zdravíčko, mistře. Pardon, ještě jedno razítečko. Tak, a je to hotovo. Čím vám mohu posloužit?
6: Tuhle balíček chci poslat. Stihne ještě dnešní poštu?
4: Ale všechno zařídíme k vaší úplné spokojenosti.
6: To jsem rád, že se vám vrátila dobrá nálada. Starosti musí člověk hodit za hlavu.
4: No, ono to pokaždé nejde. Jedné se sotva zbavíte a už je tady jiná. Jako příkladně tenhle dopis. To je, co?
6: Někdo zapomněl nalepit známku.
4: Kdyby jen to. Podívejte se zblízka.
6: Na obálce není adresa. To musel být nějaký tulpas dromedár, že druhého podobného svět neviděl.
4: Takových dopisů se nám tu za rok sejde pěkná hromádka.
6: A co s nimi děláte?
4: Necháme je tamhle v šuplíku. Jenže tenhle není jen tak kdejaké nedoručitelné psaní.
6: Proč si ho tisknete na čelo?
4: Já chtěl zkusit, jestli hřeje nebo studí.
6: Co říkáte?
4: Vypadá to, že v té obálce je moc důležitá zpráva. Rozhodně by se měla dostat adresátovi. Jenže jak, když chybí adresa?
6: Tak byste snad mohl ten dopis otevřít a podívat se, kdo jej posílá.
0: No, to nejde, pane. To by bylo porušení listovního tajemství a to se nesmí.
6: Lituju, pane Kolbabo, ale jinou radu si pro vás nevymyslím. Naschledanou.
4: Jenomže já naštěstí vím o jedné instanci, která by mi mohla pomoct. Páni Skřítkové, dovolíte?
5: Posaďte se, pane Kolbabo, a mějte chvilku strpení. My jen dohrajeme partičku. Krejcárek nese?
2: Zelený spodek.
1: Kam pak s tím na mne? Mám červeného filka.
5: Já vynáším trumfového krále, pánové. A mám tuhle rundu v kapse.
4: Momentíček. Já bych si přisadil tuhle obálku.
1: Panečku.
2: A Hrome.
5: Srdcové eso. Pane Kolbabo, vyhrál jste na celé čáře.
4: Doopravdy.
5: To psaníčko, co jste vsadil do hry, napsal jeden mládenec dívce, kterou má rád víc než sebe.
4: Já to tušil, jenže jsem nevěděl, co je v něm napsáno.
5: Já vám to přečtu. Přidržte mi obálku na čele. Má z nejmilejší Mařenko, tak tě píšu. Ojeji, ten tu má pravopisný chyb. Tak tě píšu, že jsem dostal místo za šoféra, tak jestli bys chtěla, mohli bysme mít veselku. Napiš mě, jestli mě ještě máš ráda. Piš mě brzo, tvůj věrný František.
1: Pravopis má teda hrozný.
2: Ale má dobré srdce.
5: Tak co? Pane Kolbabo, jste spokojen?
4: Mockrát vám děkuji, páni Skřítkové. Jen kdybyste mi ještě mohli říct, která je to Mařenka, nebo který František.
5: Nemůžeme sloužit, pane Kolbabo. To tam už
3: není psáno.
4: A to je právě ten malér, mistře. Proto jsem přišel za vámi o radu. Já si mutíroval hlavu až do rána, ale nevydumal jsem pranic.
6: Jedna věc je jistá. To je náramně důležité psaní. To by ta slečna měla dostat.
4: Ale já bych ji ho na šup dones, jen bych věděl, jaké má ta Mařenka příjmení, ve kterém městě, které ulici a kterém popisném čísle bydlí.
6: Nezlobte se, pane Kolbabo, ale to by pak dovedl každý, na to by ani nemusel být pošťák.
4: Co pak jsem vševědoucí?
6: Jste zkušený listonož. Moc bych byl rád, kdyby ta slečna to psaní dostala.
4: Tak já to zkusím. Budu slečnu adresátku hledat, kdybych měl běhat třeba rok a prochodit celý svět.
6: Pojďte, podíváme se na mapu, odkud by bylo nejlepší začít.
4: Vzal bych to na Litoměřicko.
6: To by šlo. Pak byste se mohl ubírat směrem na Louny a projít Rakovnický okres.
4: Jako řekne, vem to na Rakovník, přes Plzeň, na Domažlice. prstem po mapě se cestuje jedna radost, ale zkuste zvandrovat po svých Písek s okolím a ještě Budějovice, Táborsko, Přelouč a k tomu Čáslavsko. A na takové túře pošťák prošlape 2 páry erárních bot.
6: A co?
4: Nic.
6: Jak jste dopadl?
4: Ani se neptejte. Už mám v nohou hejtmanství Hradecké, okres Jičínský a Mladoboleslavsko. Byl jsem v Kutné Hoře, v Třebodni a ve Vodňanech. Vočice jsou za mnou, Příbram, Sušice a Turnov.
6: Já bych vám radil Dobrušku.
4: Tam jsem se stavil cestou z Úpice do Hronova, anebo to bylo naopak, už si ani nevzpomínám. Už se mi to plete. Přeptával jsem se u 7 chalup, na Krákorce i v Zálesí.
6: To mi nepovídejte, že jste nikde nenatrefil Mařenku, co čeká na Frantíka.
4: Mařenek jsem cestou navštívil 49 980, ale žádná z nich nečekala psaní od šoféra Frantíka. Když to byl šofér, tak se nemenoval František, nýbrž Tonda Václav Jarolím. Florián či Lojzík Erazím. Jeden byl Johan, druhý Vavřinec, třetí Dominik. Jenom Franta, Fanouš, František, věřte mi nebo ne, ani jeden. Nebo zas jiné Mařenky čekali psaní od nějakého pana Františka, ale ten zase byl zámečníkem, truhlářem nebo vojákem, průvočím, holičem nebo krejčím. Ale just ne šoférem.
6: Je to složitější, než se ze začátku zdálo. A což? Zabrousit ještě třeba do Žatce? Ne. Nebo na Mělnicko?
4: Drahý pane, po žateckých Chmelnicích jsem se trmácel zrovna při Dočesné. V Mělníku jsem byl na vinobraní. V Třeboňském jsem táhl s rybníkáři. V Pardubicích se vyptával pelníkářů. Viděl jsem prvního skřivánka o Hromnicích. Po Václavovi jsem u cesty sbíral poslední švestky, abych zahnal žízeň. Celý rok trvala moje cesta a byla to marnost nad marnost. Je mi do pláče samou lítosti, jak se to nepovedlo.
6: To nesmíte, Kolbabo. Vidím, jak jste z té nekonečné pouti zmátořený, ale vzdát se nesmíte.
4: Nevím proč.
6: Protože slečna Mařenka, co marně čeká na psaní, je na tom hůř než vy. A což teprve šofér František, který se nemůže dočkat odpovědi.
4: No, tak já to ještě zkusím v Sopotce nebo okolo Pelřímova.
6: To je chlapské slovo.
4: Kdybych aspoň potkal žebříňák s Otavou nebo formanský vůz, že by mne kousek svezl, vždyť mám nohy na dránc.
6: Tamhle se kudrcel jakýsi furtwerk. Já ho doběhnu zastavit.
4: Nemusíte pospíchat, je to kára na rozsypání. Vždyť si to šine jen co noha noumine.
6: Halo, pane, zastavte. Tamhle pan listonoš Kolbaba nutně potřebuje svést. Je na smrt ušlý. Vemte ho kousek sebou.
4: Pro pána, to není žádná starobilá archa, ale krásná z Prusu nová Bugatka.
7: Hej, pane, to vy jste ten pošťák, co má dočista ušlé nohy?
4: Ano, prosím.
7: Tak si nasedněte, my vás kousek svezem.
4: To jste moc hodný, pane.
7: Teď jsem jenom smutný.
4: Že jsem tak smělý, vy asi jedete na pohřeb, že?
7: Nejedeme. Proč myslíte?
4: No, protože vy, pane, ráčíte být tak smutný.
7: Jenže já jsem tak smutný, protože mé auto tak pomalu a smutně jede.
4: Taky mě to bylo divné. Proč pak vám taková krásná bugatka tak pomalu a smutně jede?
7: Protože ji řídí smutný šofér.
4: Aha, račte dovolit vašnosti, proč vlastně je ten šofér tak smutný?
7: Protože dodnes nedostal odpověď na psaníčko, které hodil do poštovní schránky už před rokem.
4: Pro pána.
7: Víte, on psal své znejmilejší a ona mu neodepsala.
4: Pro pána.
7: Tak on si myslí, že už ho nemá ráda a je tuze smutný.
4: Pro pána. A že jsem tak smělý, nejmenuje se váš pan šofér František.
7: Jmenuje se František Svoboda.
4: A ta slečna se jmenuje Mařenka, že?
8: Slečna Marie Nováková se jmenuje ta nevěrnice, co zapomněla na mou lásku.
4: Aha, člověče drahá, tak vy jste ten trumbera, ten blout, ten čululum, ten vrták, to trdlo, ten pytlem praštěný.
7: Pane Kolbabo, mám dojem, že se dotýkáte cti pana Františka, který je výtečný šofér.
4: Vážený a smutný pane, je to Truhlík, Makovec, Nemehlo, Nekňuba, Kašpar, Tulipán a Popleta, co nám hodil do poštovní schránky psaníčko bez známky a bez adresy. Je mi ne, to jsem rád, že mám tu čest vás poznat. Jak pak vám slečna Mařenka mohla odepsat, když to vaše psaní dodnes nedostala?
8: Ale prosím vás, pane, a kde je to mé psaní?
4: No až mi povíte, kde slečna Mařenka bydlí, tak to psaní bude, abyste věděl, rovnou na cestě k ní. Můj ty, Franto, už rok a den nosím ten dopis v tašce a hledám po celém světě tu pravou slečnu Mařenku.
8: To snad ani nemůže být pravda.
4: Bládenče zlatá, teď honem a šupit to bez odkladu a kaloupem mě dejte adresu slečny Mařenky a já půjdu a doručím jí vaše psaníčko.
7: Nikam, pane pošťáku, nepůjdete, ale brž my vás tam dovezeme. Tak, Frantíku, jede se k slečně Mařence.
4: Pro pána, celý rok se trmácím krokem a teď najednou 70, 80, 90, 100, šoféry, brzděte, mě jde hlava kolem.
2: Naopak, Frantíku, přidej, vy si, Kolbabo, jenom přidržte čepici.
8: To je fáro, to je báseň, toto drandí.
2: Kolik ukazuje tachometr?
8: 180, paneše, dostali jsme křídla.
4: Lidi, mějte rozum, tohle není auták, to je aeroplán a já nemám padák.
2: Pane Kolbabo, jestli se vám opravdu točí hlava, na to je nejlepší, zavřít oči.
8: To už ani nestojí za to. Hnedle budeme přistávat. Tamhle za tou zatáčkou.
4: Ale vždyť to je Libňatov. Kousek od nás za kopcem. Tak blízko, že jsem se tam ani nešel přeptat.
9: Tak bysme byli na místě.
4: Kde pak bydlí slečna Nováková?
9: Tamhle v tom bílém domku nad Rybníkem.
7: Pane Kolbabo, konejte svou povinnost.
4: No, snad, aby jí to pan František pověděl raději ústně. Ono je v tom psaní totiž 8 pravopisných chyb.
9: Ústně jich nadělám dvakrát tolik. Já se Mařence stydím přijít na oči, že jsem to takhle popletl.
4: To je pravda. Vždyť ona kvůli vaší zapomnětlivosti nedostala od vás celý rok ani řádku.
9: Jestli ale na mě zapomněla a nemá mě už ráda, to bych si musel zoufat.
7: Pane Kolbabo, smilujte se nad tím nešťastníkem a vykonejte svou doručovatelskou funkci.
4: Dobrý den. Jsem tu dobře u slečny Marie Novákové?
10: To jsem, prosím, já.
4: Koukám, že jste zabraná do šití. To si šijete svatební šatičky?
10: Pane, chystám si rubáš do rakvičky.
4: Ale jej, Danečky, snad to nebude tak zlé. Co pak vy, slečno, marodíte?
10: Nemarodím, ale srdce mi puká žalem.
4: Pro pána, počkejte ještě s tím puknutím a povězte mi, proč vás vlastně srdce bolí?
10: Protože už rok a den marně čekám na jedno psaní, které nepřichází.
4: Nic si z toho nedělejte. To já zas rok a den darmo nosím tuhle v tašce psaníčko a nemám, komu bych je odevzdal. Víte co, slečno Mařenko? Já to psaníčko dám vám.
10: Pane listonoši, to psaní snad není pro mne. Vždyť na něm není adresa.
4: Jen se podívejte dovnitř. A když to nebude pro vás, tak mě ho vraťte. Ukažte, já vám pomůžu. A vy si otřete oči. No tak, už se dejte do čtení. Tak co, vrátíte mi ho?
10: Za nic na světě. Celý čas na ně čekám. Ani nevím, co bych vám, pane listonoši, dala od cesty.
4: Dostanu 2 koruny pokuty, že to psaní nebylo řádně oznámkováno. Pro pána, to je co? Za celý rok mého putování vydělá pošta jen 2 koruny.
10: Já bych vám přidala hubičku.
4: A to si schovejte pro jednoho, co se za rohem na ní jen třese. Frantíku, pojďte si pro odpověď na svůj dopis. Já si, mistře, konečně mohl odpočinout.
11: Jak pak jste se v tu chvíli cítil?
4: No, nohy mě bolely až hamba.
11: Já myslel ten povznášející pocit ze zdárně dokončené práce. Po takovém dlouhém putování.
4: Naběhal jsem se, to jo, ale stálo to za to. Už proto, co všechno jsem viděl. To vám je taková pěkná země, ať je to u Plzně, nebo u Hořic, nebo u Tábora. Krásná, jako v pohádce.
11: Vidíte, tolik jste se bránil, kdepak a pohádka. A pak jste ji sám zažil.
4: No jo, vlastně.
11: Protože pohádka, pane Kolbaboj, pohádka se může stát všude, kde jsou lidé, co mají srdce na pravém místě.

0: Ahoj, kluci, vítejte, jsme tady Ušounově pohádkové školce.
1: Ahoj, holky, ahoj, kluci, ahoj, Ušoune.
0: Hele, Jani, slyšíš to?
1: Jasně, že to slyším. Kamarádi, vy taky, že jo? A já už i vím, kdo to je.
0: A vy to, holky a kluci, právě teď uhodnete, že jo? Ušounova hádanka.
1: No jasně, kamarádi, řekněte nám, koho to právě slyšíme.
0: Tak, kamarádi, řekneme to všichni pěkně najednou. My to totiž víme. 3, 2, 1, holub.
1: Je, ty jsi ale moc krásný holoubek. No tak pojď na návštěvu do Ušounovy pohádkové školky, když sem tak moc chceš.
0: Jasně, pojď dál.
1: Je, Ušoune, to není jen tak nějaký holub. To je holub poštovní.
0: Je, tak to má pro nás možná nějakou zprávu. Co říkáš, holoubku?
1: Má?
0: Jani, tak honem to přečti. Já jsem tak hrozně zvědavý,

0: do nám to píše.
1: Je, píše nám pohádkový dědeček, že uvízl v pohádce hrnečku vař.
0: No jo, to já vím, že pohádkový dědeček chodí občas do téhle pohádky mlsat.
1: Jenže tentokrát se mu prý nepovedlo včas se vrátit, ještě že stihl poslat holoubka.
0: Jani, no ale jak mu pomůžeme?
1: Nejdřív máme jít do jeho domečku, kde leží pohádková knížka.
0: A víte co, kamarádi, vy se zatím osvěžte paměť a poslechněte si, v jaké že to pohádce nám dědeček z pohádky uvízl.

0: holky a kluci, stále posloucháte Mou, tady už a novou pohádkovou školku.
1: A my už jsme v dědečkově domečku.
0: Tady, Jani, tady je ta pohádková knížka, kterou hledáme.
1: Šikula u Šouner.
0: No?
1: Jo, tady je ale spousta krásných starých českých pohádek.
0: A Jani, víš, že by se nám ty pohádky mohly hodit pro náš dnešní úkol? Ušounův úkol.
1: Já jsem napjatá jak kšanty, Ušounku.
0: Tak pozor, jo? Já budu listovat knížkou a vždycky řeknu začátek názvu pohádky a ty ho s kamarády dopovíš.
1: Bezva, tak povídej.
0: Tak já jedu. O neposlušných...
1: Kůzlátkách.
0: Jo, o slunečníkovi.
1: Měsíčníkovi.
0: A?
1: Větrníkovi.
0: Jo. O červené...
1: Karkulce.
0: O sněhurce.
1: A sedmi trpaslících.
0: Jo. O smolíčkovi.
1: Pacholíčkovi.
0: Pozor, pohádka. Hrnečku.
1: Pař.
0: Jo. Hurá. Vy jste všechny pohádky krásně poznali. A navíc už máme i tu s naším pohádkovým dědečkem. Ahoj, dědečku.
1: Hele, vypadá to, jako by byl náš dědeček v pohádkové knížce namalovaný od vždycky.
0: No, jak tam stojí ve sladké kaši. Taky bych si dal mňam.
1: Ještě ty, Ušoune, abych nakonec nevysvobozovala z kaše dva mlsouny. Radši najdi dědečkovu knihu kouzel a já zatím pustím holkám a klukům zasplněný úkol pohádku.
0: Ušounova pohádka.

Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Radci.

0: Jednoho dne přišlo telátko za maminkou krávou a řeklo:
1: Maminko, já bych potřebovalo něco vysvětlit.
0: Tak běž prosím tě za tatínkem, já pospíchám na nákup.
1: A proč?
0: Protože v samoobsluze je právě teď akce každý třetí metrák slámy zdarma.
1: Aha.
0: Maminka se zapřáhla do žebřiňáku a odjela na nákup. Telátko šlo tedy za tatínkem. Tatínek Bejk seděl před televizí a sledoval býčí zápasy.
1: Tatínku?
2: Ano?
1: Já bych potřebovalo něco vysvětlit.
2: A co pak ti není jasné, telátko?
1: No, není mi jasné, co to je ráci.
2: Ráci? Ty myslíš raci?
1: Asi jo.
2: Raci jsou zvířátka, korýši. Žijí v řekách a v jezerech. Mají klepeta a krunýř a chodí pozadu. A protože už je jich na světě málo, tak jsou chránění.
1: Aha.
2: Vy jste se o nich učili ve škole?
1: Zpívali jsme o nich písničku.
2: Písničku? No tak mi je zaspívej.
1: Chceš?
2: Jistě.
0: Řekl tatínek a telátko spustilo.
1: Ovčáci, čtveráci, vy jste naši víčku i tu čočo.

0: a kluci, stále posloucháte už jenovu, tedy mou pohádkovou školku. Dneska jsme s Janou u dědečka v domečku a hledáme kouzelnou knihu.
1: Protože pohádkový dědeček je velký mlson, ale vždyť vy to víte. Víte, že často se dává u cesty a kde jakého pocestného prosí o buchtu.
0: No, a když zrovna nejsou na skladě pocestní, tak zakouzlí a jde se namlsat do pohádky hrnečku vař.
1: No jo, ale tentokrát z té kaše nemůže ven.
0: Jo, Jani, a nepomohlo by místo kouzelné knihy cvičení?
1: Cvičení? No zkusit to můžeme.
0: Ušou novo cvičení.
1: Holky a kluci, dědečku, ty taky. Slyšíte nás?
0: Jo, kýve hlavou, Jani.
1: Tak jdeme na to. Kamarádi, představte si, že máte nohy přilepené k podlaze kaší a snažíte se je odtrhnout. Uděláme to tak, že ručičkou tlačíme na stehínko, ale zároveň chceme zvednout nohu.
0: Jo, zkusíme odlepit jednu nohu. No, tak a druhou nohu, jo.
1: Já, to je dřina.
0: Jo.
1: To je dřina. A zase se nám přilepily zpátky ty nohy a rukama tlačíme nohy k zemi a nohy se snažíme odlepit od země.
0: Jo.
1: A ještě druhou nohu.
0: Jo. Tak, a teď jsme zjistili, že máme kaši na pravém rameni.
1: Ale sundavat si ji budeme levou, tedy tou druhou rukou.
0: Je, a teď máme kaši zase na levém rameni a sundáváme si ji pravou. Takhle to střídáme, vy?
1: A pořádně si očistíme jedno rameno a druhé rameno.
0: A jedno a druhé.
1: A jestli si holky a kluci pletete pravou a levou ruku, tak jako někdy já, prostě si z každého ramene sundáváte kaši tou opačnou rukou.
0: Jo. No a teď si procvičíme jazyk.
1: Představte si, jako by přímo před vámi stála veliká hora kaše a vy si chcete líznout.
0: Tak, lízněte si třeba pětkrát pěkně ze spoda nahoru až nahoru té hory, ať nám neodcházíte ze školky hladoví.
1: Pořádně procvičte plejzák.
0: Jo, to je dobrota. Mňam, to je ale dobrota.
1: A jak je na tom ten pohádkový dědeček? My jsme si sice zacvičili, ale on se z té kaše pořád ještě nedostal.
0: No tak jdeme zase hledat tu kouzelnou knihu. Určitě tu někde musí být.
1: A pro vás tu máme samozřejmě písničku, kamarádi.
0: Ušounova písnička.

0: holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, kde je Ušoun borec veleborec? Prostě frajer.
1: Ano, to je. Našel totiž kouzelnou knihu, abychom mohli už konečně vysvobodit našeho mlsného pohádkového dědečka z pohádky Hrnečku vař.
0: Ano, to by chtělo fanfáru. Přesně tak. Našel jsem ji a teď je potřeba přečíst kouzlo. Tak, Janičky.
1: Abrakadabra, dělám za pohádkou tečku, aby se dědeček vrátil do domečku.
0: Je, hurá, dědeček je zpátky.
2: Děkuju vám, děti, a nic mi ani neříkej. Dobře vím, že se mi to nepovedlo a samozřejmě se z toho poučím a už nikdy do pohádky mlsat nepůjdu.
1: Dědečku, myslíš, že ti to věřím?
0: Já ti to teda taky nevěřím. Myslím si, že ti to vydrží, jen než tě začne zase honit mlsna.
1: No, moje řeč.
2: Ale děti, co kdybyste mi místo toho láteření raději zaspívali?
0: No takže si to ty, dědečku, tak jo.
2: A mohla by to být moje oblíbená mazurka?
1: No jasně.
0: Ušounovo zpívání.
1: Měla babka 4 jabka a dědoušek jen 2. Dej mi, babko, 1 jabko, budeme mít stejně. Měl dědoušek, měl kožíšek a babička jubku. Pojď, dědoušku, na mazurku, já si s tebou dupnu.
2: Děkuju, děti. A teď už hybaj zpátky do Ušounovy pohádkové školky. Jsem hrozně moc unavený a musím si pořádně odpočinout.
0: Jo, tak ahoj, dědečku. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: To byla rychlost.
1: No, to ano. A holky a kluci si rádi dají ještě jednu veselou hádanku.
0: Ušounova hádanka.
1: Co to právě slyšíte, holky a kluci?
0: Co to slyšíme? 3, 2, 1... Dědečka, jo, slyšíme dědečka, jak tluče špačky.
1: Cože?
0: Neboli chrundí brundí, neboli spí. No dobře, dobře, řeknu to úplně přesně. Slyšeli jsme dědečka, jak chrápe.
1: Přesně tak, to jednoho zmůže být celý den v kaši, viď? Jen ať si dědeček pěkně schrupne a my se budeme pomalu loučit.
0: Ještě vás ale jako vždycky moc hezky poprosíme o obrázky.
1: Namalujte nám prosím hrneček z pohádky Hrnečku vař.
0: A nebo pohádkového dědečka, který v té kaši z téhle pohádky uvízl.
1: No a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: A my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Teď už ale. Ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a mlsejte s rozvahou.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun Rušoun
1: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dáme samozřejmě ještě jednu pěknou písničku. Tak ahoj.
0: Ahoj. Ušounova písnička k tanci.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí podcast Žili byli.
1: Žil byl jednou jeden polárník, Roald Amundsen. Dnes už na Zemi není moc míst, na která by nestoupila lidská noha. Běžně dovolenkujeme tam, kam se bylo v minulosti jen velmi obtížné dostat. Probádat neznámé končiny, kdysi znamenalo slávu. Na mnoha z těchto objevených území sice už dávno žili domorodí obyvatelé, ale to se podle evropských cestovatelů jaksi nepočítalo. Lidským zvědavcům dlouho odolávaly třeba oba zemské póly. To jsou dva protilehlé body na planetě, kterými prochází zemská osa, tedy pomyslná přímka, okolo které se Země jednou za den otočí. Severní pól leží v Arktidě a je pokrytý ledem. Je to nejsevernější místo na planetě, dál na sever se prostě jít nedá. Když byste na něm stáli a vydali se od něj kterýmkoliv směrem, půjdete kam? Vždycky na jih. Jižní pól najdete zase na opačné straně zeměkoule, v Antarktidě, a taky je tam led a mráz. Kdo by se tam tedy hnal? Třeba Roald Amundsen. Narodil se roku 1872 v Norsku. Už jako malý hltal dobrodružné příběhy o cestovatelích a chtěl se stát polárníkem. Na několika výpravách si pak vyzkoušel život v drsném mrazu. Od Inuitů, kterým se dříve nesprávně říkalo Eskimáci, se naučil, jak přežít. Snil, že jako první dosáhne severního pólu. S velkou slávou připravil expedici, ale pak zjistil, že ho předběhli Američané. Štěstí bylo, že má planeta dva póly. Nikomu nic neřekl, nechal všechny nastoupit na loď a teprve po vyplutí jim oznámil, že došlo k malé změně a místo na sever míří na jih. Do Antarktidy dorazili prakticky současně s britskou výpravou vedenou Robertem Scottem, který dobytí jižního pólu plánoval už několik let a rozhodně tedy nečekal, že mu bude někdo šlapat na paty. Když se to dozvěděl, nedal na sobě prý nic znát, ale určitě musel být lehce rozladěn. Začal tak velký polární závod. Amundsen měl z dnešního pohledu navrch. Byl skvělý organizátor a měl cenné znalosti od Inuitů. Ze všeho nejvíc vyzdvihoval pečlivou přípravu, kterou považoval za klíč k úspěchu. Pro přepravu vybavení použil saně tažené psy. Britové, kteří Antarktidu již před lety navštívili, sadili hlavně na motorové saně a poníky. S obojím měli velké problémy a výbavu nakonec museli táhnout sami. Amundsenovi chlupáči fungovali bezchybně a navíc výpravě posloužili i jako večeře. Z 52 psů tenhle výlet přežilo jen 11. Lepší ruku měl i při výběru oblečení. Sadil na inuitskou módu a spřáteli se navlékli do kožešin. Takový oděv hřál, byl prodyšný a dobře se v něm hýbalo. Scott naopak sadil na látky, které navlhly potem, a jeho výprava trpěla zimou. I přesto do poslední chvíle doufal, že pól spatří jako první. Jaké muselo být jeho zklamání, když na něm objevil norskou vlajku a dopis s pozdravem od Amundsena. Ten do cíle dorazil o měsíc dřív, přesně 10 dní před Vánocemi, 14. prosince 1911. Cesta tam a zpět do základního tábora mu zabrala 99 dní. Scottův tým byl na tom špatně. Pól, ach bože, jaké hrozné místo. Teď nás čeká cesta domů a zoufalý boj. Jsem zvědavý, jestli to zvládneme. Napsal si Brit do deníku. I přes hrdinskou snahu se jim to nepovedlo. Vyčerpaní a hladoví polárníci umrzli jen pár kilometrů od skladu se zásobami. Amundsen pak vyjádřil obdiv nad jejich odvahou i odborným přínosem. Na rozdíl od jeho expedice byla ta Scottova zaměřena i na sběr vědeckých dat a vzorků, což jí stěžovalo už tak náročný úkol. Amundsen pokračoval ve svých odvážných výpravách a jak žil, tak také zemřel. Jeho letadlo zmizelo při záchranné misi pátrající po ztracené vzducholodi. Už ho nikdy nikdo neviděl. Roald zkrátka žil svůj sen a stal se slavným dobrodruhem, i když, jak sám prohlásil, dobrodružství je jen špatné plánování. Historie hold přeje připraveným.
0: Další díly podcastu Žili byli najdete na webu radiojunior.cz, v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Ošišlání, ošiši, ošiši, ošišlání, ať vám to nezůstane.
1: Kočičky, myšky a lišky to znají, příšerky z bříšky to písmenko mají. Šišlavé písmenko, písmenko eš, má ho i bleška a pleš.
2: Piškoty, piškvorky, pošušňání, šumění, škádlení, ušmudlání, písnička, ošiši, ošišlání.

0: Zaspal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

0: Jak to vypadá, když se ve studiu sejdou dva upovídaní herci?
1: Všelijak, ale především je to kopec zábavy, zážitků z natáčení a divadla.
0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem
1: každé pondělí od 6 do 8 na rádiu Junior.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím v Střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: Co se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky.
1: Kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace.
1: Kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

0: šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svým těle.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: mladšího sourozence,
1: který chodí rád do Užounovy pohádkové školky,
0: tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

0: Junior. Čau všichni, posloucháte Rádio Junior, od mikrofonu vás zdraví Eva Sinkovičová. Máme pátek 3. července, tak si pojďme společně užít dnešní odpoledne. Čeká nás další lifestyleový klub a s ním spojený zajímavý host. Ten se nám ale dorazí až před 7. Už teď startuje ale odpoledne jako vždycky nabité povídáním, písničkami, super pořady a taky zprávami, kterými rovnou začneme.
1: Minutové zprávy.
0: Závěrečný koncert festivalu Slunohraní spojí členy Janáčkova kvarteta s houslistou a violistou Jiřím Pospíchalem. Dnešní večer nabídne v novoměstské Horácké galerii skladby Schuberta, Mozarta nebo Janáčka. Od 8 večer se představí tradiční letní orchestr, který je složen z amatérských účastníků festivalových workshopů. Areál dlouhodobě uzavřených zámeckých lázní v Karlových Varech se během filmového festivalu znovu otevře veřejnosti. Organizátoři tam letos poprvé zřídili festivalový klub. Přes den bude návštěvníkům sloužit terasa pro odpočinek mezi projekcemi, večer bude ve vnitřních prostorách otevřený hudební klub. V newyorské multifunkční hale Madison Square Garden začala svatební oslava americké popové zpěvačky Taylor Swift s fotbalistou Travisem Kelceym. Očekává se, že bude trvat až do konce víkendu. Dorazit má asi tisícovka hostů a vystoupit celá řada hudebních celebrit. Do města se sjelo i mnoho fanoušků zpěvačky. Přesné datum svatby pár neprozradil. Podle bulvárního serveru New York Post už měli soukromý obřad před chystanou velkolepou oslavou. Dnes je jasno až polojasno, večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 20 až 25 stupni a v 1000 metrech na horách je

Máme pátek 3. července, 184. den roku 2026. Svátek má dnes Radomír. To je mužské křestní jméno, vzniklo ve staroslovanštině a jeho význam je spojován se staroslovanským slovem raděti, s významem starat se, taky se slovem mír a taky se slovem svět. Druhá část jména může souviset i s přídavnými jmény, jako třeba milý. Jméno Radomír se tak překládá jako míru milovný, ten, kdo se stará o mír, ten, kdo se stará o svět. Starostlivý, milovaný. Všem ráďům, Radkům přeju krásný svátek. No a kdo má dnes narosky, tak je to třeba slavný americký herec Tom Cruise. A my si teď tematicky dáme písničku Antihero od Taylor Swift, která má dnes svatební veselku. A tuhle písničku bych chtěla věnovat všem, kteří dnes slaví. Doufám, že máte ten nejkrásnější den.

Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a já mám pro vás ještě jednu zpravodajskou zajímavost. V Bromovském výběžku začalo odborné sledování pohybu dvou vlků s telemetrickými obojky. Protože mají ty telemetrické obojky, tak je jde pozorovat. Experti z Brněnské univerzity obcházejí místa, kde vlci strávili delší čas a dohledávají na nich zbytky jejich kořisti. Výsledkem měsíčního průzkumu bude podrobný přehled, co všechno a taky jak často vlci v dané oblasti loví. U obce Šonov na Náchodsku, nedaleko státní hranice s Polskem, se už nějakou dobu pohybují vlci, které ochranáři vybavili speciálními obojky. Odchytili je sice nezávisle na sobě, na dvou místech, ale Ernest a Dita, jak je ochránci přírody pojmenovali, se pohybují spolu, možná dokonce tvoří pár. Na vytipovaná místa jejich výskytu experty dovádí Fenka Aurora, což je kříženec huskyho a australského ovčáka. Pes pomůže dohledat zbytky kořisti, které by si třeba odborníci nemuseli všimnout. Vysvětluje jedna žena, která je z týmu, který se tímhletím zabývá. Asi kilometr od posledního šonovského domu se nalézají v uválené trávě zbytky uloveného srnčete. Po chvíli s kolegou pokračují výzkumníci dál. Na dalších dvou lokalitách vlci pravděpodobně jenom odpočívali. Výzkumníci se tedy rozhodnou před dál a následuje další sežrané srnče. O několik stovek metrů dál pak díky Fence Auroře objeví část dospělého zvířete. Kromě několika kostí vlci na místě nechali ještě další pozůstatky, jistotu však vědci získají až rozboru odebraných vzorků. V oblasti se výzkumníci budou pohybovat do konce července. Všechna data pracovníci sdílí s ostatními výzkumníky, kteří podobné pátrání provádí v jiných částech republiky. Aktuálně na Šumavě a v minulosti třeba v Beskydech. Tak to, že loví vlci vysokou, vlastně není zas tak překvapivé. To znamená srnky, srnčata, jeleny. Ale jsem zvědavá, jestli se tam najde i třeba něco překvapivého. Uvidíme.

Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a dnes probereme Norsko. Máme celoletní téma Expedice Sever. Probírat budeme celé léto jednotlivé severské země a zahájili jsme to právě Norskem. O Norsku jste se za celý tento týden určitě dozvěděli spoustu zajímavostí, tak zkusím ještě já přidat sama svou trošku. Nejdřív mi ale řekněte vy, co vás napadne, když se řekne Norsko, jestli jste tam třeba někdy byli, nebo by vás to třeba lákalo. A pokud jste zemi navštívili, tak jak se vám tam líbilo. Napište mi to na radiojunior@rozhlas.cz.

Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a bavíme se o Norsku. Norsko je zemí hlubokých fjordů, polárního slunce a taky elektromobilů. Pyšní se nejdelším silničním tunelem světa a taky různými přírodními divy, jako jsou třeba útesy Preikestolen či silnice Trollstigen. Země je známá vynálezem krajče na sýr a taky unikátním hnědým sýrem Brunost. Jaké jsou největší zajímavosti o Norsku, tak to se nedá tak říct. Zajímavé je samozřejmě pro každého něco jiného, ale co zaujalo mě, je třeba to, že země má rozlohu 385 tisíc kilometrů čtverečních a pouze 5,5 milionu obyvatel. Má tedy jednu z nejnižších hustot zalidnění v Evropě. Norsko je taky světovým lídrem v prodeji elektromobilů. Běžně zde tvoří více než 80% všech prodaných vozů. Je to teda ideální destinace pro ekologické cestování. Oblast Geirangerfjordu je zapsaná do seznamu UNESCO. Jsou tam úžasné přírodní scenérie a můžete obdivovat taky slavné vodopády jako Sedm sester nebo Nápadník. Polární záře a půlnoční slunce, to je věc, kterou určitě musím v souvislosti s Norskem zmínit. V oblasti za polárním kruhem, takže třeba souostroví Lofoty či Tromsø, můžete v létě zažít dny, kdy slunce vůbec nezapadne a v zimě naopak nepřetržitou noc doprovázenou polární září. No a národní jídlo? Za nejoblíbenější norské rychlé občerstvení je považovaná mražená pizza a tradiční specialitou je potom skopové se zelím. Norsko je taky jednou z nejbezpečnějších zemí světa. Díky zákonu o právu na vstup do přírody zde můžete legálně stanovat a kempovat ve volné přírodě úplně zdarma, kde budete chtít, jenom pokud dodržujete základní pravidla ohleduplnosti. Tak to jsou takový zajímavý a fajn informace o Norsku a my si teď dáme další písničku.

0: pohádkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Holky, chci jenom holky a kluci, pardon, kluci, že jsem vás tady teďka na malinkou vteřinku vynechala, chci vám jenom připomenout, že se blíží vzkazovna, to znamená, že po písničce Nad vodou od Adely budu hrát dva songy podle vás a vyřizovat taky vaše vzkazy. Můžete někomu popřát k narozeninám, k svátku nebo mu jenom udělat radost a zlepšit mu další prázdninový den. Budu se těšit na vaše zprávy, posílejte na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz. Už ne.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Odstartovala první vzkazovna dnešního odpoledne a první písnička, kterou tu máme na přání, je Promiu, která chce zahrát song Beach House od Carly Rae Jepsen pro tu správnou letní atmosféru, což naprosto chápu, tak pojďme rovnou na to.

Druhá písnička na přání je pro Patrika, který chce zahrát něco od Kuby Děkana, protože ho nedávno slyšel na koncertě v Liberci. Tak já navrhuju song Karavan a pojďme si teď připomenout tvůj zážitek z Liberce, Páťo.

A dáme si opět i třetí písničku vzkazovny a bude to Cheerleader od Omy pro Natálku. A pokud se vaše písnička v první vzkazovně nezahrála, tak nezoufejte, už po 6. hodině můžu zahrát další vzkazovně právě tu vaši, tak už pište své tipy na písničky na vzkazovna@rozhlas.cz.

0: Rovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a dneska si povídáme o Norsku. No a já bych se teď ráda v souvislosti s Norskem dotkla toho, že severské národy, takže i Norové, patří mezi nejšťastnější národy na světě. Možná už jste o tom slyšeli, pravidelně dominují žebříčkům World Happiness Report, které se dělají, a jejich úspěch nestojí jen na ekonomickém blahobytu, ale především na bodech, které vám teď právě řeknu. Možná vás to zaujme natolik, že navštívíte některou severskou zemi a budete se snažit trochu poznat severské národy, abyste zjistili, co za tím jejich štěstím stojí. Prý je to hlavně vysoká míra důvěry a nízká korupce. Společnost na severu funguje na obrovské důvěře v policii, instituce, mezi lidmi navzájem. Ztráta peněženky na ulici většinou znamená jenom bezpečné vrácení a vlastně i o Norsku jsem říkala, že to tam je extrémně bezpečné. Další bod je sociální systém, který odbourává strach, existenční strach. Obyvatelé mají jistotu bezplatného nebo velmi levného zdravotnictví a školství, což jim zajišťuje rovné příležitosti už od dětství. Mají flexibilní pracovní dobu, dlouhé placené dovolené a důraz na to, aby lidi netrávili všechen čas v práci, jsou úplně normální, aby měl prostě člověk i čas relaxovat, mít osobní život a tak dál. Další, co je blahodárné, je blízkost přírody. Severané aktivně vyhledávají pobyt v přírodě, mají koncept jako friluftsliving, což znamená trávit co nejvíc času na vzduchu a hygge, což prokazatelně snižuje stres a zlepšuje psychické zdraví. No a potom taky ve společnosti severského typu je vysoká míra rovnosti a svoboda volby vlastního životního směru. No a všechno tohle dohromady vytváří prostředí, kde se prostě lidi cítí bezpečně, respektovaně, nemají stres z nedostatku. No a to možná všechno vede k tomu, že se umisťují na nejvyšších příčkách nejšťastnějších národů na světě. Můžu vám říct, že třeba v Dánsku to na mě opravdu tak působilo. Musím říct, že třeba na Islandu nebo v Norsku jsem byla hlavně v přírodě a naturách, kde jsem se spíš potkala s turisty než s místními, ale v Dánsku jsem z toho opravdu takový pocit měla. Okay.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior a povídáme si dneska o Norsku. Snad pro svou nedostupnou krajinu fjordů a hor nebo historii vikingů je Norsko vždycky takovým takovou zemí, která třeba vyvolá úplně takový chvění, prostě dálka, sever, zima. No, zkrátka je to oblíbená země, kde můžete spatřit třeba i velryby nebo duhu, několik duch nad sebou. A já si myslím, že vy klidně můžete sami napsat, jestli byste se do Norska chtěli rádi podívat po tom, o čem jsme si tady dneska povídali, a nebo vás to moc nezaujalo, protože máte radši nějaké teplo a moc vás jako nezajímá být v zemi, kde i v létě je třeba 20 stupňů max. Ale já si myslím, že je Norsko krásné a opravdu ta příroda stojí za to. Takže já vám ho určitě doporučuju a teď si dáme další písničku.
1: Jsou těžký časy pro naši zem, ale pojďme si říct, že i horší jsme zvládli. Byly to války, vlády či moci páni, vždy jsme se semkli a odpor jsme zvládli. Vždy jsme se semkli a odpor jsme zvládli. Moje země se bojí.

0: Už zítra bude další díl hitpošky, která se ale v létě stává star parádou. No a teď 4.7. to bude tematicky norské. Uslyšíte norské hity od norských zpěváků, možná i některých už minulých a potom i těch aktuálních. Nechte se od Kláry na další díl pozvat, ale myslím si, že ty star parády speciální letní, je to teď první díl, pak poběží zase další země. Tak pojďme na to.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, jak si užíváte prázdniny? Doufám, že naprosto skvěle. Hitparáda Rádia Junior taky, protože si odjela na dovču. Místo ní se ale už v sobotu 4. července můžete těšit v 9 ráno na Star Parádu, ve které taky zamíříme na sever. A tentokrát vám budu pouštět ty nejvymazlenější a nejvychlazenější norské hity. Možná vás naprosto překvapí, kolik se jich tam urodilo. Z našeho vysílání asi znáte Markuse a Martinuse, nebo zpěvačku Emu, což je jejich ségra, těchto slavných dvojčat. Ale máme tam i spoustu dalších super songů a zpěváků a taky autorů elektronické muziky, jako je třeba Alan Walker. Ten skládá písničky i pro počítačové hry, třeba Death Stranding. Možná ale budete znát i DJ Kygo, nebo TikTokové megahity We Fell in Love in October od Girl in Red, nebo třeba od Aurory Runaway. A tím to nekončí, třeba Alexander Rybak je taky nor a do toho i houslista a složil naprosto úžasný song Fairy Tale. Můžu vám říct, že těch písniček je fakt hodně a že jsem naprosto nadšená, protože jsem netušila, že Norsko má takovéhle parádní pecky. Tak si naší star parádou rozhodně puste. Běží klasicky v čase, kdy běží hit paráda, takže v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5. Moc se těším, až si to všechno poslechnete a až mi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz napíšete, který song se vám líbí úplně nejvíc a proč. Vyhrát za to můžete super ceny. Více informací najdeš na webu radiojunior.cz ve Star Parádě. Tak ahoj, loučí se Klárka Nováková a příště bude Finsko po Norsku, ale až za týden. Tak čau.
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Junior. Holky a kluci, pořád posloucháte Klub Rádia Junior. Od mikrofonu vám mává Eva. Máme přesně 18.00. Znamená to, že začínáme druhou hodinku našeho odpoledního vysílání. Povídáme si dneska o Norsku, krom toho si ale taky pouštíme super songy. V další hodince nebude chybět Zvídavec, druhá vzkazovna Čerba na pokračování. No a prozradím, kdo dorazí jako host dnešního klubu. Teď už jsou tu pro vás ale minutové zprávy.
1: Minutové zprávy.
0: Závěrečný koncert festivalu Slunohraní spojí členy Janáčkova kvarteta s houslistou a violistou Jiřím Pospíchalem. Dnešní večer nabídne v novoměstské Horácké galerii skladby Schuberta, Mozarta nebo Janáčka. Od 8 večer se představí tradiční letní orchestr, který je složen z amatérských účastníků festivalových workshopů. Areál dlouhodobě uzavřených zámeckých lázní v Karlových Varech se během filmového festivalu znovu otevře veřejnosti. Organizátoři tam letos poprvé zřídili festivalový klub. Přes den bude návštěvníkům sloužit jako terasa pro odpočinek mezi projekcemi. Večer bude ve vnitřních prostorách otevřený hudební klub. V newyorské multifunkční hale Madison Square Garden začala svatební oslava americké popové zpěvačky Taylor Swift s fotbalistou Travisem Kelceym. Očekává se, že bude trvat až do konce víkendu, dorazit má asi tisícovka hostů a vystoupit celá řada hudebních celebrit. Do města se sjelo i mnoho fanoušků zpěvačky, přesné datum svatby pár neprozradil. Podle bulvárního serveru New York Post už měli soukromý obřad před chystanou velkolepou oslavou. Dnes jasno až polojasno, večer bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 20 až 25 stupni a v 1000 metrech na horách je kolem.

Holky a kluci, začínáme druhou společnou hodinku a po písnice True od Light and Love, kterou si teďka pustíme, nás čeká další díl Zvídavce. No a tentokrát o tom, proč se Otilce hnědé přezdívá naštvané avokádo. Pohled na ní každopádně zaručeně všechny rozesměje, takže pokud jste ji nikdy neviděli, tak běžte na náš web radiojunior.cz a mrkněte na ní. Tahle žabka je zajímavá i tím, že neumí plavat a na hladině se udrží díky tomu, že se nafoukne jako balónek. Poslouchejte, všechno se o ní dozvíte a pokud si o tom budete chtít ještě popovídat, tak klidně napište radiojunior@rozhlas.cz nebo zavolejte, číslo je 800 199 199.

0: Vídavec Evy Sinkovičové.
1: Holky a kluci, vítám vás u nového dílu Zvídavce. Pojďme se společně vrhnout na tu dnešní zajímavost. Když se podíváte na tuhle žabku, otylku hnědou, jako první vás napadne, že má vážně špatnou náladu. Její výraz připomíná spíš postavičku z animovaného seriálu nebo naštvané avokádo než běžnou žábu. Otylky jsou totiž taky celkem nafouklého tvaru, jak český název napovídá. Nafukování těla používají jako obranný mechanismus. V případě ohrožení taky vydávají vysoký pištivý zvuk. Pochází z horských svahů podél jižního pobřeží Jižní Afriky. Vyskytují se minimálně ve výšce 1000 metrů nad mořem. Ve skutečnosti ale tyhle žabky nejsou naštvané ani smutné. Takhle prostě otylky hnědé vypadají. Většinu času tráví pod zemí, hloubí si až 15 cm hluboké nory. Přes den spí a v noci vyráží na svačinku. Maximálně 5 cm velká žabka se v divoké přírodě dožívá kolem 4 až 15 let. Mezi predátory, kteří ji mohou ohrozit, patří hadi, draví ptáci nebo pralesní prasata, takže záleží, kdy na ně otylka narazí. Jako většina žab se i tahle krasavice živí malým hmyzem a taky červy, pavouky a tak dál. Když potřebuje, dokáže si šikovně složit nohy pod své tělo. Neumí sice plavat, ale když se nafoukne, tak pluje po vodě, dokud nenarazí na pevnou půdu. Potůček, řeku nebo jezírko tedy ke svému životu nepotřebuje. Stačí jí vlhkost, kterou načerpá z půdy. Otylky mají rády svůj klid a lehce se vyděsí. Tomu by odpovídal jejich naštvaně smutný výraz, ale ten opravdu nenaznačuje, že jsou tyhle žabí avokáda v depresi. Líbí se vám otylka hnědá? Napište mi. Moji milí zvídavci, pokud chcete o žabce, které se přezdívá naštvané avokádo, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

V klubu si dneska povídáme o Norsku a už máme jenom pár závěrečných poznámek k tomu. Samozřejmě Norsko je taky zajímavé svojí faunou. Soplo, spižmoň nebo rosomák, těch tam najdete spousty a jen tak je třeba v evropském lese neuvidíte. Sop je symbolem celé Skandinávie a zatímco los, který dřív žil i na našem území, teď žije ve Skandinávii divoce a je jenom těžko k zahlédnutí, tak sop je skoro domestikovaným zvířatem severoskandinávských pastevců. No a k pozorování pižmoně se dneska pořádají výpravy, takže kdybyste byli v Norsku, tak byste se třeba na takovou pižmoní výpravu vydali. Rosomáku už je dnes jenom omezené množství, medvědy hnědé s velkým štěstím potkáme třeba jenom při hranicích s Ruskem. No a ornitologové do Norska jezdí obdivovat hejna papuchalků a terejů. Vzhledem k tomu, že k území Norska patří i daleké Špicberky, tak samozřejmě do norské fauny patří i jeden z největších predátorů světa, lední medvěd. Takže i co se týče zvířat, je to moc zajímavá země. Potom, co je ještě fajn a co bych zmínila tak na závěr, v Norsku získáte pocit, že vody je na světě víc než dostatek, protože řeky, vodopády plné vody, jezera, zaplavené fjordy, všechno je podmáčené a nemine delší období, aby nespadlo několik kapek deště. Takže pokud tam pojedete, tak pláštěnka a deštník, nutná, povinná výbava téhle země, ale určitě si to užijete a taková ta duha po dešti, to je potom taková hezká odměna.

0: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.
1: Holky a kluci, chci připomenout, že se blíží další vzkazovna, to znamená, budu zase hrát dvě písničky podle vás a vyřizovat vaše vzkazy. Tak to využijte, e-mail je vzkazovna@rozhlas.cz číslo 800 199 199.

0: Ukazovna Rádia Junior.
1: První písnička na přání je Sign of the Times od Harryho Stylese a písničku si přeje Káťa, takže samozřejmě posíláme a jdem si ji pustit.

A další vzkaz a písnička na přání, je to vzkaz od tatínka pro Maxíka. Maxíku, tatínek ti posílá skladbu od Pokáče Mám doma kočku jako připomínku, abys nezapomněl nakrmit kocoura. Tak si teď dáme tuhle Pokáčovou klasiku a zdravím Maxíka i tatínka. Užijte si to.

mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

Nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
2: Naše společné odpoledne se blíží pomalinku do velkého finále. Tím je hodinový rozhovor s naším dnešním hostem. Do studia za mnou dorazí Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior. Společně probereme, co vás teď v létě čeká u nás na stanici. A taky se dozvíme, jak se na léto vlastně těší Adam, co má v plánu. Na to všechno se ho budu už za chvilku ptát. Momentálně ale stačí si udělat pohodičku a poslechnout si další pokračování čtení. Dnes nás čeká třetí díl Strážce mýtů. 13letý Martin tráví bezstarostné léto na hradě u prastříce. Nečekaně se ale octne v dávné minulosti, kde musí následovat praotce Čecha do zaslíbené země. Čeká na něj cesta plná nástrah, protivenství a nebezpečí. Krutá Morana a její nelítostný služebník Zmej, dračí bytost z podzemí, ho chtějí zničit. Stále znovu a znovu musí Martin překonávat strach a sbírat odvahu, aby mohl čelit zlu. Kde ale vzít tolik síly a sebevědomí a zvednout meč? No to se dozvíte v dalším díle četby. Čtení s názvem Strážce mýtů právě začíná.
3: Rádio Junior, čtení na pokračování.

Martin se probudil s prvním raním paprskem. Ptačí křik mu neúprosně připomněl včerejší hrůzu. Před očima mu vyvstal obraz obrovitého černého orla, vlastní strach a pak úleva, jak ho vzal dědeček do náruče a odnášel pryč z louky. Co mu to jen včera Václav říkal, louka se seká za rozbřesku. Ve chvilce stál na kraji zarosené louky s kosou v ruce. Slunce už pálilo, ale Martin nepřestával. Obloha náhle potemněla. Vzhlédl. Vysoko nad ním se vznášel obrovský orel. Martin nedokázal utéct, nekřičel. Orel visel ve vzduchu přímo nad ním, vystrčil drápy a místo, aby jimi sekl, upustil cosi blištivého. Ostrý svist trval zlomek vteřiny. Vezmi ho a najdi cestu, ozval se. Vedle Martinovy nohy se zabodl meč. Rychle ho vytáhl, nechtěl, aby ho někdo viděl. Prudký poryv větru rozvířil trávu a po orlovi nebylo ani památky. Na čepeli četl Martin nápis vyrytý starobylým písmem, kde nic nekončí, nic nezačíná. Meč se v jeho ruce stočil k nádvoří hradu takovou silou, že ho musel následovat. Dovedl ho k hradbě, kde se polorozpadlé schody strmě zdvihaly k vrcholům hradeb. Co po mně chceš? Mám vylézt nahoru nebo srovnat se zemí tohle křoví? Vztekal se Martin a sekl mečem do spleti trnových větví. Skulina, která se vytvořila, odhalila mříž, která chránila vchod do temné chodby. Martin rozhrnul křoví. Mříže nebyly ani trochu zrezlé, ale bohaté ornamenty a starobylá znamení ukazovaly, že je vykoval kovář před mnoha staletími. Obě křídla brány spojoval silný řetěz. Martin hledal zámek, řetěz byl však skut dohromady. Tudy neměl nikdo projít a přesto vyzývavé ticho čekalo, až vstoupí. Nápis na meči se rozsvítil, kde nic nekončí, nic nezačíná. Ten řetěz nemá konec a ani začátek. Tohle bylo snadné. Martin přistoupil na hru. Nápis na meči říkal cosi o tom, že něco musí skončit, aby to druhé mohlo začít a že není začátek bez konce. A on má nyní před sebou řetěz, který nikde nekončí a nikde nezačíná. Neváhal dlouho. Tak, jak to znal ze svých počítačových her, vytáhl meč, chytil ho oběma rukama a rozkročil se. Jediné nadechnutí a rána tak prudká, že se řetěz rozskočil a s rachotem se sunul k zemi. Brána se otevřela a černá díra ledově vydechla. První level, jsem fakt dobrý. Ještě dva a budu rytíř prvního řádu. Martin se ocitl uprostřed své hry, ve světě, který znal. Zvědavost a radost ze zdolané překážky mu dala zapomenout na strach. Ještě naposledy zaváhal, neměl u sebe ani baterku, ani sirky, ale meč se rozzářil jako pochodeň. Půjdu jen kousek, dokud uvidím na vchod, ujistil sám sebe a vstoupil.

0: Jak za dne osvětloval meč skalní stěny vytesané do protáhlého oblouku. Martin se cítil bezpečně. Aniž se ohlédl, postupoval do neznáma. Ale brzy mu došlo, jak nebezpečná může být jeho výprava. Vrátí se a požádá Václava, aby s ním chodbu prozkoumal. Otočil se, ale při prvním kroku zpět meč zhasl. Směrem do nitra chodby se znovu rozzářil, ale při pokusu se jen o krůček vrátit, jej obklopila neproniknutelná tma. Chodba za ním se zavřela. Vždy nahmatal jen vlhký kámen. Volná cesta směřovala pouze kupředu do skalního nitra. Nemůžu se vrátit. Postupoval tedy kupředu v naději, že chodba musí někde končit, že určitě byla kdysi únikovou cestou z hradu. On teď vyleze někde v lese, je úplně jedno kde, hlavně když bude mít nad sebou nebe. Je zbytečné hrát si před sebou na hrdinu. Byl sám a jedinou jeho nadějí bylo poslechnout meč. Ty mě nedáš. Moje cesta začala, tak musí někde skončit. Zavedl si mě sem, tak mě odsud dostaneš. Dodával si odvahu. Martin sníval, že jednou sám pozná, jaké to je být hrdinou a ve skutečném boji zdolávat jednoho nepřítele za druhým. Ale to, co právě prožívá, nemá s jeho sny nic společného. Drží sice opravdový meč, ale jediné, co cítí, je strach. V dálce uviděl slabé modravé světlo. Konec chodby ústil do nedohledné jeskyně, kterou protékala široká řeka. Podivná řeka. Na jedné straně kamenného nebe vystupoval proud vody ve fialovém oparu přímo ze skály a na druhém konci do kamene znovu vstupoval. Hladina rovná jak zrcadlo, bez záchvěvu, bez jediné vlnky či zčeření odrážela modravé světlo. Chodba se za Martinem uzavřela. Jeskyně byla bez života. Černá, matně se lesknoucí skála vypadala, jako by se kámen roztekl a znovu stuhl. V jakémsi předivu kořenů, které se vzájemně proplétaly, přelézaly přes sebe, kroutily se a nakonec jako hadi vklouzly pod hladinu. Jejich povrch modravou zář světla neodrážel, nýbrž polikal a vytvářel kolem sebe temnou mlhu. Zdroj světla, který ozařoval rozlehlý prostor, hledal Martin marně. Světlo přicházelo odnikud a odevšad.
1: Mami!
0: Jeskyně se naplnila zoufalým výkřikem. Na chvíli ho podržela a pak rázem umlčela. Zvláštní ticho. Vykřikl znovu, ale jako by někdo sevřel jeho výkřik do dlaně. Ozvěna! Neslyšel to její posměšné opakování. Jeskyně nemá ozvěnu. Měl žízeň a sestoupil tedy k řece. Než stačil nabrat vodu do dlaní, neslyšně, bez jediné vlnky, připlula bárka a zastavila se před Martinem. Už do ní nasedal, když mu bleskla hlavou zarážející vzpomínka. Netušil, odkud se vzala, ale věděl, že do loďky nesmí za žádnou cenu nasednout. Bárka trpělivě čekala. Zdvihl meč a jedinou ranou bárku přeťal. Nohy ho neudržely, spadl do vody, ale meč nepustil. Bez jediné vlny protestu zmizely kusy bárky pod hladinou. Chtěl si otřít obličej, ale zjistil, že není mokrý. I šaty měl suché. Vrhl se k řece, poklekl na kolena, ponořil ruce pod hladinu, ale když je vytáhl, byly suché. Ocitl se na místě, kde neplatilo nic z toho, co znal. Světlo, které svítilo odnikud, neznalo den ani noc. Hluk nikdo neslyšel, voda nebyla mokrá, řeka neplynula. V dálce na druhém břehu se cosi pohnulo, zaostřil pohled. Na skále se rýsovala známá silueta. To, co mu dříve nahánělo strach, se nyní proměnilo v jeho jedinou naději. Šum černých křídel mu tentokrát zněl blízce. Prosím, pomoz mi, chci se vrátit domů. Vrátíš se, až splníš svůj úkol, ozvalo se ze skály.
1: Ale já mám prázdniny, žádné úkoly.
0: špitl bezbraně Martin. Perunovi se sevřelo srdce. Malý, bázlivý chlapec, který mluví o školních úkolech. Musíš překročit řeku času.
1: Není tu most?
0: Zeptal se Martin naivně. Čas nemá mosty.
1: Pak se ale nemůžu dostat na druhou stranu.
0: Ne vždy nalezneš most, který by tě dokázal přenést přes překážku.
1: Takže je tam východ,
0: zadoufal Martin. Ale Perun to hned uvedl na pravou míru, ne takový, jaký by si spřál.
1: Rozsekl jsem loďku a vůbec nevím proč.
0: Poslechl si mýtus a zachránil si život. Perunův hlas se chvěl strachy víc než Martinův. Sám jsem přivedl tohle roztřesené dítě a teď musí vynaložit všechnu svou sílu, aby nepodlehl lítosti. Neboj se, chlapče, nejsem tvůj nepřítel. Budu tě chránit, jak mi to tvá odvaha dovolí. Martin sevřel meč a vrhl se po hlavě do vody. Pouhý okamžik ho řeka nesla, pak jej pohltila a nemilosrdně vtáhla do hlubiny. Zmítán zuřivými víry nevěděl, kde je nahoře a kde dole, kam napřít své síly pro životodárný vzduch.

Zadoufal, že se blíží konec. Už neprotestoval, zavřel oči a odevzdaně se propadl do úlevného bezvědomí. Už nic nemusí, nemusí překonávat strach, už bude mít jen klid. Prudká bolest v rameni ho přinutila oči otevřít a vrátit se sám k sobě. Cizí síla jej vynesla nad hladinu. Když se probral, spatřil svůj obraz ve vypouklém zrcadle známých černých očí. Zachránil jsi mě, vydechl Martin. Jen jsem ti pomohl. Ve svém nekonečném plynutí je čas nemilosrdný. Neposečká a nikdy se nezastaví, nikomu nic neodpustí. Koho se zmocní, toho odnese, řekl Perun. Jak to, že jsem přežil? Tvá odvaha se postavila času. Ale já jsem se strašně bál, přiznal Martin. Strach není důležitý, pokud ti nezabrání v činu. Mluvíš tak divně, v hádankách jako v nějaké staré knize. Mísí se ve mně jazyk mnoha staletí, náš společný jazyk. Pomůžeš mi vrátit se domů? Zeptal se Martin. Křídla se roztáhla jak pirátské plachty a tělo se protáhlo. Zobák by jediným klovnutím přetěl kmen stromu. Martin vstal, do ramene mu vystřelila prudká bolest. Perunovi drápy se mu zarily pod kůži, když ho vytáhl z vody. Ale on jen sevřel rty. Orel nespouštěl z Martina oči. Poprvé v něm blikla jiskřička naděje, že možná tenhle človíček, který právě nechal za sebou dětství a domů, že má ještě daleko, přináší naději. Jediným máchnutím ho vysadil na hřbet. Martin se chytil oběma rukama hran křídel a zabořil hlavu do prohlubně mezi nimi. Perun se střemhlav spustil do řeky.

Blíží se 7. hodina a to znamená, že za chvilku už ve studiu přivítám Adama Kebrta, našeho šéfredaktora Rádia Junior. Společně probereme, co vás čeká u nás na stanici během celého léta. No a taky se určitě dozvíme, jak se na léto těší Adam, co má v plánu. Na to všechno se ho budu už za chviličku ptát.

nadávají, za svý štěstí můžeš sám. Přitom jedí, náhodu sis nevybral, jak se před ní teda ale můžem vlastně bránit. A jak vůbec pochopit všechny ty krutý rány. Člověk se narodil, aby tu byl pro člověka. Co když jeden navždy zmizí, kde pak smysl hledat? Klidně mi vyčti, že mý slova jsou jen kliše, co teď nechci slyšet, ale ten boj i tak stejně nevzdálej. Jednou sám budeš

0: Meteor. Ahoj všichni, posloucháte páteční klub Rádia Junior s Evou. Protože jsou prázdniny, budeme mít lifestyleové kluby, na které jste se mnou zvyklí, celých 5 dní v kuse. Začali jsme už včera a pokračovat budeme od pondělí až do středy. No a naším dnešním hostem je Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior. Společně probereme, co vás čeká u nás na stanici během celého léta. A taky se dozvíme, jak se na léto těší Adam a třeba i co má v plánu. Na to všechno se ho budu už za chvilku ptát. Čau Adame, díky, že jsi udělal čas na povídání.
1: Ahoj Evo.
0: Co by holky a kluci o tobě měli vědět, co nás teď poslouchají? A nezaznělo to v kratičkém úvodu a ještě si to na sebe našim posluchačům neprozradil.
1: No tak když jsi zmínila cestování, tak by možná naši posluchači měli vědět, že já nerad cestuju. Což je takhle vzhledem k tomu létu, je to takové možná pro někoho divné, ale já nejsem člověk cestovatelský. Na druhou stranu mám rád třeba právě literárně dramatická díla nebo i třeba filmy, seriály, které se cestování věnují, které třeba poznávají různé země. Já jsem takový cestovatel na dálku, tak bych to asi shrnu.
0: Tak to jsem zvědavá, co se od tebe všechno dneska dozvím. My si dáme první písničku a pak už mám na Adama spoustu otázek.

0: V dnešním klubu Rádia Junior si budu povídat s šéfredaktorem Rádia Junior Adamem Kebertem. Letní prázdniny odstartovaly tímto týdnem a i speciální letní program na Junioru už je tu. Tak co posluchače teda vlastně všechno čeká, Adame?
1: No, my musíme hlavně říct, že to není novinka. Ono každým roce Rádio Junior chystá nějakou takovou letní změnu, letní program. Bylo to ještě dříve, než jsem nastoupil tady jako šéfredaktor Rádia Junior. A v té tradici pokračujeme a malinko se ta tradice vyvíjí. Mm-hmm. Třeba loni jsme udělali, myslím si, že povedený, to bylo léto s prašinou. Bylo to loni, viď? Nebylo
0: myslím,
1: to,
0: jo,
1: bylo
0: myslím,
1: to loni.
0: To bylo loni.
1: No a letos jsme si říkali, že bychom se měli podívat někam jinam a ona se nám to malinko hodí do krámu, protože to léto bude vlastně severské, my jsme ho nazvali v redakci Expedice Sever a při těch teplotních takových rekordech, které byly a možná ještě budou, tak se malinko ochladíme, tu jsme teda netušili, ale vždycky se snažíme ten letní program přizpůsobit nějakému konkrétnímu dílu. Loni to byla prašina, ano, a letos jsme si udělali takovou radost. Co my jsme si udělali? My uděláme, doufám, radost všem posluchačům, i těm nejmenším, největším rodičům, prarodičům, zkrátka všem, a už to nebudu dál prodlužovat, no zkrátka 2. srpna odvysíláme v premiéře nebo premiérovou četbu 15-dílnou a je to také mimochodem krásná knížka, která má generační přesah a jsou to děti z Bullerbynu.
0: Takže proto severské léto, Astrid Lindgrenová je švédská autorka. Měli jsme od ní teď hned na začátku prázdnin i Pipi dlouhou punčochu. Na co se z letní nabídky nejvíc těšíš ty? Jsou to právě ty děti z Bullerbynu?
1: No já jsem to zapomněl jako dodat, protože ty, jak jsi mi dala tu otázku, tak já jsem se rozpovídal a už jsem úplně zapomněl, na co se mě ptala. Děkuju, že jsi teďka mě zase vrátila trošku do toho okruhu, o kterém si jako máme povídat. Ono to celé letní schéma není jenom o dětech z Bullerbynu. Samozřejmě Pipi dlouhá punčocha a další díla. Ale celé Rádio Junior tak trochu přes prázdniny vysílá jinak. Neznamená to, že bychom si všichni dali dovolenku a pauzu a zase v září se tady přihlásili prvního. Ale je to tak, že se snažíme vždycky kopírovat ten školní rok. My jsme takový učitelé, to se asi shodneme. Takže se snažíme třeba ranní restart, který standardně vysíláme mezi 6. hodinou a 8. hodinou ranní, celkem logicky, než děti jdou do škola, do školek, tak vysílat asi o prázdninách mezi 6. a 8. ranní by bylo takové, no možná bychom někoho potěšili, ale spíš si myslím, že bychom spoustu dětských posluchačů zklamali. Takže jsme se rozhodli, že budeme vysílat ranní restart hodinový a že bude mezi 10. a 11. hodinou. Klub Rádia Junior zůstává stejný, ale řekli jsme si, že pokud se nám podaří, tak bychom se měli lehce dotknout těch severských zemí. A to nejsou jen ty evropské, to jsou samozřejmě i další a další země. A říkali jsme si, že zkrátka celé to léto bude severské, že nejenom literárně dramatické pořady, ale že i pořady, které na stanici vznikají, jako je třeba samozřejmě Zvídavec, který je tedy v reprízách, ale budou tam i různá taková zimní severská témata, ale i Žili byli, hitparáda, ta by se měla dotknout severských kapel. Vím, že tam bude ABBA, bude tam Roxette a další takové ty nejznámější hity, generační hity. Takže celé to léto bude severské, já se na ně moc těším, protože si myslím, že to je taková hezká paleta, paleta pořadů, paleta písniček, zkrátka bude to hezký.
0: No a jak dlouho se třeba takovej letní program vysílání připravuje? To by možná holky a kluky zajímalo, jak dlouho se vymýšlí, jak to bude a dává se to dohromady.
1: No, chtěl jsem říct pár měsíců, ale ono to je vlastně rok. Ne, že bychom rok jako seděli nad letním schématem, to ty moc dobře víš, protože jsi s náma na stanici každý den. Ale vlastně se zahraničními četbami na Junioru jsme začali v minulém roce, byl to na Vánoce Percy Jackson a pro ten letošek jsme řekli, že uděláme děti z Bullerbynu, což nebyla náhoda, protože jsem s dcerou Nelou, když byla tehdy ve třetí třídě, četl vybrané kapitoly dětí z Bullerbynu. Ale říkali jsme si, že vlastně tehdy to je ten silný titul, to je ta silná knížka, to je to, co prostě znají děti, znají rodiče a všichni, když se někoho kohokoliv zeptáte, já se teď zeptám tebe, ty role malinko otočíme, když řeknu děti z Bullerbynu, co se ti jako první vybaví?
0: No, já upřímně se musím přiznat, že ačkoliv jsem to četla, tak nemám tam žádnou jakoby pasáž, která se mi vybaví. Vlastně už si teda fakt moc ten děj nepamatuju, takže já si to budu muset teďka asi v tom audiu poslechnout, abych si oživila paměť.
1: No, ty si to budeš muset poslechnout, ale já jsem úplně na tom byl stejně jako ty, že když se mě někdo zeptá, proč děti z Bullerbynu, máš tam nějakou vybranou pasáž? Já říkám, no nemám, ta knížka je celá hezká, ale já si vždycky vzpomenu na ta jména. Lasse, Bose, Ole, Líza, Nordgarden a tyhle ty. Takže si vždycky vzpomenu tady na to. Samozřejmě já jsem to četl možná někdy před 30.
0: Ale četl jsi to, jo?
1: Jo, četl jsem to i ve škole, četl jsem to i možná máma mi to četla.
0: Byla to tvoje oblíbená knížka?
1: Nebyla, ale líbila se mi. Jako nebyla to z těch nejoblíbenějších, ale líbil se mi ten děj, líbil se mi sever, líbilo se mi to prostředí. A samozřejmě to, jak ta knížka je nebo byla napsána, i ta ilustrace je krásná. Ale vlastně teď jsem úplně zapomněl, na co ses mě ptala, ale ty mě určitě zase do toho děje zařadíš.
0: Já myslím, že si s tím Adam zatím poradil docela dobře. Dáme si další písničku a pak si budeme povídat dál.

0: V klubu si dnes povídám s šéfredaktorem Rádia Junior Adamem Kebertem. Odhaluje vám, co vše vás čeká v létě u nás na Rádiu Junior. Mě by zajímalo, jestli se bude přes léto taky soutěžit a pokud jo, tak jak?
1: Soutěžit jako standardně se úplně...
0: Letní soutěž.
1: Letní soutěž jako taková ta velká přes léto nebude. My jsme se rozhodli, že to všechno postavíme právě na té severské tematice. A protože jsem říkal, že ranní restart je hodinový, je takový více podcastový, tak v něm soutěžit nebudeme. Ale vymysleli jsme, že každou středu v klubu Rádia Junior, moderátor, který moderuje tu středu, tak bude soutěžit a vybrali jsme hezké knížky, které máme v redakci. Takže si myslím, že těch cen je dost, je to nějakých 9 týdnů, tak 9 krásných knížek určitě tam najdeme i nějaké drobné věci z Rádia Junior, takže si myslím, že máme připravené hezké balíčky, ale to by nebylo jako o tom, že bychom nechtěli soutěžit, ale myslím si, že ten poslech a všechna ta díla, která jsme vybrali, a nejenom Děti z Bulerbinu, Pipi dlouhou punčochu, ale vím, že i ty, i kolegyně Terka Rašová, když máte na starosti právě ta literárně dramatická díla, tak jste tam vybrali krásné, moc posluchačsky hezké pohádky, hezké rozhlasové hry a to si myslím, že je ten největší dárek pro naše posluchače přes léto. A všichni, když se mě ptali, proč přes léto takové hezké věci, teď v létě nikdo neposlouchá, já říkám naopak, děti poslouchají o Vánocích, když jsou prázdniny a právě v létě, když rodiče jedou třeba na dovolenou, jedou na chalupu, na chatu, zkrátka kamkoliv. A tím, že samozřejmě vysíláme i živě a vysíláme také zpětně, ať už aplikaci Můj rozhlas nebo potom všechno máme na webových stránkách Rádia Junior, zpětně k poslechu 650 dní, tak si myslím, že když něco z našich posluchačů třeba někdo nestihne nebo je smutný, tak si to pak všechno hezky dohledá zpětně.
0: Už jsme tady zmiňovali, že Astrid pochází ze Švédska, že my se ve vysílání vydáme na sever, třeba i do Norska, do Finska, Dánska, na Island a do dalších severských zemí. Taky jsme se o tobě hned na začátku dozvěděli, že nerad cestuješ, ale i tak by mě zajímalo, jestli jsi někde na severu byl a nebo jestli tě nějaká z těch zemí láká a v budoucnu bys ji třeba navštívil.
1: Když jsem studoval na vysoké škole, tak mě lákalo Norsko, protože moji spolužáci, kamarádi, kamarádky tehdy jeli na Erasmus na výměnný pobyt a já se přiznám, že jako můj největší handicap byl vždycky cizí jazyk, jako že samozřejmě učil jsem se německy, učil jsem se anglicky a tím, že to člověk nepoužíval pravidelně, tak jsem z toho měl takový ostych a vlastně kvůli tomu jsem tehdy do Norska nejel a strašně mě to mrzí a říkám si, že to někdy musím napravit, protože vždycky můj děda vyprávěl a on se strašně zajímal o genealogii, obecně o kořeny a o naše jméno a vždycky říkal, že samozřejmě jako naše jméno má z nějakého toho historického významu samozřejmě jako slovanské kořeny, možná i lehce germánské, ale vždycky říkal, no, že já jsem byl ještě mladý modrouký blondák, tak vždycky říkal, vy to máte z toho Švédska, tak nevím, jestli si děda dělal legraci.
0: Tak ty jsi ale zmiňoval před chvilkou Norsko a teď zase Švédsko.
1: Ne,
0: tak...
1: obecně ten sever, jakože to má spojitost tady s tím.
0: Ale nikde na severu si tady ještě nebyl.
1: Ne, nebyl jsem na severu nikdy. A láká mě to, přiznám se, ale taky jsem se přiznal v úvodu našeho rozhovoru, že nerad cestuju, tak já si to všechno schovávám, až budu jednou stařík, oholý, tak budu potom cestovat.
0: Mě by ještě zajímalo, jak vlastně vůbec vznikl ten nápad zařadit na léto právě jakoby díla ze severských zemí, kde je většinu roku zima, ze Švédska primárně a udělat prostě to severské léto, jak vznikl ten primární nápad?
1: Já si myslím, že to byl takový hezký kompilát, co jsme si řekli na stanici, jak už jsem tady zmínil v rozhovoru, Děti z Bulerbinu, krásná knížka, dílo, myslím si, že si ho poslechnou opravdu, protože s oblibou říkám, že nejsme jenom dětská stanice, ale že jsme stanice pro rodiče, pro prarodiče, zkrátka, že jsme taková rodinná stanice, takže jsem si říkal, že by nás to mohlo takhle hezky všechno spojit tím poslechem a samozřejmě jsem si říkal, protože sleduju celkem pravidelně předpovědi počasí a v posledních letech mi přijde, že se opravdu naše rosničky a různé aplikace do toho moc netrefují. Ale do čeho se teda trefí je většinou, že opravdu mi přijde a možná je to nějaký můj subjektivní pocit, že každé léto mi přijde, že je teplejší a teď ty rekordy, co byly před pár dny, tomu asi napovídali. Tak jsem si říkal, že by to mohlo být a vlastně jsme se na tom shodli spojení krásné knížky a do toho ještě, že se malinko jako ochladíme a ono, pokud někdo někdy viděl film severský, četl knihu, tak ono to na vás dýchne, ta atmosféra.
0: No a při jaký prázdninový příležitosti bys doporučil zapnout Rádio Junior a poslouchat?
1: Já to vím zcela přesně. Já bych řekl při jakékoliv aktivitě, ale protože často jezdím autem a myslím si, že to je zrovna ten moment, kdy ta rodina se přesouvá, ať už třeba na nějaký příměstský tábor, ať už třeba za dovolenou, ať už prostě děti jedou s babičkou, s dědou kamkoliv, tak bych to doporučil v autě, třeba tím zpětným poslechem nebo i živým. No a pak kdykoliv, já jsem měl vždycky hrozně rád, když jsme poslouchali s babičkou a s dědou rádio, ještě klasické rádio, ne jako dneska přes aplikace a přes podobné zařízení, ale poslouchali jsme klasické rádio a u toho jsme si třeba povídali a když tam bylo něco zajímavého, tak jsme jako přestali povídat a poslouchali jsme třeba půl hodiny, třeba hodinu a mě na tom bavilo to, že jsme si to poslechli a to platilo pod samozřejmě stejně i třeba u filmů, u seriálu, ale u toho audia jsem to měl radši, protože to audio je daleko komornější a když posloucháte, a já jsem jako čas strávený s babičkou a s dědou jako miloval, tak potom jsme samozřejmě ten děj ještě rozebírali u toho audia, tím, že tam nemáte ten obraz a můžete si ledacos jako domyslet a přemýšlet u toho, tak jsme pak vždycky dělali ještě takový rozbor díla, jsme tomu říkali.
0: Dáme si teď další písničku a pak si budeme povídat s Adamem dál.

0: klubu si dnes se mnou povídá šéfredaktor Rádia Junior Adam Kebert. Adame, šéfredaktora děláš už 5 let, téměř za měsíc 5 let. Co tě na tom baví nejvíc?
1: Tyjo, 5 let to bude. Teď jsi to řekla krásně, no. 2. srpna to bude 5 let a co mě na tom baví? Mě na tom baví, že každým rokem vymýšlíme něco nového. Jednou je to pořad, pak to bylo nové studio, pak jsou to letní speciály, pak jsou to třeba výjezdy se Zvídavcem a s dalšími projekty. Já strašně rád, protože jsem blíženec, tak strašně rád, jako každým rokem dělám něco jako nového. Jo, musí se to někam posouvat a samozřejmě mě na tom nejvíc asi baví to, že Rádio Junior, byť je to jako dětská stanice a když se s kýmkoliv bavím, tak to vždycky strašně rád vysvětluju, že to je stanice, která je plnohodnotná. Ona je stejná jako Radiožurnál, ona je stejná jako Dvojka. Ano, vysíláme pro děti, vysíláme jenom určité časy, protože vysílat celý den to bychom asi nezvládli pokrýt a samozřejmě by nás asi děti neměly ani možnost, když jsou třeba ve školách, ale bylo by to hezký, kdyby nás poslouchali ve školách třeba během přestávek. Tak bychom to nezvládli, ale líbí se mi na tom, že jsme pořád, a to už jako není úplně standardní proces, když jsem se byl třeba podívat v Radio France, tak ta dětská stanice, to už je pouze, já to říkám pouze, protože vlastně jsem kolegům z Francie říkal, že by se měli přijet podívat k nám, tam to byla pouze už taková internetová platforma a vlastně, když jste se pak bavili s lidma, kteří tam třeba bydleli, tak oni nechtějí už dneska tolik, aby děti byly na telefonech a zase k tomu klasickému poslechu audia zase k tomu je pomalu dostávají. Takže mě na tom baví to, že jsme pořád ta klasická rozhlasová stanice. Samozřejmě máme i tu webovou část, máme i tu online platformu, což je zase super servis pro toho, kdo to zrovna nestihne si poslechnout živě a v dnešní zrychlené době opravdu odchytit všechno živě už se pomalu nedá. Takže zase jsem rád, že máme i tu online část, kde si opravdu posluchači můžou najít všechna ta díla, všechny ty pořady, můžu si je poslechnout zpětně, ale pořád mě na tom baví, že jsme to klasické rádio.
0: No a prozraď holkám a klukům, co nás teď poslouchají, jestli musíš být někdy i přísný šéf?
1: Jo, to jsi mě teď zaskočila. No někdy určitě musíme malinko přidat, ale zase na druhou stranu nás na junioru je 5,5 plus externisté, takže nás je do 20 lidí a musím říct, že na té dětské stanice a co jsem se bavili s kolegy, ať už historicky dělali dětský obsah, tak tam je vždycky taková ta aura. Když se pracuje s dětmi, tak je to příjemnější. Samozřejmě někdy se musí lidově trošku praštit do stolu nebo napsat e-mail nebo cokoliv, co je takového jako direktivnějšího, ale to je normální asi proces každého manažera, ať už dělá v pekárně nebo kdekoliv jinde. Ale já musím říct, že ten kolektiv je pro mě zásadní. Já jsem byl vždycky týmový hráč, hrál jsem týmové sporty, fotbal to byl to, no tak tenis úplně týmový nebyl, pokud se nehraje 4, ale vždycky jsem byl týmový hráč a myslím si, já to vždycky přirovnávám k Naganu. Jo. Děti, kdo třeba neví, co bylo Nagano, tak to byla olympiáda v roce 1998, kdy jsme tehdy byli podceňovaný tým a my jsme vlastně ten zlatý turnaj vyhráli a vždycky se to říkalo, že se to tam hezky sešlo, že tam byli hokejisté z Evropy, hokejisté z kanadsko-americké NHL nebo NHL a hezky se to sešlo. A já vždycky říkám, aby to rádio fungovalo, aby hezky vysílalo, tak tam musí být i ta parta dobrá, musí se to zadařit. Ne vždy se daří, ale musí se to vždycky posunout pro to, aby nás to všechny bavilo, aby jsme stále měli spoustu nápadů na to, na nové pořady, na nové rubriky a aby to neustrnulo.
0: No a kdybys měl Rádio Junior popsat 3 slovy, tak jaká 3 slova bys použil?
1: Moderní, edukativní a zábavný.
0: Super. Ještě by mě zajímalo, ty jsi zmiňoval, že je nás málo na Rádiu Junior. Kolik přesně lidí připravuje vysílání?
1: No ono to je daleko víc lidí, než to vypadá, protože třeba jak jsme se tady bavili o literárně dramatických dílech, což jsou četby, pohádky, hajaja a všechny další pořady, tak to nám třeba připravují kolegyně a kolegové z útvaru vývoje a výroby, pak tady máme samozřejmě i další oddělení, ale kdybychom čistě vzali jako junior, tak to myslíš?
0: Ano.
1: Kdybychom vzali junior, tak tam jsme nějakých 5-6 internistech plus potom externisté moderátoři, takže do těch 20 lidí, ale když potom se samozřejmě zamyslíme ještě nad dalšími odděleními, které nám pomáhají, třeba protože vyrobit dneska kvalitní rozhlasovou hru nebo pohádky, to opravdu, pokud je to ještě dramatizovaná věc, tak to musí být profíci. My jsme třeba na stanicích občas dělávali takové kratší formáty a všichni jsme si vyzkoušeli, že opravdu, pokud tam není kvalitní režisér, kvalitní dramaturg, tak vyrobit literárně dramatické, třeba nebo rozhlasovou hru více dílnou nebo četbu na více hlasů, tak to opravdu na to musí být profesionálové. Ty tady v Českém rozhlase naštěstí máme a myslím si, že to jsou opravdu velcí profesionálové a bez nich bychom samozřejmě všechny ty krásné pohádky Hajaji a třeba i naše seriály, jako byl Kost, Lyžák, Věřte, nevěřte, ostatně ve Věřte, nevěřte v Lyžáku si se zahrála, tak víš, co to všechno stálo a jaké to bylo úsilí. Třeba jenom můžeme malinko nakousnout, ale to bych nechal na kolegy, na odborníky, třeba budou v nějakém klubu v rozhovoru, když se natáčelo na binaurální hlavu, což byla taková prostorový mikrofon, taková velká hlava, nebo teďka se točila Hlubina, nebo už se odvysílala Hlubina, což je takové volné pokračování Lyžáku, a tam se zase točilo na hydrofon, což je podvodní mikrofon, nebo mikrofon, který snímá pod vodou a dělá to skvělé zvuky, potom doporučuji poslechnout ve sluchátkách nebo na kvalitních reprobednách, ale bez těchto profíků by asi v Českém rozhlase taková kvalitní díla nebyla.
0: No a kdyby to bylo čistě na tobě, tak ty bys chtěl mít větší tým na junioru?
1: Já si myslím, já bych chtěl mít stanici, která, doufám, že to teď neposlouchá nikdo z vedení, ale já bych chtěl mít stanici, protože Český rozhlas má Rádio Junior, pak má Rádio Wave. A i když já nevím, jestli tahle generace dětí od 15 do 20, vlastně už takových dospěláků mladých, jestli dneska ještě to rádio poslouchají, spíše to opravdu pro nějaké podcasty na různých aplikacích na to, ale vlastně mi chybí, ale já jsem takový staromilec, ty mě znáš, mě tady vlastně chybí jako stanice obecně v českém éteru, to není jenom v Českém rozhlase, která by pokrývala ať už hezkou muzikou, moderní muzikou, která by pokrývala právě tu generaci, my juniory se říká do nějakých 12-13 let zhruba, tak která by pokrývala třeba od těch 13-14 do těch 20-25, ale to si nedokážu si to představit, i já milovník rádia se přistihnu, že už dneska, když je ve voze chytré rádio a nebo v telefonu, tak si, že nestíhám, tak si některé ty věci pouštím zpětně potom v aplikaci Můj rozhlas nebo i v jiných aplikacích, ale to by bylo takové tajné přání, ale to bychom se asi museli přesunout zhruba 10, 20, 30 let zpátky.
0: S Adamem si budeme povídat po písničce. Určitě ještě se ho stihnu na pár otázek zeptat.

0: klubu mám dneska Adama Kebrta, šéfredaktora Rádia Junior. Teď jsme v našem pár let starém, takže pořád novém studiu. Máš tady konkrétně v našem studiu nějaký svoje oblíbené místo a pokud ne v našem studiu, tak celkově v budově Českého rozhlasu?
1: To jsi mě zaskočila, je to fakt dobrá otázka. Mě Český rozhlas provází opravdu od dětských let a myslím si, že celou tu budovu mám jako spjatou s nějakou svojí dětskými večery, jak jsem říkal, že jsme poslouchali a potom i ze svojí prací, takže celá ta budova tady na mě jako vždycky dýchne a chodím sem rád a to si myslím, že je asi hodně důležitý pro kohokoliv nebo pro kohokoliv, kdo někam dochází, ať už do práce, do koníčku, do školy, kamkoliv jinam. Ale z toho studia mám radost, je to 3 roky zpátky, jo, v roce 2023 a strašně mě těší, když někdo přijde na rozhovor a pochválí to studio, že je opravdu moderní, možná holky a kluci, pokud posloucháte, tak my ten rozhovor přetáčíme, ale koukněte se na webové kamery a prohlídněte si to studio, někdy můžete poslouchat i svoje moderátory, jak možná na ně i koukat u toho, což je takový novodobý poslech, ale to studio se mi líbí a jsem strašně rád, že se nám jako na Rádiu Junior podařilo tohle tady udělat, protože ve srovnání třeba s jinými studii Českého rozhlasu si stále myslím, že jsme moderní a konkrétní místo v tom studiu asi nemám. Zkusil jsem si jednou i moderovat za pomoci Davida Janečky, protože já neumím to, co umíš ty, že jakože vysíláš a zároveň si taháš ty kliky. Ale spíš mě baví tady ta hostovská židle, protože vždycky tady většinou přicházím, prezentuji nějaké novinky nebo to, co se nám povedlo, co budeme vysílat, takže je to takový paradox, před těmi 5 lety jsem byl jako host vždycky, jako jsem se cítil tak jako nekomfortně, No a teď už mi to nevadí, teď už chodím rád.
0: To je zajímavý, docela jsi mi nahrál na moje další otázky, protože před Rádiem Junior si byl ranním moderátorem na stanici 2. Já jsem se tě právě chtěla zeptat, jestli ti čas za mikrofonem nechybí, protože už ho trávíš podstatně méně.
1: Já jsem jako zjistil, že mě vlastně baví něco řídit nebo něco, že mě baví junior řídit a že mě baví vymýšlet ty nové projekty a pořád to někam posouvat. Mikrofon mi občas chybí, naštěstí mi zůstal mikrofon čas od času u České televize, kde o víkendech občas jezdím jako takový redaktor, reportér motoristických závodů, většinou motocyklových, takže tam aspoň s tím mikrofonem. Ale když jsem nastupoval na junior, tak se mě ptali nejenom jako kolegové a kolegyně, ale když jsem chodil na rozhovory, nějaké tiskové zprávy, tak jsem říkal a zatím si stojím, že když něco někdo dělá, tak má dělat jednu věc a má ji dělat pořádně. Takže já strašně rád, když mi napíšete, zaskočím, pomůžu od moderů, třeba na Dní otevřených dveří jsem si tady hodinu mohl moderovat s lidmi, kteří přišli na ten Den otevřených dveří. Bylo to skvělý, ale ta role patří vám, moderátorům, a ne mně.
0: Vlastní pořad by si teda nechtěl na junioru.
1: No já jsem o něj zájem měl, ale ještě v době, kdy jsem byl na 2.
0: Ale teď už ne, aktuálně.
1: Jo, vždycky si děláme legraci, volejte řediteli, by se to jmenovalo.
0: To už tady bylo.
1: Ne, nemám o to zájem, protože si myslím, že baví mě moderovat, bavilo mě chystat pořady, ale myslím si, že jsem spíš jako generačně, že právě proto potřebuju vás, potřebuju ten tým, abyste mi ty nápady pomohli realizovat pro ty naše dětské posluchače, protože já spíš bych mohl dělat pořady spíš pro ty rodiče, možná spíš pro ty prarodiče.
0: Pojďme se teďka vrátit na chvilku do tvých dětských let, protože pracuješ na stanici pro děti, tak vzpomínáme, kdy ty sám si byl dítětem. Ty jsi prý chtěl být rozhlasák už jako malý kluk. Jak v tobě tenhle ten sen vznikl a v kolika letech jsi to jako řekl, že chceš pracovat v rádiu?
1: Jako chceš přesný datum.
0: Chceš přesný věk?
1: Ne, já jsem, počkej, tam toho bylo víc, tam byl nejdřív popelář, pak to byl automobilový závodník, pak to byl profesionální fotbalista.
0: Ale v několika rozhovorech si řekl, že jsi chtěl být rozhlasákem už jako malý kluk, tak v kolika letech? A proč tě to napadlo?
1: Kvalitní rešerše, musím tě pochválit, ale... Ale bylo to už v době, kdy právě jsme s dědou, děda měl hodinky, ty mám do dneška schovaný, který si nařizoval podle československého rozhlasu, později českého rozhlasu. Takže už tehdy jsem poslouchal rádio a strašně mě bavilo, jak tam byli průvodci těch různých bloků, jestli uváděli písničky nebo nějaké pořady, vlastně hlasatele, takový hlasatele, tohle, tak to mě vždycky bavilo a potom samozřejmě, když se mi poprvé dostalo do ruky rádio, takové to dvojče, což je pro děti, rodiče vás asi zasvětí do toho, to je takovej magneťák a byl na dvě kazety, tak mě hrozně bavilo přes mikrofon si tam namlouvat. A vlastně ještě jsem měl předtím starší rádio, to měla máma v mladých let a to rádio bylo dokonalý v tom, nebo to byl magneťák, to nebylo rádio. To byl magneťák a ten měl součástí toho červené tlačítko jako nahrávání a mikrofon. Mm-hmm. A já jsem si do něj pořád něco jako mluvil.
0: A to ti bylo třeba kolik? 8, 10?
1: Ne, míň, možná 6, 7.
0: A pak jsi to poslouchal teda,
1: jo,
0: co jsi tam nahrál.
1: No, ale já jsem se jako vždycky hrozně styděl. To mám do dneška, jako že se nerad poslouchám, když jsou rozhovory se mnou, ale jako vždycky jsem si to poslechnul, že jsem si říkal, musím zjistit, jak mi to šlo. Ale pak mám ještě, teď jsem si vzpomněl na jednu věc, to už ale bylo později, když jsme začali na počítačích hrát ty počítačové hry. Dneska vlastně děti sledují gamery, jak hrají hry a povídají. Oni ty hry nehrajou a sledují, jak někdo hraje a povídá. Mm-hmm. Tak my jsme to dělali jinak. Já jsem třeba hrál nějakou závodní hru na počítači. A když už mi to pak šlo a ta hra mě jako přestala bavit, všechno jsem tam vyhrál, tak jsem to ozvláštnil tím, že jsem si jako komentoval. Že jsem si dělal jakoby svůj koment, já jsem prostě jel třeba závody motorek
0: a říkal si, jako
1: tak na třetím místě jede tenhle, ztráta na toho před sebou je tolik, dokonce nám závodu zbývá ještě tolik kol, no nebojte se, pořád v každé zatáčce se, a jako tou dětskou řečí, už škoda, že to nemám někde jako nahrané, ale bavilo mě to komentovat, ale taky jsem zjistil jednu věc, že bych nemohl být komentátorem, že mi to nikdy vlastně nešlo. Mm-hmm. Jo, že třeba mi šlo povídat na konkrétní téma, uvádět písničky, to jo, ale jako komentátor, to si myslím, že je opravdu disciplína s velkým D.
0: No a kdyby ti bylo 10 teď, co bys měl rád za pořad na Junioru?
1: Jo.
0: Protože víš, co tě bavilo, když ti bylo 10, takže kdyby ti teď bylo 10, tak bys teda asi byl posluchač Junioru, když jsi měl rád rádio, tak co bys tady tak rád poslouchal? Malej Adam.
1: Tak já jsem se narodil v roce 1984, takže to byl rok 1994. To mě určitě bavily sportovní věci, tak já bych si udělal, nebylo by to komentování, to už jsem řekl, že mi nešlo.
0: Ne, ale co bys poslouchal z našich existujících pořadů?
1: Jo, takhle, to jsem tě špatně poslouchal, to jsem tě nevnímal. No, z našich existujících pořadů určitě by mě bavil Zvídavec, a to neříkám, protože seš tady, protože vždycky, když jsem se učil do školy, tak jsem si dělal výpisky, ne taháky, já jsem si dělal výpisky, no tak tahák, taky jsem si někdy udělal, ale výpisky jsem si dělal, protože se mi to jako snáš učilo. Mm-hmm. Jo, vždycky jsem si řekl, tady jsme měli třeba stránka 30 až 35, tak jsem si z toho udělal vždycky výpisky na A4, i tady dneska mám výpisku, takový menší taháček, ale bavil by mě Zvídavec, protože by mě, a to je možná i typ pro děti a pro rodiče, pro učitele, že to je vlastně pořad, který jako jednoduchou formou zhrne nějaké konkrétní téma a během 4 minut se dozvíte to zásadní, což si myslím...
0: To nejzajímavější.
1: To nejzajímavější. A já jsem vždycky říkal, když jsem se učil a měl jsem to potom i později, když jsem studoval, že umět aspoň nějaký ten základ, tak už se to pak člověku jako vybaví, začne o tom povídat. Jo? Mít nějaké jako základní noty a z toho vycházet. Takže Zvídavec by mě bavil asi hodně, protože já jsem člověk, který nevydrží dlouho u něčeho a jako já to jsem schopný udělat, ale přeskaku. Takže Zvídavec by mi vyhoval tou stopáží. To je nějaký 3-4 minutky.
0: A pak bys poslouchal asi Sportovní klub s Jirkou, ne?
1: Jo, Sportovní klub.
0: Jak tam
1: klub.
0: Vyspovídává ty sportovce, jo, to by ti asi bavilo, když měl rád sport.
1: Jo, to si myslím, že jsi to řekla naprosto přesně, takže by to byl Zvídavec, Sportovní klub. A vždycky jsem měl rád muziku, hudbu, to mi zůstalo do dneška, takže bych si asi...
0: Volal by si na písničky do vzkazovny, aby zahráli tu tvojí.
1: A pak bych možná pak bych hlasoval ještě v hitparádě. A tím to mám všechno sečtený.
2: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
3: Ano, ano, už je to tak.
2: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
3: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
2: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od Švédky Zari Larsson.
3: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
2: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
3: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
2: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.
0: Naším dnešním hostem v klubu je šéfredaktor Rádia Junior Adam Kebrt. Povídali jsme si teďka chvilku o tom, co by měl rád na junioru, když mu bylo 10 a co ho prostě bavilo, když byl malej kluk. Teď ale zase trošku kupředu, protože jsi sám byl moderátorem a i teď chodíš občas do živého vysílání, tak prozraď nám, jaký byl tvůj největší přeřek ve vysílání.
1: Ten říct na dětské stanici nemůžu.
0: To mě mrzí, tak nějaký menší.
1: Ne, ale já už jsem to říkal několikrát, měl jsem problém s jménem bývalého automobilového závodníka Karel Loprajs, tam to byl Kalel, pak to byl Loprajs, pak to tam tehdy stále ještě Bardi na Radiožurnálu a viděli, to byl takový můj úvod na Radiožurnálu. Ale těch přeřeků bylo víc. Na dvojce potom, než jsem šel na junior, tak to byla, a ještě to je někde na webu Českého rozhlasu dohledatelné, tak to byla Kovbojka Tojka, jo, tam mělo být, že kovbojkou bylo něco a já jsem řekl, že kovbojka Tojka, takhle to přesně bylo, takhle fakt, jak jsem to teď řekl, to takhle bylo. A pak jsem chtěl říct, když jsem tohle to řekl a kolega moderátor, my jsme moderovali ve dvou, se začal smát, tak jsem chtěl říct, no, já jsem chtěl říct, a jak mě rozhodila ta kovbojka Tojka, tak jsem potom konstatoval, kovbojka Tojka, já jsem chtěl žít, takže jsem to ještě celý zamotal. Mám to ještě někde uložený a je to legendární. No.
0: Kdy ses naposledy opravdu hodně zasmál něčemu, co se stalo během živýho vysílání?
1: Tyjo, to jsi mě zaskočila, to nevím. Fakt nevím a přemýšlím a odvysílal jsem tady toho opravdu hodně, byl jsem hostem už několikrát, ale tehdy, ten, jak jsi mě ptala na ten přeřek?
0: Tak možná tehda.
1: No tak tehda to opravdu bylo a to bylo v ranním vysílání dvojky, kdy jsem chodil jako redaktor, byl tam, nebo stále moderuje Dalibor Gondík a Jakub Kaloč mu dělá parťáka a já jsem tam něco řekl, jako že přijede a to slovíčko bylo malinko jiný a oni se tak všichni začali smát, že já jsem se začal smát a to jsem poprvé jako zažil, poprvé jsem to zažil v éteru, já jsem to nikdy nezažil, já jsem to zažil, když mě někdo rozesmál, že se chytáte úplně jako za břicho a nemůžete, já jsem to zažil v éteru, ale to bylo tak hrozný pocit, protože vidíte, jak svítí červená.
0: Všichni to slyšeli.
1: Jo, a teď to ráno ještě poslouchali, že jo, posluchači tohle a já jsem nemohl, já jsem ze sebe nevydal nic, jako to strašný pocit, všichni pak jako zpětně říkali, že to bylo legrační, ale vysvětlete to mě jako celkem svědomitý člověk, který se na tu rubriku pravidelně připravoval. Ještě to byla taková zpravodajská
0: rubrika. No Adam, už se tady do toho zamotal, tak Adam, já už tě tady zachráním.
1: Pojď mě zachránit.
0: Tohle je možná ale taky otázka, nad kterou se zamyslíš. Co by podle tebe naše posluchače překvapilo, kdyby si mohli zkusit být na jeden den šéfredaktorem na junioru?
1: No, já si myslím, že by překvapilo ta práce s lidmi a potom takové ty porady vedení, no, ty jsou někdy celkem jako hodně dlouhé.
0: Jako, že by to nečekali.
1: No, že by to nečekali, ale tak to je obecně...
0: Myslíš, že by si mysleli, že být šéfredaktorem na junioru je větší legrace a byli by překvapený, jaká je to v
1: administrativní někdy práce,
0: hlavně
1: no.
0: Počítače a schůzky.
1: A já se přiznám, já jsem se tady na sebe prásknul, že jako nevydržím někde dlouho a já, kdybych byl nějaký jako ředitel, generální ředitel, ježišmarja, co to tady říkám, tak já bych měl na všechny jako prosbu a apeloval bych asi i na žáky nebo na všechny, že v dnešní době ještě jak je jako jednodušší se dostat k informacím, tak všichni dělají takové ty prezentace a tohle strašně jako dlouhé. A teď, když jsem byl nedávno na nějakým takovým studentským, teď nevím, jak se to jmenovalo, ale prezentovali tam studenti, tak vlastně z těch řad těch studentů středoškoláků bych pochválil jednoho, protože ten jeden akorát tu prezentaci udělal strohou, ale udělal ji tak, že dokázal o ní hezky mluvit, dokázal to vysvětlit vlastními slovy a mělo to takovej jako drive, jo, mělo to drive, takže byli by asi naši posluchači překvapení.
0: Jak všechno dlouho trvá,
1: já bych všem, a ono už se to lepší, ale já bych všem dal stopky, nebo jak když se hrajou šachy, ne, tam taky se to takhle přemačkává, tak by měli 20 minut, pak 20 minut diskuze a jedeme dál.
0: A protože jsou prázdniny, tak se nemůžu nezeptat, co letos máš v plánu a kam se nejvíc těšíš.
1: No, já jsem řekl, že nerad cestuju, ale vždycky překonám nějaký
0: svůj blok
1: 2-3 míst. V zimě samozřejmě rád lyže, v létě, když se zadaří, tak aspoň na chvíli k moři, tak je tam nějaký plán jako Itálie, ale jenom
0: a
1: na
0: chvíli. A tam se těšíš?
1: Těším se, protože jsem v Itálii, to se zase vracíme, jsme na dětské stanici, tak v Itálii jsem byl naposledy, no, před 21 lety, takže já se zase trošku podívám do míst, nebo nevím, asi do těch konkrétních míst úplně ne, ale projedeme místa, která jsem třeba projížděl tehdy s rodiči jako 11-letý kluk.
0: A protože samozřejmě cestování není úplně největší tvoje záliba, tak se zeptám na tvoji největší zálibu, což jsou motorky. Kam by ses chtěl letos v létě projet?
1: Já už jsem letos stihnul se projet v Mostě, na autodromu Most, ale já jsem ty motorky začal dělat, myslím ty okruhové, s tím, že jsem chtěl poznávat ta místa. To je takový paradox, já nerad cestuju, ale chtěl bych se jako podívat na různá místa, ale já třeba na těch motorkách na tom okruhu nejezdím proto, abych zajížděl nějaké rychlé časy nebo závody, já zkrátka rád poznávám ty místa a to se zase vracím těm dětským letem, když jsem hrál ty počítačové hry, tam byly ty světové okruhy, já jsem je vždycky jako jezdil na počítači jako tu hru, tak jsem si vždycky říkal, jo, tenhle ten okruh se mi líbí, tak jsem si ho napsal, takže jednou bych třeba chtěl ty různé okruhy, aspoň se tam jednou projet. Já jsem se jednou projel v Brně, mám to odškrtnuto, tak hotovo. No a takhle mám třeba Laguna Seca, ta je v Americe, pak...
0: Ale to není teda plán na letošní leto, to je nějaký sen do budoucna.
1: To je nějaký taková desetiletka, dvacetiletka, tak teď je mi 42, tak do těch 60 bych mohl aktivně jezdit, možná i třeba později, když se zadaří, nebo když zdraví dá, tak tam mám plán navíc. A na letošek třeba ještě nějaký svezení bude, ale nemám jako konkrétně, že bych někam potřeboval jet.
0: No a když není cizina tvojí parketou, tak nějaký místo v Česku, kam se rád třeba vracíš?
1: To je Jablonec nebo Liberec, celkově ten sever, protože jsem tam jako dítě jezdil s babičkou a s dědou, takže ne, že bych tam jel na dovolenou, ale vždycky, když můžem někam vycestovat na výlet, tak třeba Liberecká zoo nebo do Jablonce, tam jsme jezdili na takovou vyhlídku, tak prostě ten kraj mám rád, no.
0: Naše povídání se blíží ke konci, poslední moje otázka na tebe je, prozraď mi, co ti v poslední době dělá největší radost.
1: Naše vysílání. Ale fakt. To by se zdivila, kolik posluchačů třeba napíše, nebo když se potkám na dní otevřených dveří, kolik lidí mě odchytlo a tím, že jsme vysílali živě, tak jako jsem měl vždycky jednou za rok, mám možnost se takhle potkat s lidmi z posluchača, je to pozvánka zas na příští rok pro všechny, kdo bude mít kolem půlce května zhruba cestu do Prahy. Tak mě těší naše vysílání a těší mě, protože znám i ty výsledky poslechovosti, tak mě to těší a mám z toho vždycky radost. Samozřejmě kromě rodiny, tak pak je to naše vysílání, protože to je taková druhá rodina.
0: Adame, moc dík, že jsi dneska přišel a ať se máš krásně, ať si užiješ léto, ať se ti ve všem, co děláš, daří.
1: Tobě taky a našim posluchačům hezké léto a třeba příjemný poslech Rádia Junior.
0: Holky a kluci, to už je od nás z klubu dneska všechno. Díky, že jste nás poslouchali a teď je čas na dnešního haju. Čeká nás pátý díl seriálu S dědou na čundru. Dnešní epizoda se jmenuje U křišťálové studánky. No a pak už je tu velká pohádka a dnes je to pohádka pošťácká. Já se zatím loučím a vidíme se a slyšíme v pondělí. Ahoj!
4: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Doufám, že už jste připraveni na další noc pod čirákem. Tak jako Tadeáš s dědou, kteří se právě snaží rozdělat si oheň. Jenže jim to vůbec nejde, i když to dělali oba už tolikrát. že by za to mohl měsíční úplněk? Poslechněte si už pátý díl ze seriálu S dědou na čundru, který dostal název U křišťálové studánky.

0: Dobrý večer, děti. Jako správný tramp, dědeček věděl, kde se dá v přírodě bezpečně rozdělat oheň. Jako správný dramaturg cítil, že nejlepší je udělat si táborák večer. A jako správný režisér se snažil, aby právě k večeru došli na místo pro ten účel vhodné. Tadeáš už dovedl rozdělat oheň skoro stejně dobře jako děda. Do spod se naskládá suché jemné chrastí, na něj se položí tenké větvičky, na ně silnější větve a teprve nahoru pořádný kus dřeva ze součky, kterou najdete v lese. A pak se dole u chrastíčka škrtne zápalkou a jemně se fouká, aby měl ohýnek dost kyslíků a rozhořel se. Jenže toho večera se to vůbec nedařilo. Teď by se nám hodil dobrý duch tuláků, vzdychl děda. Trvalo to jen pár okamžiků a kousek nad zemí se objevil obláček dýmu a maličko zajiskřil. Oh, díky, že jsi tady, Dodutu. Nepomohl bys nám, prosím, rozdělat oheň? Dneska ne, nezlobte se, řekl duch. Když je úplněk, oheň špatně hoří. To byste jako trampové měli vědět. Dědeček se zastyděl, protože to věděl, ale úplňku si nevšiml. Zvedl hlavu. Obloha sice byla ještě bledá, ale už se na ní rýsoval stříbrný kotouč měsíce. Nemáš na to nějaké zaklínadlo, Dodutu? Zaškemral Tadeáš. Na rozdělávání ohně zaklínadlo mám, ale při úplňku ho nesmím použít, protože to bych přestupoval zákon přírody. Je mi líto. Místo do plamenů koukejte na měsíc. Já zas musím uhánět, nemám na starosti jenom vás. Prohlásil a byl pryč.
1: I bez táboráku to bude prima večer, chlapče, řekl děda. A dlouho do noci se dívali na měsíc.
0: Mlčeli, protože některé chvíle jsou tak krásné, že by je každé slovo pokazilo.
1: Ticho? Ovšem nebylo.
0: Noc v přírodě je plná tajemných zvuků a vy můžete jen hádat, jestli je vydávají jeleni, srnky, divočáci či sovy nebo nějaké zvláštní bytosti. V tom se odkud si ozval lahodný zpěv. Měsíčku na nebi hlubokém, světlo tvé daleko vidí. Po světě bloudíš širokém, díváš se v příbytky lidí. Děda s Tadeášem vzhlédli k obloze, jestli to měsíc slyší taky. Zdálo se, že ano, protože se usmíval.
1: To je árie z opery Rusalka, řekl děda, když zpěv skončil.
0: Myslíš soundtrack, dědo?
1: Když říkám árie, myslím árie. Dovol, chlapče, já jsem dramaturg a režisér, nebudeš mě učit, co to je soundtrack a co árie.
0: A kdo to zpíval, dědo? A kde?
1: Nejspíš víly, usmál se dědeček. A víly by mohly být u křišťálové studánky.
0: Dědo, ty myslíš tu z básničky Josefa Václava Sládka, jak jsme se učili ve škole, ujistil se Tadeáš a zarecitoval. Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. Tam ptáci laně chodí pít pod javorový kmen, ti ptáci za dne bílého, ty laně v noci jen.
1: Ano, přesně tu. Pojďme se tam podívat, dědo. Jenže já nevím, kde křišťálová studánka je, chlapče. Kde nejhlubší je les, to je poněkud nejasné určení místa.
0: Já vás tam dovedu, ozvalo se z nebe a měsíc na ně zamrkal. Abych vám vynahradil, že jste si kvůli mně nemohli rozdělat oheň.
1: V lese byla větší tma než na louce, ale měsíční paprsek se přece jen dokázal prodrat mezi stromy a jako světelným ukazovátkem jim naznačoval, kudy jít. Pořád byl kousek před nimi, takže když dorazili na palouček, měsíc už tam byl a koupal se ve studánce.
0: Ta sice opravdu vypadala křišťálově, ale kolem nikde nikdo. Žádné víly tu netančily v župáncích, ani bez, jak slibovala jedna básnička. Žádné laně v noci jen, jak tvrdila druhá.
1: No co, je tu krásně, nabereme si čerstvou vodu, posedíme,
0: navrhoval děda, aby rozptýlil Tadeášovo zklamání. Jako dramaturg si uvědomil, že měl s touhle možností počítat a jako režisér si říkal, že být v divadle přivolal by na scénu nějakou postavu.
1: Než to stačil rozvážit, ozvalo se veselé volání. Hej, hola, hola, hola, hola, hej, z křoví vylezl chlapík obrostlý mechem s kloboukem z rákosí. Ahoj, hejkale, vykřikli děda i Tadeáš radostně. Ahoj, hoj, hoj, hej, hej, hoj, co vy tady? My jsme mysleli, že sem ke křišťálové studánce chodí v noci pít laně a že tady budou tančit víly. Zasmál se hejkal. Laně jsou i s jelenem schované tamhle v lází. Teď sem nepůjdou, protože se bojí lidí. Zvlášť touhle dobou, kdy mají malé koloušky. Ale já příležitostně promluvím s jelenem a řeknu mu, že z vás strach mít nemusí. A co víly? Vyhrkl Tadeáš. Víly jsou tu taky. Koukej, hej, hej. Hejkal ukázal na malá světílka, která se mihotala na druhé straně palouku. Tadeáš by se byl už tím směrem rozběhl, ale hejkal ho zadržel. Pozor, tam je bažina. Zapadl bys po kolena a možná až po krk. A proč se nám nezjeví jako krásné slečny? Já bych je tak rád viděl, hlavně mechulinku. Ta se mi moc líbí. Hejkal se zarazil. Mně taky. Až bude starší a stane se polednicí, tak se s ní ožením. Už jsme si dali slovo. Děda se zasmál. Aha, tak to kvůli tobě se chce stát polednicí. Hejkal byl rád, že přes mech, kterým mu obrůstaly tváře, není vidět, jak se začervenal. Ano, přece si nevezmu uličnici, která se proměňuje ve světýlko, aby lidi nalákala do bažiny. To ať si dělají její sestry. Tadeáš se zachmuřil. Přestože už věděl, že když se člověk zamiluje do víly nebo víla do člověka, neskončí to dobře, stejně mu to přišlo líto. Děda to na něm poznal. To se, chlapče, v životě stává, že si nějakou, na kterou si smyslel, vezme jiný, řekl tiše, aby hejkal neslyšel. A nahlas dodal, nemohl bys je poprosit, aby nám zatancovali. Hejkal váhal. Na jednu stranu to nechtěl přátelům odepřít, ale na stranu druhou byl poněkud žárlivý. Tak jo, ale jen jako světýlka, souhlasil nakonec. Koukejte na to vpravo, co bliká do zelena. To je mechulinka. Ze všech nejkrásnější, dodal pyšně. Pak všichni tři seděli u studánky a ve tmě před nimi tančila světýlka. Děda jim k tomu tiše zpíval trampské písničky a hejkal přizvukoval. Tadeáš si pomyslel, že tak krásnou noc ještě nezažil. Už mu nevadilo, že si mechulinka vezme hejkala a ne jeho. A děda zase poznal, na co myslí, a mezi dvěma písničkami mu pošeptal: lidi patří k lidem a strašidla ke strašidlům, zvlášť když jsou to možná jen naše

zapomněl napsat adresu. Podaří se pošťákovi jeho dopis doručit i bez adresy? Na motivy pohádky Karla Čapka pohádku Pošťáckou napsal František Pavlíček. Režie Jiří Horčička. Účinkují Jiří Bruder, Jiří Sovák, Ferdinand Krůta a další.

0: Dobrý den, přeju mistře.
1: Nápodobně, pane Kolbabo. Co pak mi nesete?
0: Dneska to bude jedno rekomando z Prahy a tuhle složenka.
2: Ojejeje, zase nějaké placení.
3: A pohlednice, nějací školáčkové vám posílají pozdrav.
1: Podívejme. A jakou prý pro ně vymyslím novou pohádku?
0: Ty by toho chtěli, vždyť už jste jim sepsal, jestli se nepletu, pohádku psí i kočičí, vodnickou a tuláckou, policejní i doktorskou.
1: Zapomněl jste na loupežnickou.
0: No jo, a navíc ještě ptačí, no to je pohádek fůra. Já bych řekl, že už se žádná vybájit nedá, aby byla z brusu nová a k tomu veselá.
1: Ale taky dojemná.
0: A napínavá. Jak povídám, já už si žádnou další neumím představit.
1: A to já zase bych, jak tak na vás koukám, v té pláštěnce,
0: jo,
1: v čepici s lakovým kšiltem a pošťáckou kabelou. Co kdybych já, dejme tomu, sesumíroval pohádku o vás?
0: To jsou mi nápady. Kdo pak kdy slyšel pohádku o listonošovi?
1: No proč ne? Když můžou být pohádky o králích a loupežnících, o rytířích, černokněžnících a drvoštěpech nebo vodnících. Proč by nemohla být také jednou pohádka o pošťákovi?
0: Ale vždyť je to dočista obyčejné povolání. Zhola nic pro pohádkáře.
1: A co takový poštovní úřad? Aha, to je náramně zajímavé místo. Všude samá cedule, že kouřití je zakázáno, že voditi dovnitř psi se zapovídá, že běda tomu, kdo by se tam opovážil povíkovat, anebo si troufl plivnout na zem.
3: V tom teda máte pravdu. Tolik vyhlášek, příkazů a zápovědí nemají snad ve svých úřadovnách ani čarodějníci.
1: Z čehož je jasné, že pošta je místo významné a vele důležité. Já tam cítím až cosi tajemného.
0: Ale kdež? Tam je cítit akorát kouř, jelikož nám špatně táhnou kamna.
1: A jestli pak vás někdy, pane Kolbabo, napadlo, co se na takové poště děje v noci?
0: Co by se tam dělo? Akorát v koutku šustne myška, která si jde líznout lepidla. Mně můžete věřit, pane. Dělám pošťácký řemeslo hnedle 30 roků.
1: A to jste za ten čas na poště nezůstal ani jednou přes noc?
0: Já jsem rád, když odtamtud vypadnu úderem 6. a můžu si doma trochu odpočinout. Víte, co se takový listonoš za celý den nachodí, naběhá, nadrandí, nalítá, nahoní a našlape?
1: Ještě řekněte, že to máte spočítané.
0: Taky, že jo. Každý den to dělá 29 735 kroků, z toho je 8 249 schodů nahoru, pak zase dolů. A když si pomyslím, že jsou to stejně většinou jen tiskopisy nebo účty lidem pro zlost, tak mě to dočista přestává bavit.
1: Ale to je taková chvilková omrzelost.
0: Pane mistře, tahle pošťácká honička se mě zajídá už delší čas. Celý den v jednom kole a když se teď vrátím na poštu, abych ještě zamet vybral z kamen a dělal pořádek. Pane, poštovní úřad je místo neveselé, takové nijaké, kde pak tajemství, nebo dokonce pohádka.
1: Máte nějakou špatnou náladu a třeba zrovna dnes nebo zítra vás potká nějaká příhoda, co vám ji spraví?
0: Ta by se mohla přihodit leda v té vaší pohádce, jenže ta by se mohla stát všude jinde, než na naší poště. Dřív. Kam se podělo koště a lopatka na smetí? A nebo že bych napřed vybral kamna? Ještě jsou docela horký, to ne. Počkám, až popel vychladne. Aspoň si zatím nahřeju revma v zádech. Stáhneme kapku kouře.
3: knot v petrolejce, tak? Nohy na židli, to je blaho. Čepici šoupneme na oči. Ach, jo.
4: Do práce. Do práce. Kolego listovní.
5: Ano.
4: Podívejte se, jak jsou rozstříděny dopisy a jestli je na balících uvedena správná váha.
5: Už se na tom pracuje, pane přednosto.
4: Jak pak to vypadá s bilancí peněžních zásilek?
6: Je, koukám, tuhle asi bude chyba v součtu.
4: Pan Kolbaba se jak těživ nespletaní obětník. Ukažte, kolego krejcárku.
6: No, tady prosím, pane přednosto.
4: 8, 19, 30, to máme 7, 65, 20 a 39, 20, to máme 104 koruny, 40 haléřů, ale vždyť to štimuje na halíř. Krejcárku.
6: No jo, ona ta čtyřka na konci vypadá jako sedmička.
5: Pane přednosto, tady není na obálce úplná adresa, jen jméno příjemce a město Bambolimbonanda. Kde by to tak asi mohlo být?
4: Bambolimbonanda? Moment. Provinční městečko v království kanibálském. To je směr Benešov. Připište tam, kolego. Konečná stanice dráhy Dolní Trebizon, pošta Hrádek. Jak pak to vypadá s peněžní přepážkou?
6: Všecko pasuje, pane přednosto.
4: Telegramy a balíky.
5: V pořádku, prosím.
4: Tak můžeme podat hlášení nahoru. Vytočte ministerstvo poš.
5: Už se na tom pracuje. Haló, ministerstvo. Předám. Prosím, pane přednosto.
4: Haló, haló. Tady kontrolní skupina poštovního úřadu v Dolní Farandě. Stop. Agenda bez závad. Stop. Zdejší personál pracuje spolehlivě. Stop. Pouze poštovní doručovatel Kolbaba propadl trudnomyslnosti a chce pošťáckou kabelu pověsit na hřebík. Stop. Končím hlášení. Těpéro. Stop.
6: Kdože to chce dezertovat od pošty?
4: Kolbaba Josef.
7: Kolbaba Josef!
8: Zde! Kde to jsem? A Rome, já tady usnul jako špalek.
4: Proč jste mi nehlásili jeho přítomnost?
6: Já si ho vůbec nevšim.
5: Byl schoulený v koutku.
6: Ani tam není vidět.
4: Pane Kolbabo, je vám známo, že po úředních hodinách nemáte v této místnosti co pohledávat?
8: Já si chtěl jen trochu odpočinout, než zametu a vyberu kamna, jenže na mě přišla dřímota. Ale co vy tady pohledáváte? Vy, mrňouskové?
4: Konáme svou služební povinnost.
8: Mně se nejdřív zdálo, že tu ťapkají myši, nebo že se tamhle z košíku vybatolila kuřata. A oni jsou to zatím pumprdící, nebo trpaslíci, či který čerchmat.
4: A ty to si vyprašuji! Žádní trpaslíci a tím méně čerchmantové. My tu působíme jako poštovní skřítkové, šotci neboli též elfové.
8: No jo, padelinky a čepičky máte dočista jako pošťáci. Ale že jsem si vás nikdy nevšim.
4: My vycházíme z úkrytu vždycky až v noci, kdy na poště není živá duše.
8: Co pak tu děláte?
4: Dohlížíme, jestli dobře děláte svou práci. Provádíme drobné opravy telefonu a telegrafu. Podáváme hlášení na ministerstvo A když jsme se vším hotovi...
5: Rozdáme si karty.
6: A mastíme do půlnoci, Maria.
4: Nechcete si s námi dát partičku?
8: Už jsem sice neměl karty v ruce, ani nepamatuju, ale když mě tak hezky zvete...
4: Krejcárku, zamíchejte... Kolega listovní sejme.
5: Už jsem na tom pracuje.
4: Já rozdávám krejcárek nese.
9: Osma.
5: Desítka.
4: Spodek. Pane Kolbabo, jste na zadě.
8: Tohle přece nejsou karty, ale obyčejné dopisy.
4: To se zdávám. Pro nás jsou to kartičky přímo ideální.
8: Co já vím, tak nejnižší je v kartách sedmička, pak to pokračuje nahoru k desíce, potom je spodek, svršek, král. A nejvyšší je...
10: ESO!
8: Jenže vy jste si rozdali zalepené obálky, jedna jako druhá.
4: To jste vedle jako jedle, pane Kolbabo. Žádný dopis není jako jiný a platí víc nebo míň. Podle toho, co je v něm napsáno. Už je vám to jasné?
8: Ani zamák.
4: Tak podívejte, když jeden pošle dopis druhému jen z musu a dokonce ještě i zalže... Takové psaní je nižší karta než to, co dobrý člověk upřímně napíše svému příteli.
5: Ještě víc platí psaníčko z lásky.
6: A když dá někdo své znejmilejší celé své srdce, takové psaní je nejvyšší trumf, zrovna jako ESO.
4: Aha, tak vidíte, že to nic není.
8: Jenže mi není jasné to hlavní.
4: Co pak?
8: Jak poznáte, co stojí v těch zalepených obálkách.
4: To je maličko.
8: Počkat. Abych se příkladně dověděl, co je v tomhle psaní, musel bych ho otevřít a přečíst.
4: To je taky možné. Jenomže my...
8: Poslyšte! Jestli ty obálky rozlepujete a čtete, otevřít bez dovolení cizí dopis, to je porušení listovního tajemství. Velikánský hřích.
4: Ale ne, my vůbec nic nemusíme rozlepovat, protože i přes obálku vycítíme, co v dopise je.
5: Lhostejné dopisy jsou chladné jako psí čumák.
6: Za to ty upřímné přímo sálají.
4: Čím je zkrátka v dopise víc opravdového citu, tím je hřejivější. No, můžete si to vyzkoušet. Zavřete oči. A dejte si na čelo tenhle dopis. Cítíte něco?
8: Jako by mi někdo přiložil teplou dlaň na čelo?
4: To zdejší pan učitel napsal dobrému příteli srdečné blahopřání k šedesátinám.
8: Počkejte. Studené a teplé, to je jenom taková všeobecná věc. Ale jak to, že vy víte, co je v tom dopise slovo od slova?
4: Uhádneme to? Protože jsme...
10: Spohádky!
8: To se mi ulevilo, že s listovním tajemstvím je všechno v pořádku. No, tak se můžeme dát do Mariáše.
4: Už je pozdě. Za chvíli odbije půlnoc a my musíme zpátky do svých úkrytů.
8: Kde pak vlastně přebýváte?
4: To nesmíme prozradit. Znáte to, lidi jsou všelijací, mohli by nás vystrnadit.
5: Pane přednosto, hlásím, že je punktum 12.
4: Dobrou noc, pane Kolbabo. A třeba...
10: Naschledanou.
1: Dobré odpoledne, pane Kolbabo.
8: Zdravíčko, mistře. Pardon, ještě jedno razítečko. Tak, a je to hotovo.
0: Čím vám mohu posloužit?
1: Tuhle balíček chci poslat. Stihne ještě dnešní poštu?
0: Ale všechno zařídíme k vaší úplné spokojenosti.
1: To jsem rád, že se vám vrátila dobrá nálada. Starosti musí člověk hodit za hlavu.
0: No, ono to pokaždé nejde. Jedné se sotva zbavíte a už je tady jiná. Jako příkladně tenhle dopis. To je, co?
1: Někdo zapomněl nalepit známku.
0: Kdyby jen to. Podívejte se zblízka.
1: Na obálce není adresa. To musel být nějaký tulpas dromedár, že druhého podobného svět neviděl.
0: Takových dopisů se nám tu za rok sejde pěkná hromádka.
1: A co s nimi děláte?
0: Necháme je tamhle v šuplíku. Jenže tenhle není jen tak kdejaké nedoručitelné psaní.
1: Proč si ho tisknete na čelo?
0: Já chtěl zkusit, jestli hřeje nebo studí.
1: Co říkáte?
0: Vypadá to, že v té obálce je moc důležitá zpráva. Rozhodně by se měla dostat k adresátovi. Jenže jak, když chybí adresa?
1: Tak byste snad mohl ten dopis otevřít a podívat se, kdo jej posílá.
0: No, to nejde, pane. To by bylo porušení listovního tajemství a to se nesmí.
1: Lituju, pane Kolbabo, ale jinou radu si pro vás nevymyslím. Naschledanou.
0: Jenomže já naštěstí vím o jedné instanci, která by mi mohla pomoct. Páni Skřítkové, dovolíte?
9: Posaďte se, pane Kolbabo, a mějte chvilku strpení. My jen dohrajeme partičku. Krejcárek nese?
6: Zelený spodek.
5: Kam pak s tím na mne? Mám červeného filka.
9: A já vynáším trumfového krále, pánové. A mám tuhle rundu v kapse.
0: Momentíček. Já bych si přisadil tuhle obálku.
1: Panečku.
6: A Hrome.
9: Srdcové eso. Pane Kolbabo, vyhrál jste na celé čářem.
0: Doopravdy.
9: To psaníčko, co jste vsadil do hry, napsal jeden mládenec dívce, kterou má rád víc než sebe.
0: Já to tušil, jenže jsem nevěděl, co je v něm napsáno.
9: Já vám to přečtu. Přidržte mi obálku na čele. Má z nejmilejší mazenko, tak tě píšu. Ojeji, ten tu má pravopisný chyb. Tak tě píšu, že jsem dostal místo za šoféra. Tak jestli bys chtěla, mohli bysme mít veselku. Napiš mě, jestli mě ještě máš ráda. Piš mě brzo, tvůj věrný Frantík.
5: Pravopis má teda hrozný.
6: Ale má dobré srdce.
9: Tak co? Pane Kolbabo, jste spokojen?
0: Mockrát vám děkuji, páni Skřítkové. Jen kdybyste mi ještě mohli říct, která je to mařenka, nebo který Frantík?
9: Nemůžeme sloužit, pane Kolbabo. To tam už
10: není psáno.
0: A to je právě ten malér, mistře. Proto jsem přišel za vámi o radu. Já si mutíroval hlavu až do rána, ale nevydumal jsem pranic.
1: Jedna věc je jistá. To je náramně důležité psaní. To by ta slečna měla dostat.
0: Ale já bych ho na šup dones, jen bych věděl, jaké má ta mařenka příjmení, ve kterém městě, které ulici a kterém popisném čísle bydlí.
1: Nezlobte se, pane Kolbabo, ale to by pak dovedl každý, na to by ani nemusel být pošťák.
0: Co pak jsem vševědoucí?
1: Jste zkušený listonoš. Moc bych byl rád, kdyby ta slečna to psaní dostala.
0: Tak já to zkusím.
3: budu slečnu adresátku hledat, kdybych měl běhat třeba rok a prochodit celý svět.
1: Pojďte, podíváme se na mapu, odkud by bylo nejlepší začít.
3: Vzal bych to na Litoměřicko.
1: To by šlo. Pak byste se mohl ubírat směrem na Louny a projít Rakovnický okres.
3: To se lehko řekne. Vem to na Rakovník, přes Plzeň, na Domažlice. Prstem po mapě se cestuje jedna radost, ale zkuste zvandrovat po svých Písek s okolím a ještě Budějovice, Táborsko, Přelouč a k tomu Čáslavsko. Na takové túře pošťák prošlape dva páry erárních bod.
1: A co?
3: Nic.
1: Jak jste dopadl?
3: Ani se neptejte. Už mám v nohou hejtmanství Hradecké, okres Jičínský a Mladoboleslavsko. Byl jsem v Kutné Hoře, v Třebodni a ve Vodňanech. Vocice jsou za mnou, Příbram, Sušice a Turnov.
1: Já bych vám radil Dobrušku.
3: Tam jsem se stavil cestou z Úpice do Hronova, anebo to bylo naopak, už si ani nevzpomínám. Už se mi to plete. Přeptával jsem se u sedmi chalup, na Krákorce i v Zálesí.
1: To mi nepovídejte, že jste nikde nenatrefil Mařenku, co čeká na Frantíka.
3: Mařenek jsem cestou navštívil 49 980. Ale žádná z nich nečekala psaní od šoféra Frantíka. Když to byl šofér, tak se nemenoval František, nýbrž Tonda, Václav, Jarolím. Florián či Lojzík, Erazím. Jeden byl Johan, druhý Vavřinec, třetí Dominik. Jenom Franta. Fanouš, František, věřte mi nebo ne, ani jeden. Nebo zas jiné Mařenky čekali psaní od nějakého pana Frantíka, ale ten zase byl zámečníkem, truhlářem nebo vojákem, průvodčím, holičem nebo krejčím. Ale just ne šoférem.
1: Je to složitější, než se ze začátku zdálo. A což? Zabrousit ještě třeba do Žatce? Nebo na Mělnicko?
3: Drahý pane, po Žateckých Chmelnicích jsem se trmácel zrovna při Dočesné. V Mělníku jsem byl na vinobraní. Třeboňském jsem táhl s rybníkáři. V Pardubicích se vyptával perníkářů. Viděl jsem prvního skřivánka o Hromnicích. Po Václavovi jsem u cesty sbíral poslední švestky, abych zahnal žízeň. Celý rok trvala moje cesta a byla to marnost nad marnost. Je mi do pláče samou lítostí, jak se to nepovedlo.
1: To nesmíte, Kolbabo. Vidím, jak jste z té nekonečné pouti zmátořený, ale vzdát se nesmíte.
3: Nevím proč.
1: Protože slečna Mařenka, co marně čeká na psaní, je na tom hůř než vy. A což teprve šofér František, který se nemůže dočkat odpovědi.
3: No, tak já to ještě zkusím v Sopotce nebo okolo Pelřímova.
1: To je chlapské slovo.
3: Kdybych aspoň potkal žebříňák s Otavou nebo formanský vůz, že by mne kousek svezl, vždyť mám nohy na dránc.
1: Tamhle se kudrcel jakýsi furtwerk. Já ho doběhnu zastavit.
3: Nemusíte pospíchat, je to kára na rozsypání. Vždyť si to šine, jen co noha noumine.
1: Halo, pane, zastavte. Tamhle pan listonoš Kolbaba nutně potřebuje svést. Je na smrt ušlý. Vemte ho kousek sebou.
3: Pro pána, to není žádná starobilá archa, ale krásná z Prusu nová Bugatka.
11: Hej, pane, to vy jste ten pošťák? co má dočista ušlé nohy?
0: Ano, prosím.
11: Tak si nasedněte, my vás kousek svezem.
0: To jste moc hodný, pane.
11: Teď jsem jenom smutný.
0: A že jsem tak smělý, vy asi jedete na pohřeb, že?
11: Nejedeme. Proč myslíte?
0: No, protože vy, pane, ráčíte být tak smutný.
11: Jenže já jsem tak smutný, protože mé auto tak pomalu a smutně jede.
0: Taky mě to bylo divné. Proč pak vám taková krásná bugatka tak pomalu a smutně jede?
11: Protože ji řídí smutný šofér.
0: Aha. Račte dovolit vašnosti. Proč vlastně je ten šofér tak smutný?
11: Protože dodnes nedostal odpověď na psaníčko, které hodil do poštovní schránky už před rokem.
0: Pro pána.
11: Víte, on psal své znejmilejší a ona mu neodepsala.
0: Pro pána.
11: Tak on si myslí, že už ho nemá ráda a je tuze smutný.
0: Pro pána. A že jsem tak smělý, nejmenuje se váš pan šofér František.
11: Jmenuje se František Svoboda.
0: A ta slečna se jmenuje Mařenka, že?
12: Slečna Marie Nováková se jmenuje ta nevěrnice, co zapomněla na mou lásku.
0: Aha, člověče drahá, tak vy jste ten trumbera, ten blout, ten čululum, ten vrták, to trdlo, ten pytlem praštěný.
11: Pane Kolbabo, mám dojem, že se dotýkáte cti pana Františka, který je výtečný šofér.
0: Vážený a smutný pane, je to Truhlík, Makovec, Nemehlo, Nekňuva, Kašpar, Tulipán a Popleta, co nám hodil do poštovní schránky psaníčko bez známky a bez adresy. Je mine, to jsem rád, že mám tu čest vás poznat. Jak pak vám slečna Mařenka mohla odepsat, když to vaše psaní dodnes nedostala?
12: Ale prosím vás, pane, a kde je to mé psaní?
0: No až mi povíte, kde slečna Mařenka bydlí, tak to psaní bude, abyste věděl, rovnou na cestě k ní. Můj ty Franto, už rok a den nosím ten dopis v tašce a hledám po celém světě tu pravou slečnu Mařenku.
12: To snad ani nemůže být pravda.
0: Bládenče zlatá, teď honem a šupit to bez odkladu a kaloupem mě dejte adresu slečny Mařenky a já půjdu a doručím jí vaše psaníčko.
11: Nikam, pane pošťáku, nepůjdete, ale brž my vás tam dovezeme. Tak, Frantíku, jede se k slečně Mařence.
0: Pro pána, celý rok se trmácím krokem a teď najednou 70, 80, 90. 100, šoféry, brzděte, mě jde hlava kolem.
6: Naopak, Frantíku, přidej, vy si, Kolbabo, jenom přidržte čepici.
12: To je fáro, to je báseň, toto drandí.
6: Kolik ukazuje tachometr?
12: 180, paneše, dostali jsme křídla.
0: Lidi, mějte rozum, tohle není auták, to je aeroplán a já nemám padák.
6: Pane Kolbabo, jestli se vám opravdu točí hlava, na to je nejlepší, zavřít oči.
12: To už ani nestojí za to. Hnedle budeme přistávat. Tamhle za tou zatáčkou.
0: Ale vždyť to je Libňatov. Kousek od nás za kopcem. Tak blízko, že jsem se tam ani nešel přeptat.
13: Tak bychom byli na místě.
0: Kde pak bydlí slečna Nováková?
13: Tamhle... v tom bílém domku nad Rybníkem.
11: Pane Kolbabo, konejte svou povinnost.
0: No, snad, aby jí to pan František pověděl raději ústně. Ono je v tom psaní totiž 8 pravopisných chyb.
13: Ústně jich nadělám dvakrát tolik. Já se Mařence stydím přijít na oči, že jsem to takhle popletl.
0: To je pravda.
8: Vždyť ona kvůli vaší zapomnětlivosti nedostala od vás celý rok ani řádku.
13: Jestli ale na mě zapomněla a nemá mě už ráda, to bych si musel zoufat.
11: Pane Kolbabo, smilujte se nad tím nešťastníkem a vykonejte svou doručovatelskou funkci.
3: Dobrý den. Jsem tu dobře u slečny Marie Novákové?
14: To jsem, prosím, já.
3: Koukám, že jste zabraná do šití. To si šijete svatební šatičky?
14: Pane, chystám si rubáš do rakvičky.
8: Ale jej, Danečky, snad to nebude tak zlé.
3: Co pak vy, slečno, marodíte?
14: Nemarodím, ale srdce mi puká žalem.
8: Pro pána, počkejte ještě s tím puknutím a povězte mi, proč vás vlastně srdce bolí?
14: Protože už rok a den marně čekám na jedno psaní, které nepřichází.
8: Nic si z toho nedělejte. To já zas rok a den darmo nosím tuhle v tašce psaníčko a nemám, komu bych je odevzdal. Víte co, slečno Mařenko? Já to psaníčko dám vám.
14: Pane listonoši, to psaní snad není pro mne. Vždyť na něm není adresa.
3: Jen se podívejte dovnitř. A když to nebude pro vás, tak mě ho vraťte. Ukažte, já vám pomůžu. A vy si otřete oči. No tak, už se dejte do čtení. Tak co, vrátíte mi ho?
14: Za nic na světě. Celý čas na ně čekám. Ani nevím, co bych vám, pane listonoši, dala od cesty.
8: Dostanu 2 koruny pokuty, že to psaní nebylo řádně oznámkováno. Pro pána, to je co? Za celý rok mého putování viděla pošta jen 2 koruny.
14: Já bych vám přidala hubičku.
8: A to si schovejte pro jednoho, co se za rohem na ní jen třese. Frantíku, pojďte si pro odpověď na svůj dopis. Já si, mistře, konečně mohl odpočinout.
1: Jak pak jste se v tu chvíli cítil?
8: No, nohy mě bolely až hamba.
1: Já myslel ten povznášející pocit ze zdárně dokončené práce. Po takovém dlouhém putování.
8: Naběhal jsem se to, jo. Ale stálo to za to. Už proto, co všechno jsem viděl. To vám je taková pěkná země, ať je to u Plzně, nebo u Hořic, nebo u Tábora. Krásná, jako v pohádce.
1: Vidíte, tolik se bránil. Kde pak a pohádka. A pak jste ji sám zažil.
3: No jo, vlastně.
1: Protože pohádka, pane Kolbabo, pohádka se může stát všude, kde jsou lidé, co mají srdce na pravém místě.

Jako Tony Stark, chtěl bych ve tvé hlavě lítat. Nesmysly, smysly, smysly.

0: Právě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
1: Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
0: Každý všední den v odpoledním vysílání
1: na rádiu Junior.

0: Tomáš.
1: Rádio Junior, čtení na pokračování.
2: 13letý Martin tráví bezstarostné léto na hradě u svého prastrýce. Nečekaně se však ocitá v dávné minulosti, kde musí následovat praotce Čecha do zaslíbené země. Čeká na něj cesta plná nástrah, protivenství a nebezpečí. Zvládne jí? To se dozvíme ve 20-dílné četbě na pokračování Strážce mýtů. Scéna

budil s prvním raním paprskem. Ptačí křik mu neúprosně připomněl včerejší hrůzu. Před očima mu vyvstal obraz obrovitého černého orla, vlastní strach a pak úleva, jak ho vzal dědeček do náruče a odnášel pryč z louky. Co mu to jen včera Václav říkal, louka se seká za rozbřesku. Ve chvilce stál na kraji zarosené louky s kosou v ruce. Slunce už pálilo, ale Martin nepřestával. Obloha náhle potemněla. Vzhlédl. Vysoko nad ním se vznášel obrovský orel. Martin nedokázal utéct, nekřičel. Orel visel ve vzduchu přímo nad ním, vystrčil drápy a místo, aby jimi sekl, upustil cosi blištivého. Ostrý svist trval zlomek vteřiny. Vezmi ho a najdi cestu, ozvalo se. Vedle Martinovy nohy se zabodl meč. Rychle ho vytáhl, nechtěl, aby ho někdo viděl. Prudký poryv větru rozvířil trávu a po orlovi nebylo ani památky. Na čepeli četl Martin nápis vyrytý starobylým písmem, kde nic nekončí, nic nezačíná. Meč se v jeho ruce stočil k nádvoří hradu takovou silou, že ho musel následovat. Dovedl ho k hradbě, kde se polorozpadlé schody strmě zdvihaly k vrcholům hradeb. Co po mně chceš? Mám vylézt nahoru nebo srovnat se zemí tohle křoví? Vztekal se Martin a sekl mečem do spleti trnových větví. Skulina, která se vytvořila, odhalila mříž, která chránila vchod do temné chodby. Martin rozhrnul křoví. Mříže nebyly ani trochu zrezlé, ale bohaté ornamenty a starobylá znamení ukazovaly, že je vykoval kovář před mnoha staletími. Obě křídla brány spojoval silný řetěz. Martin hledal zámek, řetěz byl však skut dohromady. Tudy neměl nikdo projít a přesto vyzývavé ticho čekalo, až vstoupí. Nápis na meči se rozsvítil, kde nic nekončí, nic nezačíná. Ten řetěz nemá konec a ani začátek. Tohle bylo snadné. Martin přistoupil na hru. Nápis na meči říkal cosi o tom, že něco musí skončit, aby to druhé mohlo začít a že není začátek bez konce. A on má nyní před sebou řetěz, který nikde nekončí a nikde nezačíná. Neváhal dlouho. Tak, jak to znal ze svých počítačových her, vytáhl meč, chytil ho oběma rukama a rozkročil se. Jediné nadechnutí a rána tak prudká, že se řetěz rozskočil a s rachotem se sunul k zemi. Brána se otevřela a černá díra ledově vydechla. První level, jsem fakt dobrý. Ještě dva a budu rytíř prvního řádu. Martin se ocitl uprostřed své hry, ve světě, který znal. Zvědavost a radost ze zdolané překážky mu dala zapomenout na strach. Ještě naposledy zaváhal, neměl u sebe ani baterku, ani sirky, ale meč se rozzářil jako pochodeň. Půjdu jen kousek, dokud uvidím na vchod, ujistil sám sebe a vstoupil.

jak za dne osvětloval meč skalní stěny vytesané do protáhlého oblouku. Martin se cítil bezpečně. Aniž se ohlédl, postupoval do neznáma. Ale brzy mu došlo, jak nebezpečná může být jeho výprava. Vrátí se a požádá Václava, aby s ním chodbu prozkoumal. Otočil se, ale při prvním kroku zpět meč zhasl. Směrem do nitra chodby se znovu rozzářil, ale při pokusu se jen o krůček vrátit, jej obklopila neproniknutelná tma. Chodba za ním se zavřela. Vždy nahmatal jen vlhký kámen. Volná cesta směřovala pouze kupředu do skalního nitra. Nemůžu se vrátit. Postupoval tedy kupředu v naději, že chodba musí někde končit, že určitě byla kdysi únikovou cestou z hradu. On teď vyleze někde v lese, je úplně jedno kde, hlavně když bude mít nad sebou nebe.

0: Zbytečné hrát si před sebou na hrdinu. Byl sám a jedinou jeho nadějí bylo poslechnout meč. Ty mě nedáš. Moje cesta začala, tak musí někde skončit. Zavedl si mě sem, tak mě odsud dostaneš. Dodával si odvahu. Martin sníval, že jednou sám pozná, jaké to je být hrdinou a ve skutečném boji zdolávat jednoho nepřítele za druhým. Ale to, co právě prožívá, nemá s jeho sny nic společného. Drží sice opravdový meč, ale jediné, co cítí, je strach. V dálce uviděl slabé modavé světlo. Konec chodby ústil do nedohledné jeskyně, kterou protékala široká řeka. Podivná řeka. Na jedné straně kamenného nebe vystupoval proud vody ve fialovém oparu přímo ze skály a na druhém konci do kamene znovu vstupoval. Hladina rovná jak zrcadlo, bez záchvěvu, bez jediné vlnky či zčeření odrážela modravé světlo. Chodba se za Martinem uzavřela. Jeskyně byla bez života. Černá, matně se lesknoucí skála vypadala, jako by se kámen roztekl a znovu stuhl. V jakémsi předivu kořenů, které se vzájemně proplétaly, přelézaly přes sebe, kroutily se a nakonec jako hadi vklouzly pod hladinu. Jejich povrch modravou zář světla neodrážel, nýbrž polikal a vytvářel kolem sebe temnou mlhu. Zdroj světla, který ozařoval rozlehlý prostor, hledal Martin marně. Světlo přicházelo odnikud a odevšad.
1: Mami!
0: Jeskyně se naplnila zoufalým výkřikem. Na chvíli ho podržela a pak rázem umlčela. Zvláštní ticho. Vykřikl znovu, ale jako by někdo sevřel jeho výkřik do dlaně. Ozvěna! Neslyšel to její posměšné opakování. Jeskyně nemá ozvěnu! Měl žízeň a sestoupil tedy k řece. Než stačil nabrat vodu do dlaní, neslyšně, bez jediné vlnky, připlula bárka a zastavila se před Martinem. Už do ní nasedal, když mu bleskl hlavou zarážející vzpomínka. Netušil, odkud se vzala, ale věděl, že do loďky nesmí za žádnou cenu nasednout. Bárka trpělivě čekala. Zdvihl meč a jedinou ranou bárku přeťal. Nohy ho neudržely, spadl do vody, ale meč nepustil. Bez jediné vlny protestu zmizely kusy bárky pod hladinou. Chtěl si otřít obličej, ale zjistil, že není mokrý. I šaty měl suché. Vrhl se k řece, poklekl na kolena, ponořil ruce pod hladinu, ale když je vytáhl, byly suché. Ocitl se na místě, kde neplatilo nic z toho, co znal. Světlo, které svítilo odnikud, neznalo den ani noc, hluk nikdo neslyšel, voda nebyla mokrá, řeka neplynula. V dálce na druhém břehu se cosi pohnulo, zaostřil pohled. Na skále se rýsovala známá silueta. To, co mu dříve nahánělo strach, se nyní proměnilo v jeho jedinou naději. Šum černých křídel mu tentokrát zněl blízce. Prosím, pomoz mi, chci se vrátit domů. Vrátíš se, až splníš svůj úkol, ozvalo se ze skály.
1: Ale já mám prázdniny, žádné úkoly,
0: špitl bezbraně Martin. Perunovi se sevřelo srdce, malý, bázlivý chlapec, který mluví o školních úkolech. Musíš překročit řeku času.
1: Není tu most?
0: Zeptal se Martin naivně. Čas nemá mosty.
1: Pak se ale nemůžu dostat na druhou stranu.
0: Ne vždy nalezneš most, který by tě dokázal přenést přes překážku.
1: Takže je tam východ,
0: zadoufal Martin. Ale Perun to hned uvedl na pravou míru. Ne takový, jaký by si spřál.
1: Rozsekl jsem loďku a vůbec nevím proč.
0: Poslechl si mýtus. A zachránil si život. Perunův hlas se chvěl strachy víc než Martinův. Sám jsem přivedl tohle roztřesené dítě a teď musí vynaložit všechnu svou sílu, aby nepodlehl lítosti. Neboj se, chlapče, nejsem tvůj nepřítel. Budu tě chránit, jak mi to tvá odvaha dovolí. Martin sevřel meč a vrhl se po hlavě do vody. Pouhý okamžik ho řeka nesla, pak jej pohltila a nemilosrdně vtáhla do hlubiny. Zmítán zuřivými víry nevěděl, kde je nahoře a kde dole, kam napřít své síly pro životodárný vzduch.

Zadoufal, že se blíží konec. Už neprotestoval, zavřel oči a odevzdaně se propadl do úlevného bezvědomí. Už nic nemusí, nemusí překonávat strach, už bude mít jen klid. Prudká bolest v rameni ho přinutila oči otevřít a vrátit se sám k sobě. Cizí síla jej vynesla nad hladinu. Když se probral, spatřil svůj obraz ve vypouklém zrcadle známých černých očí. Zachránil jsi mě, vydechl Martin. Jen jsem ti pomohl. Ve svém nekonečném plynutí je čas nemilosrdný. Neposečká a nikdy se nezastaví, nikomu nic neodpustí. Koho se zmocní, toho odnese, řekl Perun. Jak to, že jsem přežil? Tvá odvaha se postavila času. Ale já jsem se strašně bál, přiznal Martin. Strach není důležitý, pokud ti nezabrání v činu. Mluvíš tak divně, v hádankách jako v nějaké staré knize. Mísí se ve mně jazyk mnoha staletí, náš společný jazyk. Pomůžeš mi vrátit se domů? Zeptal se Martin. Křídla se roztáhla jak pirátské plachty a tělo se protáhlo. Zobák by jediným plovnutím přetěl kmen stromu. Martin vstal, do ramene mu vystřelila prudká bolest. Perunovi drápy se mu zaryly pod kůži, když ho vytáhl z vody. Ale on jen sevřel rty. Orel nespouštěl z Martina oči. Poprvé v něm blikla jiskřička naděje, že možná tenhle človíček, který právě nechal za sebou dětství a domu, že má ještě daleko, přináší naději. Jediným máchnutím ho vysadil na hřbet. Martin se chytil oběma rukama hran křídel a zabořil hlavu do prohlubně mezi nimi. Perun se střemhlav spustil do řeky.

0: a na něm lidi, co po něm šlapou.
1: Každej svou cestou už nesčetně let, někdy ví, kudy je.

Bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno. Kytara je to, nad čím holky žasnou. Cedur, gedur, Mercedes je známá fráze. Navíc po vás panenky.

0: Studio Junior.
1: Někdy jsou pocity tak trochu zmatený, vedou svý hovory a nejsou moc ochotný.

0: pozor.
1: A nehádejte se prosím vás.
0: Nehádejte se prosím vás.
1: A nehádejte se prosím vás teď. A kdo se hádá?
0: Já to nejsem.
1: Dejte pokoj nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
0: Přes hubu.
1: A kdo tam půjde?
0: Já tam nejdu.
1: Jděte tam vy.
0: Ať tam jde on.
1: No tak půjdeš nebo nepůjdeš?
0: Nepůjdu.
1: Ano tak paní, tak se o tom dohodne.

0: tajná policie.
1: Alpha One.
2: A nebo agent, co nás vystopuje.
3: A nebo UFO z galaxie.

Rádio Junior.

Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

0: to v životě chodí. Nedá se nic dělat. Musíme odum dál.
1: Radio Junior.
2: Začneme jemně. Vítám tě, země.

0: už máš jenom Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Radio Junior.

0: Uc, uc, uc, uc.
1: A další písnička je... Hele, tady něco bzučí, ne? Pojď sem. Počkej, já ti dám... Chytu tě. No, a už tě mám. Jo.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

Nevím, třeba jsou kosmický holčičky. Nevím, třeba jsou jako vy maličký. Kdo ví, třeba na vás právě koukají. Kdo ví, třeba na vás z kosmu mávají.

že pejsek uvařil koťátku. Povídám, povídám druhou, jak princ byl žebráka sluhou. Povídám, povídám třetí, že Sněhurka má 7 dětí. Povídám, povídám čtvrtou,

skákal dále. Ho, ho, ho, ho.